Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

najdete největší kostelní hodiny přece na kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech. Tenhle plečníkův skvost z 30. let minulého století má ciferník s průměrem víc než 7 metrů. Minutová ručička měří 4 metry. Ano, slyšíte dobře. Zajímavost

aby nestrhly mechanické součástky hodinového stroje. Hodiny jsou prosklené a samotný ciferník je vyskládaný z menších skleněných tabulí. Umíte si představit to čištění? Já teda ne.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hostlenky Vahalové. Hostlenky Vahalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Hostlenky Vahalové.
1: Hostlenky Vahalové.
2: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
2: Dobrý den.
1: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
2: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
1: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
2: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
1: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
2: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že opravdu jako pracuji více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
1: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
2: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kdy se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
1: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
2: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
1: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
2: Občas ano.
1: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
2: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a Teddy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety. Když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center, přes letiště, přes taxíky. Jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: nejlepších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Bahalové.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy, 21 Pilots, tedy Swims a Moby, ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která, a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunter, z Lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v Lovkyni démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9, takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude a to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme, takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych to viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely. Možná často neví ani, jestli budou spolu ještě. Ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.
0: V 9 večer na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
1: Ostravačka.
0: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
1: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby chom podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Mirai, IMT Smile a podobně.
0: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
1: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr a ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
0: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
1: rozhodně
0: mohli jet na Colorsy.
1: Ještě navíc máme rádi speciální projekty, takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show a i spousta kapel, ať už je to právě třeba Mirai nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
0: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
1: Vůbec ne, říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
0: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
1: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké, i tady tahle

Malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny. 7,1

0: Stále posloucháte Radio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek a teď určitě Melting Pot, tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
1: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
0: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
1: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A s tom mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
0: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas, bude i letos Airstream přímo na místě.
1: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
0: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
1: Jasně. On se nám ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
0: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
1: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
0: Ale tak jako tak prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí, ten festival zůstane za každou cenu.
1: Jsme Colors of Ostrava.
0: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co asi často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
1: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt, ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých českých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
0: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
1: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
2: Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové.
3: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
3: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nej

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
2: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Huse na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky Bezruči s Baníčkem, ale.
1: Takže... A opět v gongu?
2: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly chillovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
1: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
2: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
1: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
2: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že to Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné světové. Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
2: Ne, z lístku se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu. No a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů. Dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez nich by to rozhodně nešlo.
1: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
2: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
1: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
2: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4 dní festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
1: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
2: To je dobrá otázka. Asi bych neuměl si jen tak užít festival.
1: Takže vždycky pracujete.
2: Vždycky pracuji. Mm. Vlastně když si naladím český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
1: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
2: Je to tak.
1: Stage.
2: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vylečím.
1: Já jsem to z vás minulé nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
2: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
1: No a ta částka?
2: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 000 000 euro.
1: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
2: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
1: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
2: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
1: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
2: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
1: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
2: Je to tak, dokonce už po 4. po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festivaly, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
1: Ale chci tím říct, že když oslovujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
2: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Hmm. Právě naopak chtějí být kámoši a to je super.
1: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
2: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
0: Host Lenky Vahalové. Host Lenky Vahalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Vahalové.

0: 21 Pilots a Hiddens na Rádiu Praha v 6 hodin. Před námi dnešní první zprávy a ve studiu s nimi Žofie Nováčková. Vítám tě, hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.

0: Deti by mohli strávit v mateřské škole povinně o rok víc. Změnu chystá ministerstvo školství. Na dnešní den mongolské kultury připravila pražská zoo speciální program. Tenistky Muchová a Nosková se odpoledne utkají o titul wimbledonské dvouhry a čeká nás slunečný den, bude až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Minister školství Robert Plaga za ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
2: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
0: Pražská zoo na dnešek připravila speciální program ke Dni mongolské kultury a Světovému dni koní. Zájemci se můžou u expozice Gobi zúčastnit komentovaného krmení koní Převalského nebo se setkat s fotografem Václavem Šilhou. Ve vzdělávacím centru pak pro návštěvníky organizátoři připravili naučný program a ochutnávku mongolských specialit. 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binocheová. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová.
3: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovia, siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
4: Já tam zomieram jako těhotná, že mi rozparají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
3: Ocenění večer rozdá odborná porota. Převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Český rozhlas.
0: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Obě hráčky mají za sebou i vítězné turnaje před Grand Slamem a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Linda Nosková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se ve finále přiklonit.
5: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
0: Utkání začne po 17. hodině. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno s drobnou kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů a teď je 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Ještě se podíváme na dopravu, ale provoz je v pohodě, takže šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
6: Čtyři a půl minuty po šesté startuje sobotní ranní vysílání Rádia Praha s datem 11. července. Olga a Helga mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? The Weeknd a jeho Take My Breath. Taky Charlie XCX a Chains of Love a spousta dalších. Příjemné vstávání s námi, tedy s Rádiem Praha, přeje Honza Klaň.
1: Rádio Praha.

0: Až polojasno, během dne přechodně až oblačno s drobnou kupovitou oblačností, to jsem říkal včera, že by to bylo dneska stejný, ok. Teploty 26 až 28 stupňů v maximu, teď jsme na 15 a foukat bude slabý, přes den mírný severní vítr. Jak to vypadá na silnicích? Furt stejně, klid, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Daila, it's you v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy se Žofí Nováčkovou.
1: Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždějí jednosměrně z Chodkových sadů do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Dnes začne oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Auta směrem do Holešovic budou až do konce srpna projíždět jen jedním jízdním pruhem místo dvou. V opačném směru bude provoz bez změny. Na Bahamách krátce před přistáním spadlo menší letadlo značky Cessna. Policie potvrdila smrt pilota a dalších nejméně 9 lidí na palubě. Jejich státní příslušnost úřady zatím nezveřejnily. Příčiny nehody se zatím vyšetřují. Stroj vlastní společnost Flamingo Air, které ministerstvo dopravy nařídilo dočasně odstavit všechna letadla. Důvodem je nejen tato nehoda. Ve stejný den na palubě jiného jejího letadla vypukl požár. Dnes je poslední den výstavy starých odrůd ovoce v Pražském domě ochránců přírody. Ovocnáři tu vystavují pozdní třešně, višně i meruňky. Návštěvníci se naučí rozpoznávat jednotlivé staré odrůdy meruněk, čekají je i ochutnávky. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, s drobnou kupovitou oblačností a nejvyšší teploty budou 26 až 28 stupňů, zatím je 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Provoz Praze v klídku, ale pozor, v centru ve Voršilské ulici hoří dům a je to tam neprůjezdné samozřejmě kvůli hašení, tak buďte opatrní.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Sienna Spyro a Material Lover je 7:15. 25. studiové album, 4 slavní hosté a kapela, která odmítá zpomalit. Rolling Stones vydali novinku Foreign Tongues. Nahrávku znovu produkoval Andrew Watt, který stál už za jejich předchozím albem Hackney Diamond z roku 2023.
1: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
2: That's just being fit, you know, and you have to work at that. Whatever age you are, and if you're my age, you have to really work at it.
3: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
3: To bych si moc přál, opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Watse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos. Když se v roce 1962 dali v Londýně dohromady, nikdo netušil, že z nich vyroste jedna z nejúspěšnějších kapel hudební historie. Rolling Stones prodali odhadem přes 250 milionů desek, byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a už více než 60 let patří k symbolům rock'n'rollu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, s kupovitou oblačností maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 15 a foukat bude slabý přes den mírný severní vítr. Na silnicích sice relativní klid, ale už máme bouračku, tak už ne, už byla odstraněna. No, každopádně šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: New Order a Regret v 7 hodin na Rádiu Praha. Před námi samozřejmě další zprávy, ve studiu s nimi Žofie Nováčková. Hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.

0: prezident Petr Pavel dnes vystoupí na slovenském festivalu Pohoda. S bývalou slovenskou prezidentkou Čaputovou budou diskutovat o budoucnosti Evropy. Hasiči v pražské Zbraslavi budou mít novou cisternu. 15 rychlostních zkoušek nabídne víkendová rally Bohemia. A bude slunečno, teploty do 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Pavel se přitom na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci.
2: Diskuze s názvem Identita v srdci Evropy se uskuteční v rámci tradičního debatního programu Café Europa. Petr Pavel a Zuzana Čaputová budou mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě, ale i výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Na Pohodě už v roce 2008 vystoupil také bývalý český prezident Václav Havel. Jeho odkaz letos připomíná i monumentální 12-metrový banér nad hlavním pódiem s neonovým srdcem, tedy symbolem, který neodmyslitelně provázel Havlův podpis. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Novou cisternu dostanou dobrovolní hasiči z pražské Zbraslavy. Stát bude víc než 8 milionů korun a městské části na ní přispěje magistrát. Radnice už vybrala firmu, u které auto nakoupí. Hasiči by ho měli podle nezávislé starostky Kateřiny Pavlíkové dostat na přelomu května a června příštího roku.
3: Naše současná výjezdová cisterna je v tuto chvíli nejstarší výjezdový vůz v Praze a proto byla nutná obměna. Velké množství výbavy si dodáme do cisterny sami z vlastních prostředků a taktéž bude doplněna i nová moderní výbava, která v současné době chybí.
0: Rusko v noci opět zaútočilo raketami na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička zasáhli nebytovou budovu, třípatrový kancelářský komplex a hoří taky transformátorová stanice. Zatím nejsou informace o mrtvých nebo raněných. Ruské raketové útoky na ukrajinskou metropoli jsou od června intenzivnější. Přibývá hlavně balistických střel. Ty jsou hůře zachytitelné pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. 30 minut popoledně startuje v Mladé Boleslavi 53. ročník rally Bohemia. Soutěž nabídne celkem 15 rychlostních zkoušek o délce 144 kilometrů. První z nich čeká na posádky v Milovicích. Ředitel soutěže Jan Šrámek k ní říká.
4: Ona je velmi zajímavá jak pro ty posádky, tak pro diváky, protože divák, když přijde, tak z takové přírodní tribuny, která tam je, tak de facto vidí úplně celou trať, to je hodně příjemný. A zase pro ty posádky, na to, že to je takováhle okruhová trať, vlastně nějaký autodrom, tak je tam spoustu nepříjemných horizontů a zase myslím si, že jako jezdecky to není jenom taková ta RZ, co se odkrouží, ale jako bude se tam závodit.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno a nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů zatím.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá na silnicích? Pořád stejně, tedy klidně, takže šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do soboty s datem 11. července. Máme 4 minuty po 7. Hezké ráno. Přeju za chvilku Two Colors a Lafu. Bude taky Alex Voréna jeho Fever Dream.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: To byl Bob Sinclair a jeho Love Generation. Je 7:45, posloucháte Radio Praha.
1: Perný den, Radio Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem, a to 5 hlasy kurfiřtů ze 7 možných. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
5: Byli povolávaní předovšetkým uvědomělí robotníci a družstevný roli.
4: Československá hranice o délce skoro 3 500 kilometrů se stala neprodyšnou pevností, a to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
5: Při organizovaní ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
4: První občané Československa vystoupili na 8000 vrchol před 55 lety v roce 1971, když slovenští horolezci Ivan Fiala a Michal Orolin zdolali 9. nejvyšší horu světa Nanga Parbat. Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totality byl otevřen v roce 19.

0: Před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru. Welcome to space. To the next generation of dreamers. Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Tyl. Já přeju hezkou sobotu.
1: Dneska budeme v Praze mít jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný severní vítr. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá v provozu, vypadá to pořád stejně, tedy klidně, takže šťastnou cestu.
2: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Tak to byli švédští Roxette a It's Possible. Je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Žofí Nováčkovou.
1: Praha 11 otevřela veřejnosti srub Gizela v Kunratickém lese. Zatím slouží jako technické zázemí pro údržbu lesa. Provozovna s občerstvením už ve srubu v minulosti byla. V roce 2011 ale kiosek vyhořel a po opravě provoz nikdo neobnovil. Zástupci hlavního města ho do správy Prahy 11 předali ke konci loňského roku. Počet obětí ničivého venezuelského zemětřesení z konce června přesáhl 4100. Zraněných je přes 16 tisíc. S novými informacemi přišel předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez na síti Telegram. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci. Přesná čísla ale zatím neznáme. V zasažených oblastech stále pátrají záchranáři. Šance, že ještě najdou někoho živého, je ale minimální. I letos v létě policisté kontrolují vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí pro vůdce rekreačních plavidel na vybraných úsecích řek, tedy například kormidelníka na kánoji, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Za naměření vyššího množství můžou policisté uložit pokutu až 100 000 korun nebo zakázat další plavbu. Ve Wimbledonu se uskuteční první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový Grand Slamový titul utkají Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů, zatím je 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ještě dopravní informace, ale ten obrázek je stále stejný, tedy klidný, šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: The Silver Spoons a jejich He's Got My Money Now ve 7:45 na Rádiu Praha. Slunce je běžná hvězda pro život na Zemi, ale naprosto zásadní. Je tak velké, že by se do něj naše planeta vešla víc než milionkrát. Pozorovat ho můžete i z pražské Štefánikovy hvězdárny, kde natáčela naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Štefánikova hvězdárna byla zprovozněná v roce 1928. Stojí v nejjižnějším cípu Hradčan a patří mezi nejstarší veřejné hvězdárny v Praze. Díky speciálnímu dalekohledu je to místo, odkud můžete nejlépe pozorovat Slunce. Hvězdárnou mě provází její vedoucí Tomáš Prosecký.
2: Teď vlastně spolu míříme, nechci říct na to nejdůležitější místo, ale je to určitě místo, které zajímá možná návštěvníky nejvíc.
3: Pro nás je to nejdůležitější místo, protože samozřejmě návštěvník si tady může projít výstavku, může schlédnout některý z astronomických pořadů v promítacím sále, tam se za chvíli můžeme taky podívat, ale prostě to gro pro nás je tedy to pozorování těmi dalekohledy.
2: Tedy hlavní kopule. My jsme tu přes den.
3: Je to tak.
2: Což znamená, že přes den to pozorování tím dalekohledem není až tak jednoduchá záležitost.
3: To, co můžete přes den pozorovat dalekohledem, je slunce, ale musíte k tomu mít speciálně uspůsobený dalekohled, aby to nebylo nebezpečný, že jo? Protože kdyby se člověk kouknul běžným dalekohledem na slunce, tak se koukne tak maximálně dvakrát, každým okem jednou a pak už neuvidí nikdy nic. Takže samozřejmě my tady k tomu máme ten dalekohled uspůsobený. Samozřejmě případně v některých jako vhodných okamžicích je možno pozorovat i další jasné objekty, ale musí být, řekněme, ta správná doba. Slunce teda pozorujeme vlastně tady rozměrově naším největším dalekohledem, zároveň nejstarším. Je mu přes 100 let, ale jak jsem říkal, před 2 roky prodělal generální opravu. Takže přes ten den pozorujeme tady slunce, buď to takto v projekci a teď se nám to sluníčko schovalo za ty mraky, anebo pomocí vlastně speciálního takzvaného helioskopického okuláru, který většinu toho slunečního světla, tady je takový vlastně pětiboký hranol, který většinu toho slunečního světla posílá mimo zbytek, kde pak ještě skrz filtr, takže ta intenzita je zeslabená na nějaký 2-3% normální intenzity slunečního záření, takže zase to není nebezpečné.
1: Ve výstavní části hvězdárny se pak dozvíte podrobnější informace o planetách, taky černé díře a dokonce si tu můžete i potěškat meteorit. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, jsme na 17 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný severní vítr. A ještě dopravní situace, stále stejná, tedy klidná, šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
6: Pražský update.

0: Vesná Kateřina Marie Tichá po vodě. 8 hodin ve studiu se mnou Žofie Nováčková. Máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.

0: Kvůli opravám Hlávkova mostu v Praze nejezdí tramvaje mezi Vltavskou a Těšnovem. Nadace Tomáše Bati přišla při požáru zlínské budovy o 30 000 knih a založila sbírku. Kanoista Fuxa ovládl 3. kilometrový závod světového poháru za sebou. A dnes bude jasno maximálně 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V centru Prahy ode dneška nejezdí tramvaje mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Důvodem jsou opravy Hlávkova mostu, které potrvají do konce prázdnin. Změnit trasu musely linky 12 a 41, přibližuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Náhradní doprava není zavedena. V oblasti mohou například cestující využít linku metra C, aby se dopravili z Vltavské na Florence.
0: Téměř 30 000 knih nadace Tomáše Bati schořelo při požáru výškové budovy ve Zlíně. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit jí můžete taky nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Budova 34 v bývalém baťovském areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Z velké části se už zřítila. Nadace měla sklad v 5. patře. Ten den měla knihy stěhovat do nových prostor. O zboží za stovky milionů korun při požáru přišly taky například Alpine Pro nebo Vasky. Na zem. Dnes je Světový den populace, má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
3: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojiný, Český rozhlas.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuxa vyhrál kilometrový závod světového poháru v Montrealu. Olympijský vítěz z Paříže tak v elitním seriálu oslavil 23. triumf v kariéře. V aktuální sezóně vyhrál po třetí v řadě. Fuxa v Kanadě navázal na vítězství na kilometru v Segedu a Brandenburgu.
4: Byl určitě nejtěžší z těch všech z pohledu toho, že jsme vlastně jeli proti větru, takže ta trať byla určitě nejdelší. Zároveň jsem si v tom našel nějakou tu pohodu, dokázal jsem šetřit cíly. Na závěr, když jsem najížděl do toho posledního finish, tak jsem to zkusil trošku zvednout. Cítil jsem, že se nikdo moc nechytá, což mě strašně moc uklidnilo a říkal jsem si, že teď už to snad dotáhnu do zdárního konce. V jednu chvíli jsem si říkal, že jsem si nepovolil až moc. Naštěstí mi to jako hezky vyšlo a dokázal jsem tady v Kanadě vyhrát.
0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů, zatím máme 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Bohužel přibyly nehody, konkrétně na Povltavské ulici se srazila 2 osobní auta, je to v tom sjezdu na most barikádníků, tam dávejte pozor, respektive na té křižovatce ve sjezdu z mostu barikádníků, tak tam dávejte pozor. Další problém je na okruhu, na D10, na 2. kilometru směrem na Prahu, takže na příjezdu před exitem 15 Satalice. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Tři a půl minuty po 8. posloucháte Rádio Praha v sobotu 11. července. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Kalen Scott a Whitney Houston. I wanna dance with somebody. A bude taky Holly Humberston a její Cool World.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+. DAB+.

plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů,

0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, maxima 26 až 28 stupňů Celsia a slabý přes den mírný severní vítr. Koukneme na silnice, pohled bohužel už není tak příjemný, jako byl. Na okruhu máme další bouračku, konkrétně na 23,5 kilometru směrem na Ruzyň se srazila dvě osobní auta, dávejte pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Milky a Just the Way You Are v 8:30 na Rádiu Praha. Před námi zprávy s Žofí Nováčkovou.
1: Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím jen projíždějí jednosměrně z Chodkových sadů do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Tajfun Bávi dorazil k pobřeží Tchajvanu a jihovýchodní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady zavřely školy. Na některých místech je úplně přerušená námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak. Pražská zoo na dnešek připravila speciální program ke dni mongolské kultury a světovému dni koní. Zájemci se můžou u expozice Gobi zúčastnit komentovaného krmení koní Převalského nebo se setkat s fotografem Václavem Šilhou. Ve vzdělávacím centru pak pro návštěvníky organizátoři připravili naučný program a ochutnávku mongolských specialit. Fotbalisté Slávie neodehrají úvodní dva domácí ligové zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Pražský klub může díky úpravě v řádech pozvat na stadion v Edenu děti do 12 let, které budou v doprovodu dospělých. Slávia si má odpykat druhou část disciplinárního trestu z minulého ročníku. Derby se Spartou se totiž kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo. Dnes máme slunečný den, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, zatím máme 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V šetření je nehoda na okruhu na 23,5 kilometru směrem na Ruzeň, kde sedmičce, dvě osobní auta jsou tam v sobě. Pozor dávejte taky v Nové Povltavské ve sjezdu, respektive na té křižovatce ve sjezdu z mostu Barikádníků, je tam nehoda dvou osobáků. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele a dokáže někdy vypnout? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha třeba Bruno Mars a Mariu. A taky Ava Max a One of Us.

0: Car Sleepers. Jejich Where We Go ve 8:45. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na koncert skupiny Košín. V sobotu večer zahraje v areálu 7 v Holešovicích. Letos uplyne 25 let od vydání debutového alba Resist, které Košín katapultovalo na mezinárodní scénu. Česká republika přitom dlouhodobě patří mezi nejsilnější fanouškovské základny skupiny Košín. Koncert si můžete užít v sobotu v areálu 7. Začíná ve 7:45 večer. A opodál, na letní scéně na výstavišti zase bude speciální večer věnovaný tvorbě Petra Habky. Jeho slavné songy zaspívají současní čeští zpěváci a zpěvačky jako Kateřina Marie Tichá, Hana Holišová, Michal Malátný nebo Jan Maxián. Zpěváky doprovodí orchestr solistů. Písně Petra Habky můžete slyšet na letní scéně divadla Studio 2 v sobotu od 20 hodin. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou.
0: Praha dnes bude jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, jsme na 19 stupních, foukat bude slabý, přes den mírný severní vítr. Pozor na Nové Povltavské směrem do Holešoviček, je tam, respektive v Povltavské, na tom křížení ve sjezdu z mostu barikádníků, je nehoda dvou osobních aut a další bouračka dvou osobáků je na okruhu na 23,5 kilometru směrem na Ruzeň, se srazila dvě osobní auta. Pozor na to a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: night. And I walk around broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Byl Dermot Kennedy a Hnest v 9 hodin na Rádiu Praha. Před námi další zprávy a s nimi ve studiu už je Žofie Nováčková. Vítám tě, hezké ráno.
2: Ahoj, pěkně.

0: Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Děti by měly nově povinně navštěvovat mateřskou školu 2 roky. Vinohradská nemocnice v Praze opravila lůžkové oddělení a nakoupila nové přístroje pro lepší vyšetření onkologických pacientů. V Mladé Boleslavi odstartuje popolední automobilová rally Bohemia. A je před námi slunečný den, odpoledne bude až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Děti by mohly trávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného 1 roku na 2. Detaily změny chce představit v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. 2 roky v předškolním vzdělávání můžou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
2: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten 1 rok není mnoho.
0: Pražská Vinohradská nemocnice upravila Centrum vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Za práce zaplatila téměř 400 milionů korun. Součástí projektu byla oprava lůžkového oddělení a nákup nových speciálních přístrojů pro přesnější diagnostiku, říká mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
3: Pořízení PET-CT je pro naši nemocnici významným krokem, protože posiluje diagnostické možnosti ve Vinohradech a umožňuje přesnější vyšetření pacientů přímo v rámci naší nemocnice. Nový lineární urychlovač pak přispěje k přesnější a šetrnější radioterapeutické léčbě.
0: Na Bahamách krátce před přistáním spadlo menší letadlo značky Cessna. Policie potvrdila smrt pilota i dalších nejméně 9 lidí na palubě. Jejich státní příslušnost úřady nezveřejnily. Příčiny nehody se zatím vyšetřují. Stroj vlastní společnost Flamingo Air, které ministerstvo dopravy nařídilo dočasně odstavit všechna letadla. Důvodem je nejen tato nehoda. Ve stejný den na palubě jiného jejího letadla vypukl požár. Ve 12 hodin a 30 minut odstartuje v Mladé Boleslavi 53. ročník automobilové rally Bohemia. První soutěžní den se posádky po absolvování úvodní RZ-ty v Milovicích představí na Mladoboleslavsku. Na 2 rychlostní zkoušky se obzvlášť těší 10násobný vítěz soutěže Jan Kopecký.
4: Věnec to jsou letecký dny, ta rychlostka je strašně rychlá, jde se po širokých asfaltech, je tam ještě spoustu takového toho černého kluského asfaltu. Myslím si, že tady tu asi rychlost známe úplně všichni dokonale, takže očekávám, že tady se nebude rozhodovat asi ve vteřinách, ale v desetinkách. No a pak se rozví řetice a musím říct, že některé úseky, hlavně na té šotolině, jsou letos hodně rozbitý, tak věřím, že se tam nestane nic závažného.
0: Máme další slunečný den a nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů a teď máme 20.

0: 23. a půltém kilometru Pražského okruhu směrem na Ruzyň. Tam dávejte určitě pozor a problémy způsobuje nehoda dvou osobáků v Povltavské na tom křížení ve sjezdu z mostu Barikádníků. Před tou nehodou se tvoří kolony, počítejte s tím a dávejte pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Do soboty s datem 11. července vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Přeju vám hezké ráno, máme 4 a půl minuty po 9. a za chvilku Damiano David, The First Time. Budou taky Kygo a Donna Summer, Hot Stuff.
2: Rádio Praha.

0: Somber a My Body Isn't Ready. Je 9:15, posloucháte Radio Praha v sobotu 11. července.
1: Perný den Radia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu, na levém břehu Rýna, konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem, a to 5 hlasy kurfiřtů ze 7 možných. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
5: Byli povolávaní předovšetkým uvědomělí robotníci a družstevný roli.
4: Československá hranice o délce skoro 3 500 kilometrů se stala neprodyšnou pevností, a to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
5: Při organizovaní ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
4: První občané Československa vystoupili na 8000 vrchol před 55 lety v roce 1971, když slovenští horolezci Ivan Fiala a Michal Orolin zdolali 9. nejvyšší horu světa Nanga Parbat. Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totality byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Španělští lékaři v nemocnici La Fe ve Valencii provedli před 15

0: hezkou sobotu.
1: Ta sobota bude v Praze jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná, maxima mezi 26 a 28 stupni Celsia, teď jsme na 20, foukat bude slabý, přes den mírný severní vítr. Ještě se podíváme na silnice v Nové Povltavské a následně Povltavské před tou nehodou, která se stala na té křižovatce ve sjezdu z mostu Barikádníků, tak tam je kolona. Jsou tam sobě dva osobáky, počítejte s mírným zdržením. Pozor, dávejte taky na okruhu na 23,5 kilometru směrem na Ruzyň. Je tam taky nehoda dvou osobních aut. Jezděte opatrně, mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
3: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album

0: Ray Garvey, Take This Heart a v 9:30 taky zprávy s Žofí Nováčkovou na Rádiu Praha.
1: Novou cisternu dostanou dobrovolní hasiči z pražské Zbraslavy. Stát bude víc než 8 milionů korun a městské části na ní přispěje magistrát. Radnice už vybrala firmu, u které auto nakoupí. Hasiči by ho měli dostat na přelomu května a června příštího roku. Téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati schořilo při požáru výškové budovy ve Zlíně. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit ji můžete také nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Budova 34 v bývalém baťovském areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Z velké části se zřítila. Nadace měla sklad v 5. patře. Ten den měla knihy stěhovat do nových prostor. O zboží za stovky milionů korun při požáru přišly taky například Alpinepro nebo Vasky. Ukrajinský Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku. Záchranáři hlásí 10 zraněných, včetně jednoho dítěte. Starosta metropole Vitalij Kličko na síti Telegram informoval, že úder zasáhl nebytovou budovu nebo třípatrový kancelářský dům. Ruské raketové útoky na Kyjev jsou od června intenzivnější. Přibývá hlavně balistických střel. Ty jsou pro ukrajinskou protivzdušnou obranu těžko zachytitelné. 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový Globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binocheová. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová. Dnes je další sluneční den, bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty odpoledne vystoupí na 26 až 28 stupňů a zatím máme 20 stupňů.

0: A půl kilometru směrem na Rozeň, dvě osobní auta v sobě a druhá je v Nové Povltavské, respektive v Povltavské na křížení v tom sjezdu z mostu barikádníků. Dvě osobní auta a kvůli tomu se tam tvoří kolona. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Celý život zasvětila lidskému mozku, který ani po letech nepřestává fascinovat. Co všechno náš mozek ukrývá a jak o něj pečovat? I na to se budeme ptát naší přední neuropsycholožky Lenky Krámské. V neděli po 12. hodině.

0: Je 9:45, posloucháte Rádio Praha. Rally Bohemia odstartuje dnes půl hodiny popoledni na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. 53. ročník nabídne 15 rychlostních zkoušek, nejprve na Mladoboleslavsku, v neděli hlavně na Liberecku. První test čeká posádky v Milovickém raceparku.
1: Do Milovic na tamní autodrom zavítá Rally Bohemia opět po roce. Podobné rychlostní zkoušky nabízí zajímavý pohled jezdců. Hned na úvod mohou při této RZ získat, ale také zároveň ztratit.
2: Z jednoho úhlu pohledu to tak určitě je, na druhou stranu dneska ty závody se jedou tak vyrovnaně a mnohdy končíme v desetinách, ve vteřinách, takže je potřeba ani tyhle ty rychlostní zkoušky nepodceňovat.
1: Domnívá se jeden z favoritů soutěže, Filip Mareš.
2: Z mýho pohledu je mnohem zrádnější vlastně staroměstská RZ, která následuje po těch Milovicích a která je vlastně opravdu celá mezi obrubníkama, je strašně jednoduchý tam nechat to auto někam sklouznout a třeba poškodit prostě zavěšení, takže je to zrádný, je ten začátek určitě hnedka hodně adrenalinovej, takže člověka to rychle dostane do tempa.
1: V Milovicích, kde jsou na programu dvě rychlostní zkoušky, absolvují při každé z nich jezdci tři okruhy. Fanoušci rally si určitě přijdou na své, stejně jako v minulosti na autodromu v Sosnové.
3: Tak Sosnová pro mě byla zajímavá v těch dobách, kdy se tam jezdil vlastně ten paralelní souboj, což vlastně bylo úplně skvělý pro ty fanoušky. Mělo to svůj nádech, protože ty auta startovaly vlastně vedle sebe a probíhaly tam sázky. A vůbec ta atmosféra, kdo prostě tu fotobuňku protne vedle sebe dřív, někdy rozhodovali prostě jenom desetinky, tak ta Sosnová byla skvělá. A když už tam jezdilo, začalo jezdit dokola, tak už to ztratilo pro mě takový to kouzlo.
1: Ohlédl se desetinásobný vítěz rally Bohemia Jan Kopecký.
3: Teď jsou tady vlastně Milovice, ten okruh je krásný, je tam skok do zatáčky, jsou tam obrovský takový navržený hliněný valy, takže vlastně fanoušci tam mají šanci vidět celou trať, takže jedině za mě je dobře, že takovýhle areál tady.
4: No tak je to hlavně pro diváky, že jo, tam se úplně získat čas nedá, tam se dá spíš ztratit čas, ale tím, že tam přijde většinou hodně diváků a vidí celou trať a ty auta tam jedou tři okruhy, tak je to pro ně zážitek a to je právě taky pěkný, když člověk vidí ty diváky, takže je fajn.
1: Navázal další z jezdců Jaroslav Svrček. Kromě Milovické RZ se posádky první den dvakrát představí také na rychlostní zkoušce Staroměstská, Vinec a Zvířetice. V neděli se pojede převážně na Liberecku. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Praha žije sportem. A v Praze bude dnes jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a maxima 26 až 28 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, přes den mírný severní vítr. Vypadá to, že ta nehoda v Povltavské už by měla být odstraněná, každopádně stále v šetření je ta na okruhu na 23,5 kilometru směrem na Ruzeň, dvě osobní auta v sobě, dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a Brna přivezou ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero, Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.sharivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: To byla Sabrina Carpenter a Man Child v 10 hodin na Rádiu Praha. Ve studiu se mnou už je Žofie Nováčková, znamená to, že pro vás máme zprávy Rádia Praha a přejeme pěkné dopoledne.
1: Ahoj, hezké dopoledne. Inspekce zjistila na filmovém festivalu v Karlových Varech prohřešky u 40% kontrol. Na dnešní den mongolské kultury připravila Pražská zoo speciální program. Dvě Češky se dnes utkají ve finále dvouhry Wimbledonu a zůstává slunečno, nejvyšší teploty budou 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česká obchodní inspekce zjistila na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nedostatky u 40% kontrol. Celkem jich inspektoři za prvních 5 dnů festivalu udělali 48. Zaměřili se především na prodej alkoholu mladistvým, problémy objevili zhruba ve 2/3 případů. Pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
3: Je to samozřejmě problém, který je trochu společenský, celospolečenský. Je to vysoká akceptance alkoholu, která je tradiční v těch našich zemích. Je to snadná dostupnost alkoholu.
1: Loni provedli inspektoři na filmovém festivalu celkem 94 kontrol a nedostatky zjistili téměř v polovině případů. Pražská zoo na dnešek připravila speciální program ke dni mongolské kultury a taky světovému dni koní. Zájemci se můžou u expozice Gobi zúčastnit komentovaného krmení koní Převalského nebo se setkat s fotografem Václavem Šilhou. Ve vzdělávacím centru pak pro návštěvníky organizátoři připravili naučný program a ochutnávku mongolských specialit. V následujících letech vymění technici v Nymburce stovky lamp veřejného osvětlení. Stará sodíková světla nahradí moderní svítidla. Radnice teď chystá výběrové řízení na firmu, která práce provede. Město za ně zaplatí téměř 25 milionů korun. Na polovinu ceny získalo dotaci, říká jeho mluvčí Marta Svobodová.
4: Zaměříme se na části města, kde jsou dosud původní sodíkové výbojky s vysokou spotřebou energie. Ty budou nahrazeny moderními LED svítidly s inteligentním řízením, která přinesou nižší energetickou náročnost i nižší provozní náklady.
1: O nejslavnější tenisový titul se dnes od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu Wimbledonu tak nastoupí spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají, pokračuje Karolína Muchová.
5: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn a Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě, máme hezký vztah.
0: A my pro vás máme ještě jednu zajímavost, protože Žovka mi říkala, že to jsem nevěděl, že původně byly tenisové míčky černé nebo bílé a pak se změnily. Proč? Řekni to.
1: Ano, a bylo to až v roce 1972, kdy totiž BBC odvysílala poprvé tenisový zápas barevně a tehdy David Attenborough, který pracoval v BBC už tehdy, zjistil, že ta černá nebo bílá na barevné obrazovce není tak dobře vidět a tak navrhl právě žlutou.
0: To jste nevěděli, že ne? No, já taky ne.
1: A i odpoledne bude jasno až polojasno, teď máme zatím 23 stupňů, ale bude až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ještě dopravní informace, máme další nehodu, bohužel čerstvá je v Ocelářské ulici, srazila se tam dvě osobní auta a neprůjezdní je kvůli tomu pravý pruh, je to těsně před nájezdem na Českomoravskou, dávejte tam pozor a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 4:15 po 10. Posloucháte Rádio Praha v sobotu 11. července a v téhle hodině třeba Arena Club, ale Farm na Supergirl. Taky Offenbach, Nick Waterhouse.

0: To byly Imagine Dragons a Bones na Rádiu Praha ve 10:45. Jak to vypadá na silnicích? No, při nejmenším dvě bouračky byly už odstraněny a teď to vypadá, že žádné další nejsou, což je super zpráva. Takže všem šťastnou cestu. Sem tam ale už narazíte na nějakou kolonu, například na sjezdu z Nuselského mostu, potom dál směrem do centra a opačném směru okolo hlavního nádraží a před muzeem. Buďte opatrní, mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: To byly Glass Animals a Heatwaves. Je 10:30. Pražští silničáři zahájili opravu Hlávkova mostu mezi Holešovicemi a centrem města. Práce ovlivňují provoz aut, ale taky tramvají. Jaká je na místě situace, to nám teď poví reportér kolega Josef Beneda, který je s námi ve spojení. Zdravím tě!
1: Hezký den. Na Hlavkově mostě je od rána omezený provoz ve směru z centra do Holešovic. Ještě před pár okamžiky auta jezdila v levém jízdním pruhu směrem do Holešovic. Teď ale silničáři už otočili ten směr a auta jezdí v pravém pruhu, kde budou jezdit po celou dobu oprav. Na dopravu to zatím ale nemá až tak velký dopad, i když je hustý provoz, tak auta tady projíždí pomalu, ale plynule. V opačném směru, tedy z Holešovic do centra, silničáři zachovali průjezdné dva pruhy jako dosud. Na mostě ale kvůli opravám nemůžou jezdit tramvaje. Konkrétně mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Z běžných linek tuto trasu využívala pouze linka číslo 12, která na cestě z Karlína nezajíždí do zastávky Vltavská a objíždí toto místo přes Štefánikův most.
0: Co musí silničáři na mostě opravit a jak dlouho ty práce potrvají?
1: Tak především musí zpevnit přechodové desky ve středu konstrukce. Hlávkův most je totiž v podstatě takové soumostí, které spojují právě železobetonové desky. Technici při pravidelné diagnoze zjistili, že už nejsou v dobrém stavu. Původně se zvažovala jejich kompletní výměna, to by ale znamenalo také znovu instalovat tramvajovou trať. Nakonec se technická správa komunikací hlavního města rozhodla vyrobit speciální zpevnění a díky tomu zkrátit celou dobu prací. Skončit by měli do 30. srpna.
0: Od pondělí ovlivní průjezd pražskou magistrálou taky další rekonstrukce, konkrétně u hlavního nádraží. Řekni nám, o co jde.
1: Tak správa železnic tam začne od pondělí opravovat strop odbavovací haly hlavního nádraží, který je přímo pod magistrálou. Chce tak vyřešit problém, že do budovy zatéká voda. Po celou dobu rekonstrukce bude silnice v tomto místě průjezdná v obou směrech dvěma pruhy oproti stávajícím třem. Navíc bude uzavřené parkoviště nad halou. Tyto práce potrvají do poloviny listopadu a vyjdou na 290 milionů korun.
0: Ode dneška je omezený provoz na Hlávkově mostě, v pondělí se k tomu přidají práce na magistrále u hlavního nádraží. O těchto tématech jsme si povídali s kolegou Josefem Benedou. Díky a měj se.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Jak to vypadá na silnicích? No, pořád stejně jezdí tam auta, ale každopádně jsem tam kolona. Teď je každopádně jedna na sjezdu z Nuselského mostu dál směrem do centra, taky kolem muzea a hlavního nádraží se jede trochu pomaleji. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele a dokáže někdy vypnout? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byly Offenbach a Nick Waterhouse Kačí. Je 10:45. A máme další nehodu, bohužel v Chodovské, je to u ulice nebo u křižovatky s ulicí Podle Náhonu. Srazilo se tam osobní auto s tramvají, dávejte pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklamy.

0: Kat Barnes a People Pleaser. Je 11 hodin, ve studiu se mnou už je Žofie Nováčková a jsou tady další zprávy Rádia Praha. Dobrý poslech.
1: Pěkné dopoledne. Kvůli opravám Hlávkova mostu v Praze nejezdí tramvaje mezi Vltavskou a Těšnovem. V Českých Budějovicích hoří propojka plynu. Fotbalisté Anglie budou ve čtvrtfinále mistrovství světa hrát s Norskem. Argentina nastoupí proti Švýcarsku. A je jasno, teploty vystoupí až na 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V centru Prahy ode dneška nejezdí tramvaje mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Důvodem jsou opravy Hlávkova mostu, které potrvají do konce prázdnin. Změnit trasu musely linky 12 a 41. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Plameny dosahují výšky až 5 metrů. Jihočeští hasiči o tom informovali na síti X. Jeden člověk se podle nich při požáru zranil. Policisté evakuovali dva domy a uzavřeli okolí místa, jak řekl Českému rozhlasu jejich mluvčí Jiří Macner.
3: Policisté a hasiči v Českých Budějovicích uzavřeli ulici Biskupskou a také kus Zátkovo nábřeží. Prosím, tomuto místu se vyhněte. Omezení pravděpodobně bude trvat možná 2-3 hodiny.
1: Hasiči zároveň ochlazují okolí. Na místo dorazila i plynárenská společnost, která přívod plynu zavře. Tajfun Bávý dorazil k pobřeží Tchajvanu a jeho východní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady zavřely školy. Na některých místech je úplně přerušená námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak.
4: Lidé ze svých zatopených domů s hrůzou natáčejí kalnou řeku plnou smrtelně jedovatých kober, které jim odřízly cestu do bezpečí. Ve městě Hengčou vyplavila voda stovky nebezpečných plazů s farem, kde jsou zvířata chována na maso i pro farmaceutické účely. Úřady už evidují několik smrtelných uštknutí. Ve městě Kuejkang pracovníci zoologické zahrady odmítli evakuovat ohrožená zvířata a zamkli je v klecích. O několik hodin později se utopily stovky zvířat, včetně lvů, zeber nebo poníků. Těžce zraněni jsou medvědi a vlci. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou ve 23 hodin českého času. Do dalšího čtvrtfinále ve 3 hodiny v noci nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Kouč evropské reprezentace Murat Yakin říká, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 branek na šampionátu Lionela Messiho.
5: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak my si ho zastavit máme.
1: Je jasno a i odpoledne bude jasno až polojasno, teď máme 23 stupňů, ale bude až 28.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Koukneme na silnice, momentálně v šetření nehoda na Chodovské ulici, je to u křižovatky s ulicí Podle Náhonu, osobák s tramvají, buďte opatrní.
2: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hodinu před sobotním polednem na Rádiu Praha třeba Tate McRae, She's All I Wanna Be, Taylor Swift a Opalite. Bude taky Dua Lipa, Houdini, anebo Lost Frequencies a Zondelin.

0: Lost Frequencies a Zonderling Love to Go ve 11:45 na Rádiu Praha. Máme další bouračku, konkrétně na Štěrboholské spojce. Je to kousek za sjezdem na ulici Národních hrdinů a do Štěrbohol. Dávejte tam pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Posloucháte Rádio Praha, teď je 11:30. Itálie očima 12 fotografů představuje nová výstava Italského kulturního institutu v Praze. Snímky zachycují půl století společenských proměn od 50. let do začátku nového tisíciletí a pochází ze sbírek Turínské galerie moderního a současného umění.
1: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho, který je stále naživu. Je mu 100 let. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech. Na jihu, v regionu Emílii, v deltě řeky Pádu. Byl to také velmi experimentální fotograf.
2: Říká kurátor výstavy Ricardo Passoni, který přechází mezi jednotlivými zarámovanými fotografiemi pověšenými na bílých zdech a zastavuje se u černobílého snímku, zobrazujícího potrhané nástěnné plakáty.
1: Je to způsob, jak nahlédnout nejen do oficiálního způsobu života v Itálii, ale také do běžného života a dokonce i do chudých životních podmínek té doby. V té době šlo o nejnovější fotografický směr.
2: Fotografie jsou rozmístěné ve třech místnostech. Ústřední část výstavy tvoří barokní kaple.
1: Je to velmi významná sbírka. Sice ne nějak obrovská, ale velmi kvalitní sbírka fotografií. Najdete zde výběr 58 fotografií od 12 fotografů, pohybujících se na pomezí nového realismu, abstrakce, neformální fotografie a také nového způsobu vnímání krajiny a člověka, vždy v italském prostředí, v italském světě.
2: Podle ředitelky Italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba jedné A4 od fotografa Gianniho Berenga Gardina, který zachycuje líbající se pár.
3: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného. A on takové fotografie pořizoval na různých místech a v různých situacích. Jsem velmi zvědavá, zda tento snímek zaujme i české publikum. Je ale třeba vysvětlit, co se za ním skrývá. Že nejde o dva lidi, kteří tam záměrně pozují, ale že byli opravdu jen zachyceni v daném okamžiku.
2: Výstava bude v Italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze otevřená do 20. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Se nám s těmi bouračkami nějak roztrhl pytel. Stále v šetření je ta na Štěrboholské spojce, dvě osobní auta ve směru ven z města, jako na dálnici. Je to těsně za sjezdem do Štěrbohol a na ulici Národních hrdinů. Dávejte tam pozor. Každopádně není jediná tahle nehoda, protože přibyly i další v Cínovecké dvě osobní auta v pravém jízdním pruhu. Jsou tam dokonce hasiči, tvoří se kolona kvůli tomu. Je to od sjezdu na Březiněvé a prudce se brzdí až do zastavení. Buďte tam velice, velice opatrní.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Celý život zasvětila lidskému mozku, který ani po letech nepřestává fascinovat. Co všechno náš mozek ukrývá a jak o něj pečovat? I na to se budeme ptát naší přední neuropsycholožky Lenky Krámské. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Sia Together ve 11:45. Nehoda na Cínovecké směrem do města, je to kousek před sjezdem na Ďáblice naproti té benzínové pumpě za Kosteleckou ulicí. Srazila se tam dvě osobní auta, buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: mohli strávit v mateřské škole povinně o rok víc, plánuje to ministerstvo školství. Vinohradská nemocnice v Praze opravila lůžkové oddělení a nakoupila nové přístroje pro lepší vyšetření onkologických pacientů. Čeká nás historicky první české finále Wimbledonu. Odpoledne proti sobě nastoupí Nosková a Muchová. A zůstává slunečno, nejvyšší teploty vyšplhají až na 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Děti možná budou muset chodit do školky povinně 2 roky. Plánuje to ministerstvo školství. To si od změny slibuje, že se jim bude v začátku školní docházky dařit lépe než teď, když je povinný jenom rok.
2: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoct i základním školám, aby do prvních tříd přicházely děti lépe připravené.
3: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
2: I podle asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
4: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
2: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Pražská Vinohradská nemocnice upravila Centrum vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Za práce zaplatila téměř 400 milionů korun. Součástí projektu byla oprava lůžkového oddělení a nákup nových speciálních přístrojů pro přesnější diagnostiku. Požáry na jihu Španělska spálily už na 4000 hektarů půdy. O život přišlo nejméně 12 lidí a víc než 20 dalších se pohřešují. Práci hasičů komplikuje horké a větrné počasí. Požáry sužují taky další země na jihu a na západě Evropy.
5: Plamenům čelí mimo jiné Řecko, Albánie nebo jich Francie. Tam s hašením pomáhá i český vrtulník Black Hawk s velkokapacitním vakem na vodu. Dva piloty na palubě doplňují taky dva letečtí záchranáři z Jihomoravského kraje. Na místě už zasahují taky 4 další letouny z Kypru a Švédska. Mezinárodní pomoc dorazila i do Portugalska, kde působí hasiči ze Španělska a Maroka. Evropské státy se chystají na další vlnu veder. Například v Itálii mají teploty v příštím týdnu opět přesáhnout 40 stupňů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Poprvé v historii se ve finále tenisového Wimbledonu utkají dvě Češky. Po 17. hodině nastoupí Karolína Muchová proti Lindě Noskové. Tu čeká v 21 letech první grandslamové finále. Jeden z jejich trenérů, bývalý úspěšný deblista Lukáš Dlouhý, si ale nemyslí, že by měla být nervózní.
6: Nejlepší vlastnost je vlastně ta hlava, ta bojovnost, vlastně jak dokáže zůstat klidná a hrát ty údery tak, jak ona si vymyslí, tak, jak ona je má naplánovaný a vlastně nekouká se doleva, doprava, co hraje soupeřka. A jde si pořád za tím svým, jak ona to má vymyšlený a vlastně v tom je nejlepší.
0: Máme jasno, zůstane to tak i odpoledne, zatím je 26 stupňů, ale bude až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Zdá se, že všechny nehody byly odstraněny, teda alespoň na hlavních tazích, na Štěrboholské a Chodovské. A v té Cínovecké bohužel ještě stále problém přetrvává před tou čerpací stanicí, respektive ta je naproti tomu, ale je to před odbočením a sjezdem na Ďáblice. Na Cínovecké 2 auta v sobě a je tam neprůjezdný odbočovací pruh, tak dávejte pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádio Praha. Host Lenky Váhalové.
8: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Váhalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
1: Dobrý den.
0: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
1: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
0: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
1: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplína. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
0: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
1: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že opravdu jako pracuji více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
0: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
1: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kdy se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
0: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
1: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
0: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
1: Občas ano.
0: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
1: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety. Když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center přes letiště, přes taxíky. Jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.

0: dalších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy 21 Pilots, tedy Swims a Moby. Ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která, a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunter z Lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména od

0: velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9. Takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude. A to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme. Takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
0: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych to viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
0: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely. Možná často neví ani, jestli budou spolu ještě. Ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek. Naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
1: Ostravačka.
0: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
1: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby chom podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Miraj, IMT Smile a podobně.
0: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
1: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr a ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
0: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
1: rozhodně
0: mohli jet na Colorsy.
1: Ještě navíc máme rádi speciální projekty, takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show. A i spousta kapel, ať už je to právě třeba Miraj nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
0: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
1: Vůbec ne, a říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
0: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
1: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: Posloucháte Radio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek a teď určitě Melting Pot, tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
1: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bárt a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
0: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
1: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A z toho mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat ledata tak v záznamu.
0: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas. Bude i letos Airstream přímo na místě?
1: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
0: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
1: Jasně. On se nám ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
0: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
1: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
0: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí ten festival zůstane za každou cenu.
1: Jsme Colors of Ostrava.
0: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
1: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt, ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
0: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
1: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
2: Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
2: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, že je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Huse na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky bez ruči, s Baníčkem, ale.
1: Takže... A opět v gongu?
2: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly chillovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
1: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
2: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
1: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
2: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že ta Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné, světové.
3: Praha. Hity, doprava, informace.

0: jsem je stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
1: Ne, z lístku se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu, no a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci, a bez nich by to rozhodně nešlo.
0: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
1: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival, a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
0: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
1: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po čtyřdenní festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
0: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
1: To je dobrá otázka. Asi bych to neuměl. Asi bych neuměl si jen tak užít festival.
0: Vždycky pracujete.
1: Vždycky pracuji. Mm. Vlastně když si naladím český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
0: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
1: Je to tak.
0: Stage.
1: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první tři dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vylečím.
0: Já jsem to z vás minulé nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
1: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
0: No a ta částka?
1: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k milionu euro.
0: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
1: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
0: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
1: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
0: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
1: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
0: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
1: Je to tak, dokonce už po čtvrté po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festivaly, existují kapely, které jezdí na stadiony, a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
0: Ale chci tím říct, že když oslovujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
1: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Hmm. Právě naopak, chtějí být kámoši a to je super.
0: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
1: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
2: Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: Je 13 hodin, Rádio Praha vám přináší další zprávy a ve studiu je se mnou Žofie Nováčková. Ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Pražskému hradu se po více než 3 měsících vrátily tramvaje, jezdí ale jen jedním směrem. V Českých Budějovicích pokračuje zásah hasičů kvůli požáru plynu. Herec Kevin Bacon s rodinou v Karlových Varech uvedl svůj nový film. A i odpoledne zůstává jasno a máme 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždějí jenom jednosměrně z Chodkových sadů do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Hasiči stále zasahují kvůli požáru plynu na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Dál ochlazují i okolí místa, potvrdil to jejich mluvčí Roman Krčmář. Pracovníci plynárenské společnosti se také snaží uzavřít přívod plynu. Hasiči a policisté evakuovali 20 lidí z nedalekých domů a dál zůstává uzavřené Zátkovo nábřeží a okolí Biskupské ulice. Při požáru se jeden člověk zranil. Americký herec a režisér Kevin Bacon a jeho rodina jsou na Karlovarském festivalu. Uvedli tam snímek rodinný film. Herec známý ze snímků jako Footloose nebo Apollo 13 ho režíroval spolu se svou manželkou Kýrou Sedgwickovou. Ve filmu stvární rodinu, která natáčí horory. Život jí ale zkomplikuje nález skutečné mrtvoly. Herci jsou i jejich děti, třeba syn, herec a muzikant Travis Bacon.
3: Myslím, že jsme k tomuhle žánru tíhli dlouhou dobu. Milujeme, jaké ty filmy jsou, jak jsou kreativní. To, že z téměř ničeho vytvoříte něco, což jsme udělali i v tomhle případě.
1: Karlovarský festival dnes končí. Rodinný film bude posledním snímkem, který se letos bude promítat. Projekce začne minutu před půlnocí. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku diamantové ligy v Monaku. Výkonem 49,44 sekundy proměnila i svůj čtvrtý start v letošním ročníku v umístění nastupních vítězů.
4: Do té dvoustovky jsem cítila, že trošku ty atletky přede mnou stahuju a vzhledem tomu, že jsem doběhla v tomhle krásném čase, jsem byla třetí, což si myslím, že je krásný výsledek na diamantové lize, ale je také vidět, že i všichni ostatní závodnice se zlepšují.
1: V soutěži výškařů byl Jan Štefela 8. po výkonu 220 cm. I odpoledne zůstává jasno až polojasno, zatím je 26 stupňů, může se ještě oteplit až na 28.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a my se přesouváme na silnice, kde se stále něco děje. Začneme v Praze nehodami. Radlická ulice u křižovatky s ulicí Prokopových. Dejte pozor, tady je nehoda dvou osobních aut. Dvě osobní auta havarovala taky v ulici v Olšinách v křižovatce s Průběžnou. Opatrně i v Cínovecké, pokud jedete směrem do centra, za sjezdem do Kostelecké havarovala dvě osobní vozidla. Komplikace máme taky na dálnici D1, a to na 11. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané auto a neprůjezdná krajnice. A připojím D1 ještě jednou, tentokrát 34. a půltý až 36. kilometr ve směru z Prahy. Tady je také odstavené porouchané vozidlo. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 13 hodin 4,5 minuty, hezké sobotní odpoledne. V příštích minutách zamíříme do pražské zoologické zahrady, která přes léto nabízí večerní zvýhodněné vstupné. Prozradíme, která mláďata si sem můžete přijít prohlédnout. A ještě k nejbližším songům, s těmi už ve víkendové Praze čeká Rachel Platten. Madonna a Sabrina Carpenter. I skupina Tata Boys. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: Na rádiu Praha rozpíval James Blunt, je 13 hodin 16,5 minuty. V pražské zoologické zahradě dnes probíhá Den mongolské kultury a Světový den koní. Kulturní den je inspirovaný slavným mongolským svátkem Nadam, který se každoročně slaví v červenci po celém světě. Přijďte obdivovat zemi nekonečných plání, divokých koní a tradiční hudby. Součástí je samozřejmě i program u koní Převalského. Kompletní časový harmonogram najdete i v odkazech nebo v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A pozor, jak jít do zoo levněji, tak to uslyšíte už za chvíli. Praha je nej.
1: Místo, které znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008. Praha je nej.
0: Je čas aktuální situaci na silnicích pořádně zkontrolovat. Uděláme to i my, například v Radlické ulici v Praze v křižovatce s ulicí Prokopových stále komplikuje provoz nehoda dvouosobních aut, projíždějte opatrně. Stejný problém, tedy nehoda dvouosobních vozidel, je taky v Praze v ulici v Olšinách v křižovatce s průběžnou. Pozor, v Cínovecké do centra za sjezdem do Kostelecké ulice havarovala také dvouosobní auta s obtížemi. Je místo průjezdné, pozor, ale na zdržení v koloně. D1, 11. kilometr ve směru z Prahy. Tady máme problém v podobě odstaveného, porouchaného auta a neprůjezdné krajnice. Komplikace jsou také na dálnici D1 mezi 34. a 5. a 36. kilometrem ve směru z Prahy. Tady je taky odstavené, porouchané osobní auto. Očekávejte možné zdržení. No a já ještě připojím D11 trošku dál od Prahy ve směru z Prahy na 50.

0: teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a Brna přivezou ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero, Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šaryvary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl druhé odpoledne, sobota, taky 11. červencový den, tak ať se vám všem vydaří a pokud rádi navštěvujete pražskou zoologickou zahradu nebo jste tu dlouho nebyli, tak vás možná potěší letní zvýhodněné vstupné. Během letních prázdnin totiž zaplatíte po 17. hodině jen 100 korun. Víc v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: My jsme loni zkoušeli nabízet návštěvníkům zvýhodněné vstupné po 17. hodině a osvědčilo se to, zejména mezi Pražany to bylo velmi oblíbené, protože i ve všední dny po práci v létě mohli využít těch dlouhých letních večerů a navštívit zoologickou zahradu.
2: Říká mluvčí zoo Filip Mašek.
1: I tento rok jsme s touto akcí přišli od 1. července do 31. srpna. Každý návštěvník po 17. hodině, který si koupí vstupenku fyzicky na pokladně, dostane tedy slevu a vstup do zoo za pouhou 100 korun. Platí to pro dospělé, děti, studenty, ale třeba i pro psí návštěvníky. Jedinou výjimkou jsou důchodci nad 70 let, ti mají běžně vstup za 1 korunu, takže těm jsme to nezdražili. 99 korun i ti mají i nadále vstup za 1 korunu i podvečer.
2: Pražské zoo je teď k vidění taky několik mláďat.
1: Máme tady nového samce žirafy, po letech jsme sehnali geneticky vhodného samce, který přijel z Holandska, takže na toho se návštěvníci už mohou přijít podívat. Mezi mláďaty jsou teď favority psi ušatí v Africe zblízka, jsou tam tři malí psi ušatí po 14 letech od geneticky velmi ceného samce z jižní Afriky, takže z toho máme taky velkou radost. No a úplně čerstvou novinkou jsou teď dvě mláďata karakalů kočkovitých šelem z Asie, z Afriky a ty lidé naleznou v pavilonu šelem a plazu.
2: V půlce srpna by už mělo být k vidění taky čerstvé mládě lachtana jihoafrického, které je zatím v zázemí expozice. Brány do zoologické zahrady, vnitřní pavilony a restaurace zavírají v létě 7 hodin večer. Samotný areál je ale otevřený až do 9 hodin. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Malošík.
0: A na silnicích žádné velké změny, stále komplikace v Praze v Radlické ulici u křižovatky s ulicí Prokopových. Dejte pozor, vyšetřují tady nehodu dvou osobních aut. Není jediná v Praze, v ulici v Olšinách v křižovatce s průběžnou také havarovala dvě osobní auta. I tímto místem projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozor také, pokud pojedete z Prahy ven po dálnici D1 na 11. kilometru je odstavené porouchané auto a neprůjezdná krajnice. Podobný problém máme na dálnici D1 i trošku dál od Prahy, ve směru z Prahy. Na 34. a 5. až 36. kilometru je také odstavené porouchané osobní auto. Očekávejte možné zdržení. A připojím komplikace na D11, které jsou ještě dál od Prahy, ve směru z Prahy, na 57. kilometru. Tady je také odstavené porouchané auto a neprůjezdná krajnice. Projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 13:45, přejeme pěkné sobotní odpoledne na Rádiu Praha. Hvězdné léto pod Žižkovskou věží je oblíbená letní divadelní scéna divadla Kalich a jeho partnerských souborů. V malebném prostředí Málerových sadů v Praze 3 se koná už 8. ročník festivalu a potrvá do 3. září. Program nabízí bohatý výběr úspěšných komedií a koncertů předních českých umělců. Začátky představení jsou vždy v 19 hodin. I letos nás čekají oblíbené tituly jako Bez předsudků, S pidlou v zádech, Nikdy není pozdě, Malé chytré lži nebo Legendární lakomec. A z koncertů nebo hudební večerů zmíním třeba velký muzikálový večer divadla Kalich či koncerty Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Další tipy najdete také na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. V Praze si ještě stále dávejte pozor na problém v podobě dopravní nehody. Je to v Radlické ulici u křižovatky s ulicí Prokopových. Tady havarovala před časem dvě osobní auta. Ještě nějakou chvíli tam budou odstraňovat ty následky té nehody, tak projíždějte opatrně. Komplikace zůstávají také na dálnici D1 na 11. kilometru ve směru z Prahy. Tady máme odstavené porouchané vozidlo a průjezdnou krajnici. Připravte se na možné zdržení a možná se zdržíte i na D11C trošku dál od Prahy. Ve směru z Prahy na 57. kilometru je také odstavené porouchané auto a neprůjezdná krajnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Sam Smith nás dovedl k dalším zprávám na Rádiu Praha, je přináší ve 14 hodin Václav Miller. Vašku, vítám tě.
1: Díky, Vláďo, a hezké odpoledne. Vinohradská nemocnice v Praze opravila lůžkové oddělení a nakoupila nové přístroje pro lepší vyšetření onkologických pacientů. Inspekce zjistila na filmovém festivalu v Karlových Varech prohřešky u 40% kontrol. Trumpova administrativa předvolala novináře New York Times kvůli článkům o novém prezidentském letadle. Zítra bude jasno až polojasno v Praze, během dne i oblačno, teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská vinohradská nemocnice upravila centrum vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Za práce zaplatila téměř 400 milionů korun. Součástí projektu byla oprava lůžkového oddělení a nákup nových speciálních přístrojů pro přesnější diagnostiku, říká mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
3: Pořízení PET-CT je pro naši nemocnici významným krokem, protože posiluje diagnostické možnosti ve Vinohradech a umožňuje přesnější vyšetření pacientů přímo v rámci naší nemocnice. Nový lineární urychlovač pak přispěje k přesnější a šetrnější radioterapeutické léčbě.
1: Novou cisternu dostanou dobrovolní hasiči ze Zbraslavy. Stát bude více než 8 milionů korun a městské části na ní přispěje magistrát. Radnice už vybrala firmu, u které auto nakoupí. Hasiči by ho měli podle nezávislé starostky Kateřiny Pavlíkové dostat na přelomu května a června příštího roku.
4: Naše současná výjezdová cisterna je v tuto chvíli nejstarší výjezdový vůz v Praze a proto byla nutná obměna. Velké množství výbavy si dodáme do cisterny sami z vlastních prostředků a taktéž bude doplněna i nová moderní výbava, která v současné době chybí.
1: Česká obchodní inspekce zjistila na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nedostatky u 40% kontrol. Celkem jich inspektoři za prvních 5 dnů festivalu udělali 48. Zaměřili se především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy objevili zhruba ve 2/3 případů. Pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
5: Je to samozřejmě problém, který je trochu společenský, celospolečenský. Je to vysoká akceptance alkoholu, která je tradiční v těch našich zemích. Je to snadná dostupnost alkoholu.
1: Loni provedli inspektoři na filmovém festivalu celkem 94 kontrol a nedostatky zjistili téměř v polovině případů. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle New York Times předvolala několik novinářů tohoto deníku kvůli článku o novém prezidentském letadle darovaném Katarem. Vypovídat mají ve středu před federální velkou porotou. List tento týden s odkazem na anonymní zdroje napsal, že stroji chybí některé pokročilé bezpečnostní systémy. Bílý dům ale problémy odmítl. K předvolání novinářů se americké úřady zatím nevyjádřily. Pochybnosti ohledně bezpečnosti nového letadla podle novinářů zkomplikovaly i Trumpův odlet ze samitu NATO v Turecku. Prezident z Ankary na doporučení ochranky odletěl starším letounem Air Force One. Ženský titul z wimbledonské dvouhry získá potřetí za poslední 4 roky Češka. Ve finále travnatého Grand Slamu se totiž poprvé v historii utkají dvě tuzemské hráčky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne v Londýně po 17. hodině. V Praze bude zítra jasno až polojasno, během nepřechodně zvětšená oblačnost. Noční a ranní teploty 17 až 15 stupňů, na okrajích města až 13, přes den stoupnou na 27 až 29. Slabý, přes den mírný, severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nevynecháme aktuální dopravní informace, stále si dávejte pozor na vyšetřování nehody v Radlické ulici. Tady se stala v Praze u křižovatky s ulicí Prokopových, havarovala tady dvě osobní auta, tak opatrně v tomto místě. V ulici nad Kavalírkou v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Kivadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem, a to ještě do 15. července. No a komplikace komplikace jsou také v Cínovecké ulici v Praze Ďáblicích. Tam je kvůli pracem na vozovce dopravní omezení. Neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru z centra v úseku sjezdu na Kosteleckou a nájezdu od Kostelecké ulice. Stejná omezení, tedy neprůjezdný pravý jízdní pruh, je i na přemostění k Belské a práce v tomto místě potrvají do 16. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné sobotní odpoledne ve víkendové Praze je před námi další téma. Charita Starý Knín vyhlásila veřejnou sbírku. Potřebuje vybrat 1 000 000 korun. Na co chce peníze vybrat, řekneme kolem 14:30. A ještě k muzice nechybí Taylor Swift. Eva Farna s kapelou Mirai. A taky si je na Spyro. Je 6,5 minuty po 14. hodině a dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

Je po čtvrt na tři, krásné sobotní odpoledne vám všem na Rádiu Praha. A máme pro vás další zajímavý tip. Jedním z těch zajímavých typů v Praze je i Urban Pictus, mezinárodní mural artový festival, během kterého se města stávají plátnem pro vyjádření talentovaných umělců a ti proměňují metropoly v galerii pod širým nebem. Fenomén street artu je představován skrze pouliční malby i doprovodný program. Aktuálním projektem je mural Rozině, na jehož vytvoření se podílelo 30 tuzemských i zahraničních umělců. Jde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě. Více se rozvíte i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Ulici Radimova v Praze 6. Tady je kivadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá taktéž do 17. července. A ještě připojím ulici Nad Lesem v Praze 4, kde je kvůli opravě povrchu vozovky uzavírka a potrvá do 28. července. Přejeme šťastnou cestu a dobrý dojezd.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Užíváme si 11. červencový den, sobotu, venku je krásně a na rádiu Praha právě dospívala Freya Ridings. Část fary v Maršovicích na Benešovsku zničila dřevomorka. Přízemí budovy poškodila podlahy, obložení, dveří i nábytek. Charita Starý Knín, která ji vlastní, zaplatila za opravu zhruba 1 milion korun a žádá lidi o pomoc. Vyhlásila veřejnou sbírku. Situace je o to smutnější, že faru v roce 2023 zrekonstruovali za 51 milionů korun dělníci.
1: No, řeknu vám, že jsem ve stavebnictvích 55 let se pohybuju a tohle jsem neviděl, takovouhle zkázu.
2: František Čipera, a slyšela jsem, že vy jste ten, který trošku tady odskákal tu dřevomorku, trhání podlah, pálení toho vlastně nakaženého dřeva.
1: Jako nedělal jsem to sám, samozřejmě, že jo, tady místní a mě pomohli.
2: Bylo to tady sežrané, drolilo se to?
1: No to bylo sežrané, opravdu, sežralo nám to i dáme obložky, které jsme měli udělaný nový. No bylo to teda opravdu tragický, no. na pláč pomalu, jo.
2: Jana Moulíková, sociální pracovnice, co se odehrávalo ve vás?
3: Smutek, bylo to smutný. My jsme tady vlastně, nám se podařilo i tu službu tady docela pěkně, jako když to řeknu, rozjet, navázat tady na sebe nějaký rodiny a najednou jsme to vlastně museli všechno jako utnout, všechno jako ukončit, takže pro mě to představovalo víc jako jezdit do rodin.
2: Dokdy potřebujete mít 100% hotovo?
3: Od 20. teďka července nám začínají příměstské tábory a to už musí být hotovo, protože tady bude plno dětí.
4: Jmenuji se Markéta Prodanová. Děláme tady na charitě vlastně od začátku, co se tady ten dům otevřel.
2: A vy mi teď ukazujete v telefonu fotografie té dřevomorky, protože vy jste byla první, které se tady něco nezdálo, že se vám zdálo takhle, že je něco pod skříní. A tady teď máme teda fotografie té skříně.
4: Ten barák je z 16. století a je tady celková vlhkost. Takže my jsme se tady dělali kolikrát srandu, že tady budeme pěstovat houby, ale že nás to potom jako porazí takovýmhle směrem, to jsme netušili.
2: Stanislav Žák a ředitel tady v charity Starý Knín. Pojďme říci, k čemu konkrétně tato fara slouží.
5: Tady mají jako zázemí tři služby. To je pečovatelská služba, služba osobní asistence a služba aktivizace rodin s dětmi.
2: Služby chce charita co nejdřív na faře obnovit. Boj s dřevomorkou ale vyšel na 1 milion korun a potřebuje teď pomoci s jeho uhrazením. Vyhlásila tedy veřejnou sbírku z Maršovic, Věra Hájková, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Maloší.
0: A přidáme aktuální dopravní informace, začneme varováním před vozidlem jedoucím v protisměru. Pozor na dálnici D4 na 54. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice. Tady je hlášené vozidlo jedoucí v protisměru také velmi opatrně. Komplikace máme také na dálnici D1 na 49. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Stejný problém je i trošku dál od Prahy na dálnici D1 a to na 60. až 61. kilometru. Tady je také odstavené porouchané auto, jedná se o dodávku. A ještě připojím komplikaci na dálnici D11, která stále trvá, je to na 28. až 29. kilometru ve směru z Prahy na D11C a i v tomto případě se jedná o odstavené porouchané auto. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Krásné sobotní odpoledne, víkendová Praha pokračuje, je 3:15. Léto znamená i tradiční kulturní program Pod širým nebem a na nejvyšším purkrabství Pražského hradu se opět vrací letní shakespearovské slavnosti. Sezónu letos se zahájila komedie Omylu, kterou můžete vidět do 15. července. Ale těšit se můžete také na představení Marná lásky snaha, Jak se vám líbí, Otelo, Večer tří králový nebo Macbeth. Pokud chcete zažít tu magickou atmosféru divadla na hradě, tak neváhejte. Podrobné informace k programu najdete i v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je kulturou.
0: Přinášíme aktuální dopravní informace. Připomínám varování z D4 na 54. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice. Je hlášené vozidlo jedoucí v protisměru. Projíždějte velmi opatrně tímto úsekem. Komplikace zůstávají také na dálnici D1 dál od Prahy. Mezi 60. a 61. kilometrem ve směru z Prahy je odstavená porouchaná dodávka. Očekávejte možné zdržení a projíždějte i tady se zvýšenou opatrností. No a komplikace zůstávají také na D11, a to mezi 28. a 29. kilometrem ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané auto. I tady projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: Je 15 hodin, s vámi Rádio Praha i se zprávami, které ve studiu už nabízí Václav Miller.
1: Hezké odpoledne. Kvůli opravám Hlavkova mostu v Praze nejezdí tramvaje mezi Vltavskou a Těšnovem. Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy v baťovském areálu. Na místě zůstává 6 jednotek. Polsko chystá zeď paměti, připomene například oběti volyňského masakru. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, během dne i oblačno, teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V centru Prahy ode dneška nejezdí tramvaje mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Důvodem jsou opravy Hlavkova mostu, které potrvají do konce prázdnin. Změnit trasu museli linky 12 a 41. Přibližuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Náhradní doprava není zavedena. V oblasti mohou například cestující využít linku metra C, aby se dopravili z Vltavské na Florence.
1: Hasiči třetím dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě dál zůstává 6 jednotek, to je polovina oproti noci na dnešek. Hasiči se teď snaží chladit trosky vyhořelé stavby. Z místa podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny stále stoupá dým.
4: Bohužel ten kouř z toho nedokonalého hašení není příjemný pro dýchání, takže my stále doporučujeme občanům, aby se vyhýbali bezprostřednímu místu toho požáru a pokud možno nevětrali a radši vyrazili za čerstvým vzduchem do hor.
1: V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno, následně se její většina zhřítila. Požár policie prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Hasiči stále zasahují kvůli požáru plynu na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Dál ochlazují i okolní místa, potvrdil to jejich mluvčí Roman Krčmář. Pracovníci plynárenské společnosti se také snaží uzavřít přívod plynu. Hasiči a policisté evakuovali 20 lidí z nedalekých domů a dál zůstává uzavřené Zátkovo nábřeží a okolí Biskupské ulice. Při požáru se jeden člověk zranil. Ve Varšavě vznikne zeď paměti, která připomene Poláky zemřelé ve válkách ve 20. století na území současné Ukrajiny. Řekl to polský premiér Donald Tusk u příležitosti výročí tzv. Krvavé neděle. Tou přesně před 83 lety vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Události do dnešních dob zatěžují vztahy mezi Varšavou a Kyjevem. Polský prezident Karol Navrocký nedávno odebral nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, protože jedné jednotce speciálních sil přidělil přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Ta se na masakrech Poláků podílela. Na fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku se rozhodne o složení druhé semifinálové dvojice. Hodinu před půlnocí českého času se střetnou Anglie a Norsko. V poslední čtvrtfinále obstará souboj Argentinců se Švýcary od 3 hodin ráno. A zítra bude jasno až polojasno, během nepřechodně zvětšená oblačnost, noční a ranní teploty 17 až 15 stupňů, na okrajích města až 13, přes den stoupnou na 27 až 29 stupňů Celsia. Slabý, přes den mírný, severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme dálnicí, respektive silnicí číslo 7 ve směru do centra od letiště. Před sjezdem do ulice k letišti dejte pozor na nehodu nákladního auta s osobním. Kvůli ní neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace máme taky na dálnici D1, a to na 59. kilometru ve směru z Prahy. Havarovala tady dvě osobní auta a neprůjezdný je levý jízdní pruh. Opatrně i na D1 mezi 60. a 61. kilometrem ve směru z Prahy, tady je odstavená porouchaná dodávka. A připojím ještě problém v ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh a provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická, objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 4,5 minuty po 15. hodině a sobota dnes s datem 11. července na Rádiu Praha pokračuje. Na chvíli přeskočit pár školních let a vyzkoušet si to, co dělají vysokoškoláci. O prázdninách nic neobvyklého, například na letní škole geografické a geologické olympiády v Praze si středoškoláci mohli zkusit, jak se přímo v potoku měří průtok vody. Podrobnosti nabídneme už za necelou půl hodinu. A taky přidáme další hity, stojí za nimi třeba Olivia Rodrigo. Luis Capaldi. Nebo White Town. Nerušený poslech vám přeje vláda Malo.

0: Je krátce po čtvrt na čtyři, pěkné sobotní odpoledne na Rádiu Praha. Botanické zahradě hlavního města Prahy můžete navštívit až do 20. září výstavu Rostlinná Odyssea. Najdete ji ve výstavním sálu v ornamentální zahradě a provede vás fascinující historií rostlin. Od prvních suchozemských druhů starých více než 432 milionů let přes prvohorní uhlotvorné močály až po rostliny, které rostou všude kolem nás. Výstava propojuje svět z kamenělin se živými rostlinami botanické zahrady. Po speciální stezce se můžete vydat zahradou a hledat současné příbuzné rostlin, které ve výstavním sále uvidíte jako fosílie. Výstavu můžete navštívit od úterý do neděle, vždy od 9 do 19 hodin a podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme varováním ze silnice 7 ve směru do centra, ve směru od letiště. Před sjezdem do ulice k letišti dejte pozor. Havarovalo tady nákladní auto s osobním a v místě neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace zůstávají kvůli nehodě taky na dálnici D1 ve směru z Prahy, a to konkrétně na 59. kilometru. Tady havarovala dvě osobní auta a průjezdný je levý jízdní pruh, na místo už míří policisté. Připomínám také problémy, které máme v pražských ulicích, například ve Kbelské stále probíhá rekonstrukce vozovky, provoz je ve směru k Cínovecké převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská Cínovecká a vedený jedním jízdním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká Novopatská je provoz vedený taky jedním jízdním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. A ještě v ulici Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: turn to dust all that I adored. Tak tohle byla skupina Bastille na Rádiu Praha. Je téměř půl čtvrté, krásné sobotní odpoledne. Jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile přivezli čeští středoškoláci z nedávného Evropského kola geografické a geologické olympiády. Navázali tak na své předchůdce, kteří velmi často pak právě s těmito vědami spojili svůj profesní život. Pomáhá k tomu i tradiční geografická letní škola v Praze. Studenti si na ní mohou vyzkoušet věci, které se běžně na školách neučí.
1: Vy se můžete pustit do mapování a s váma budeme měřit chemické parametry vody. Máš ten konduktě? Nebo to
2: onesnažuje? Kontroluje nutnou výbavu Julie Žaliová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v pražském parku Folimanka. A tady je cílem 40 teenagerů potok Botič.
3: Skupina první půjde měřit průtoky povákovou metodou.
2: A jak poslouchám další z lektorek Milenu Šepkovou, tak suchou nohou to nebude.
3: Abyste šli do toku s pásmem a naměřili tam dráhu. Jo, tak díky.
2: Dva Ondrové se navlíkli do rybářských kalhot.
4: A teď už do Botiče. Budeme vytyčovat dráhu, na které budeme měřit průtok.
5: Teď!
2: První plovák odstartoval.
6: Máme více plováků na levém, pravém břehu a uprostřed.
2: Plovák se blíží do cíle. Teď!
6: Uplaval naši vzdálenost za 2 minuty 38 sekund.
7: Máte ty časy?
8: Jednoduše vydělím vzdálenost časem a vyjdeme rychlost, která je velmi malá, 0,0348 metrů za sekundu.
2: Bylo vidět, že ten plovák nepluje rovně, že jde o to, jak fouká vítr.
8: V profesionálním měření by se toto zohledňovat mělo. Například můžeme měřit rychlost tak přímo hydrometrickou vrtulí, případně i metody využívající ultrazvuk Dopplerův efekt.
2: Vysvětluje 15-letý student Ondřej Martinák.
9: Jsou to právě věci, které jsou nad rámec středoškolské výuky a většinou se dělají vlastně až při studiu na vysoké škole.
2: Říká Jakub Jelen z Univerzity Karlovy.
1: Tam přijde do vodní kaskády a počkáme, až se to ustálí a koukneme, kolik nám to naměřilo.
2: Takže musíte spolupracovat.
10: pH 8,51, takže to mírně zasadíte.
11: Je to takové pracovišení mozkových závyků, jako i po prázdninách. A je to geografie, to, co mě baví, že to je nejblíž k tomu běžnému životu se všech těch věd.
2: Svěřuje se Vítek ze Zlína, kterého teď čeká v srpnu mezinárodní kolo geografické olympiády a bronz tam loni získal Vojtěch Nádvorník.
12: Určitě půjdu studovat geografii, předpokládám, že spíše sociální a následně by mě bavilo pracovat třeba v územním plánování nebo ve vzdělávání.
2: Z letní školy geografie na pražské Folimance Eva Kézrová, Český rozhlas.
13: Víkendová Praha.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze, konkrétně tedy u Prahy na silnici číslo 7 ve směru od letiště do centra. Před sjezdem do ulice k letišti dejte pozor, je tam nehoda nákladního auta s osobním a neprojedete pravým jízdním pruhem. Nehod je ale více, například na dálnici D1. Na 14. až 15. kilometru ve směru z Prahy havarovalo osobní auto, na místo už míří policisté. Dálnice D1. Tam máme nehodu také dál od Prahy, konkrétně na 59. kilometru ve směru z Prahy. Havarovala tam před časem dvě osobní auta a neprůjezdný je v tomto místě levý jízdní pruh. Komplikace zůstávají také na D4 mezi 11.5. a 12. kilometrem. Ve směru z Prahy na Strakonice je tady odstavené porouchané osobní auto. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
13: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
14: Dnes večer v České televizi.
15: ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
16: Celý život zasvětila lidskému mozku, který ani po letech nepřestává fascinovat. Co všechno náš mozek ukrývá a jak o něj pečovat? I na to se budeme ptát naší přední neuropsycholožky Lenky Krámské. V neděli po 12. hodině na

0: Je 15 hodin 45 minut, přejeme vám krásný sobotní den. No, jedeme dál. Pokud vás láká návštěva výstavy postmoderního československého lidového designu z let 1948 až 1989, pak na ní můžete vyrazit na zámek Veleslavín. Má název Domácí umění a koná se až do konce srpna. Artefakty na výstavu byly vybrány tak, aby navazovaly na téma zámku, domova, krásy a lásky. Výstavu můžete navštívit vždy od pondělí do pátku mezi 15. a 18. a o víkendech pak mezi 13. a 18. hodinou. No a další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Ale teď už je zpátky na silnice, stále sledujeme aktuální situaci, mimo jiné také na silnici číslo 7 u Prahy ve směru od letiště do centra před sjezdem do ulice k letišti. Dejte pozor, je tady nehoda nákladního auta s osobním a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Komplikace máme také kvůli nehodě osobního auta na dálnici D1 mezi 14. a 15. kilometrem ve směru z Prahy. Osobní auto tady havarovalo a na místě zasahují policisté. D1 ještě jednou, a to konkrétně na 59. až 60. kilometru ve směru z Prahy. Tady byla nehoda dvou osobních aut, ale podle těch nejčerstvějších informací by už měla být v těchto chvílích odstraněna, přesto tady projíždějte ještě velmi opatrně. Během té nehody byl neprůjezdný levý jízdní pruh. Problémy zůstávají i na D4, a to konkrétně mezi 11.5. a 12. kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice. Je tady odstavené, porouchané osobní auto. A ještě doplním D5 mezi 30.5. až 32. kilometrem ve směru od Rozvadova do Prahy. Tady je také odstavené, porouchané osobní auto. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: Stále je s vámi Rádio Praha, teď se zprávami v 16 hodin a ve studiu už je připravený Václav Miller.
1: Dobré odpoledne. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc, změnu chystá ministerstvo školství. Na filmovém festivalu v Karlových Varech se prodalo zhruba stejně stupenek jako loni. Diváci měli zájem o nové české filmy. Tenisky Nosková a Muchová proti sobě nastoupí ve finále wimbledonské dvouhry. Zápas začíná zhruba za hodinu. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, během dne i oblačno, teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy, místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Minister školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
3: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
1: Policie prověřuje dnešní požár plynu v Českých Budějovicích jako možné obecné ohrožení. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jiří Macner. Na Zátkově nábřeží ráno hořela propojka plynu v zemi. Hasičům se po uzavření přívodu plynu podařilo požár uhasit. Jeden člověk se zranil. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a dočasně evakuovali 20 lidí z nedalekých domů. Na 60. Karlovarském festivalu se prodalo přes 132 tisíc stupenek. Podle pořadatelů je to zhruba stejně jako loni. Jak Českému rozhlasu řekl umělecký ředitel festivalu Karel Och, divákům se líbily i český a slovenský film v hlavní soutěži.
4: Samozřejmě největší pozornost byla upírána na filmy Šimona Holého Čikačeka a Ivana Ostrochovského Pramen. Oba filmy, byť velmi odlišné jeden od druhého, byly přijaty, myslím, velmi entuziasticky a tak, jak to bývá u českých filmů uváděných v Karlových Varech, tak trošku producenti změřili publiku teplotu a zjistili, jak bude reagovat třeba při distribučních projekcích a myslím, že jsou všichni velmi spokojeni.
1: Film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli bude v kinech od 16. července. Snímek Čikačeka s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou uvidí diváci v kinech od 20. srpna. K odpovědnosti za včerejší požár na železnici mezi Německým Kolínem a Düsseldorfem se přihlásili levicoví extremisté. Skupina, která si říká Komando Angry Birds, v manifestu zveřejněném na internetu popisuje i přípravy zápalného zařízení. Požár včera zničil kabely a signalizační zařízení a důležitá trať je i dnes mimo provoz. Stejná skupina se v minulosti přihlásila i k dalším sabotážním akcím, včetně jednoho útoku na železniční trať ve stejné části Německa. Cílem útoku má být eliminovat průmysl a zastavit tak masové vymírání. Tenisky Linda Nosková a Karolína Muchová si spolu už zhruba za hodinu zahrají o titul z wimbledonské dvouhry. Půjde o historicky první české finále v All England Clubu. Pro obě hráčky to bude neobyčejný zážitek. Už samotný nástup na kurt je specifický. Ve vysílání Českého rozhlasu o tom mluvil kapitán Davis Cupového týmu a finalista Wimbledonu z roku 2010 Tomáš Berdych.
5: Ta cesta z té šatny na ten center kurt, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži. Potom sběrači vlastně vám nesou tašku na kurt, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
1: Zítra bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost. Noční a ranní teploty 17 až 15 stupňů, na okrajích města až 13, přes den stoupnou na 27 až 29, slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace, které jsou na silnici číslo 7 u Prahy, a to ve směru od letiště do centra. Před sjezdem do ulice k letišti havarovalo nákladní auto s osobním. Místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Opatrně na dálnici D1 mezi 14. a 15. kilometrem ve směru z Prahy je nehoda osobního auta a na místě zasahují policisté. Problémy jsou také na D4, a to konkrétně mezi 11. a 15. a 12. kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice. Tady je odstavené porouchané osobní auto. D5, tady máme komplikace mezi 32. a 15. a 32. kilometrem ve směru od Rozvadova do Prahy. Osobní auto tady po nehodě skončilo mimo vozovku, na místo míří složky integrovaného záchranného systému. A já ještě doplním D10 a konkrétně 32. a 15. až 31. a 15. kilometr ve směru od Turnova do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 6 minut po 16. hodině a vaším sobotním parťákem je stále Víkendová Praha. V 16:30 s několika pražskými tipy. A jaká jména nás potěší po té hudební stránce, tak bude to Kamrat. Kapela Imagine Dragons. I Thomas Robin. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Je krátce po čtvrt na pět, s vámi je Rádio Praha a sobota 11. červencový den pokračuje. Dopravní podnik hlavního města Prahy letos připravil už 19. ročník letního kina Kinobus. Až do 3. září se tak můžete těšit na nezapomenutelné letní večery plné skvělých filmů pod širým nebem. Promítání probíhá vždy od pondělí do čtvrtka v různých lokalitách po celé Praze. Letos je připraveno 11 lokalit a 44 promítání. Vstup na všechna promítání je zdarma, kapacita je neomezená, takže si můžete užít filmový večer třeba s rodinou a přáteli bez starostí. Přesný rozpis termínů, lokalit i konkrétních promítaných titulů najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Na ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
0: Podíváme se taky na silnice, protože tam se stále něco děje. Začneme v Chlumecké ulici v Praze, a to ve směru z centra. Na úrovni metra Černý most havarovala dvě osobní auta. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace zůstávají taky na silnici číslo 7 ve směru od letiště do centra. Tady před sjezdem do ulice k letišti havarovalo nákladní auto s osobním. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Připomínám také problémy, které ještě stále máme na D4. Ještě chvíli se tam potrvá a jedná se o směr z Prahy na Strakonice mezi 11.5. a 12. kilometrem. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Pozor i na D5, 32.5. až 32. kilometr ve směru od Rozvadova do Prahy, tady havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. A doplním D10, 32.5. až 31.5. kilometr ve směru od Turnova do Prahy, je tady odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je půl páté v sobotní víkendové Praze, teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. Podívejte se do jeskyní tak, jak je neznáte. V Národním zemědělském muzeu otevřeli speciální výstavu fotografií fotografa Petra Zajíčka. Výstava přibližuje třeba nejdelší zpřístupněný krasový systém v Česku, a tedy sloupsko-šošovské jeskyně s hlubokými propastmi, nebo boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším smaragdovým podzemním jezerem v Česku. Výstavu fotografií najdete na střeše Národního zemědělského muzea na Letné. A pokračují letní shakespeareovské slavnosti. Ty jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespearea. Představení se odehrávají v prostoru před nejvyšším purkrabstvím Pražského hradu a taky na venkovní scéně Lichtenštejnského paláce v horní části Malostranského náměstí. Teď o víkendu tam můžete vidět letošní novinku, komedii Omylů. Nebudou ale chybět ani oblíbené hry z minulých let. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.

0: No a ve víkendové Praze pro vás stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme v Chlumecké ulici ve směru z centra. U metra Černý most havarovala dvě osobní auta, tak projíždějte velice opatrně. Problémy zůstávají taky u Prahy na silnici číslo 7, a to ve směru od letiště do centra před sjezdem do ulice k letišti. Tady se srazilo nákladní auto s osobním. V místě neprojedete pravým jízdním pruhem. Opatrně také na D5C, a to konkrétně na 32. a půltém až 32. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. Tady po nehodě skončilo osobní auto mimo vozovku, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. No a připomínám komplikace i na D10 na 32. a půltém až 31. a půltém kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava.

0: 16 hodin 46,5 minuty, takový je aktuální čas. Pokračuje sobota, 11. červencový den. Léto v hlavním městě přímo vybízí k nezapomenutelným zážitkům pod širým nebem. Pokud přemýšlíte, jak si zpestřit horké večery, tak se určitě nechte zlákat jedinečnou atmosférou pražských střešních teras na Prague Rooftop Festivalu 2026. Osvěžující stylový drink v ruce, skvělá hudba a k tomu krásný výhled na západ slunce nad pražskými střechami. Tak vypadají vyhlášené rooftop party. Praha v letních měsících ožívá desítkami takových akcí a vy si je rozhodně nenechte ujít. Festival potrvá do 29. srpna, no a kompletní přehled a program najdete na internetu. Do vyhledávače zadejte heslo Prague Rooftop Festival 2026. Praha žije festivaly. A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme čerstvou nehodou, která je v Praze v Sokolské ulici. U křižovatky s Hálkovou tady havarovala dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace máme také stále v Chlumecké ulici ve směru z centra. U metra Černý most havarovala dvě osobní auta. A ještě chvilinku potrvá problém na silnici číslo 7 ve směru od letiště do centra. Před sjezdem do ulice k letišti havarovalo nákladní auto s osobním. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Připomínám také komplikace na D5, a to konkrétně mezi 27. a 28. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvadov. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a

0: Kubku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
3: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album britský.

0: Na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy. Ty už jsou v 17 hodin s Vaškem Millerem. Ahoj.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Prezident Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO zlepší. Požár v budově číslo 34 ve Zlíně budou hasiči dohašovat i v neděli. Iránský vůdce Mojtaba Chamenei přísahal, že pomstí smrt svého otce. Americký prezident naopak hrozí Iránu. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, během dne i oblačno, teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
3: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
1: Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil za absurdní. Hrad už dřív uvedl, že prezident k takovému kroku ani nemá potřebnou pravomoc. Vyznamenání je možné odebrat jen na základě platného rozhodnutí soudu. Následky ničivého požáru budovy číslo 34 v centru Zlína budou hasiči likvidovat ještě i zítra. Pod zřícenými troskami zůstává i po třech dnech ohnisko. Podle hasičů by se už plameny neměly objevit, ale zapáchající dým se šíří do několika kilometrové vzdálenosti.
4: Opravdu ty trosky spíše doutnají, než hoří. Jako Zlíňanům to vadí. Vadí nám to všem, protože ten kouř je obtěžující a my se snažíme ho co nejvíc eliminovat, uchladit tu stavbu.
5: Říká velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Budovu s ohořelým portrétem Tomáše Bati si přišli prohlédnout stovky lidí, mezi nimi Lenka.
6: Najednou cítí tu soudržnost a cítí to, že by měli pomoct v té tragédii, která je, tak je to vlastně ta naděje.
5: Někteří teď chtějí podpořit obuvnickou firmu, která přišla o zásoby. Objednávají si boty a taky benefiční trička nadace Tomáše Bati. Ta chce z výtěžku obnovit sbírky, které zhořely. Ze Zlína Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Iránský duchovní vůdce Mojtaba Chamenei pohrozil pomstou za smrt svého otce. Napsal to na sociální síti Telegram. Odplata za zabití nejvyššího vůdce je podle nového lídra nevyhnutelná a žádá si ji iránský národ. Neupřesnil, jakou podobu by měla mít. Na pohřbu ajatoláha Alího Chameneiho ale zaznívaly výzvy k odstranění amerického prezidenta Donalda Trumpa.
7: Alí Chamenei zemřel v prvních hodinách izraelsko-amerických útoků na konci února. Jeho syn ho označil za mučedníka. Na samotném šestidenním pohřbu se ale osobně neukázal. Od začátku války se na veřejnosti neobjevil ani jednou a jen výjimečně vydává písemná prohlášení. Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že pokud se ho pokusí zavraždit, nechá na Irán vypálit tisíce raket. Americká armáda podle něj přijala patřičné rozkazy a je připravená zcela zdecimovat a zničit všechny oblasti země. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: O titul z tenisového Wimbledonu začnou už zanedlouho bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Na Centre Court v All England Clubu už nastoupily spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají, pokračuje Muchová.
8: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn. Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě. Máme hezký vztah.
1: A zítra bude v Praze jasno až polojasno, během nepřechodně zvětšená oblačnost, noční a ranní teploty 17 až 15 stupňů, na okrajích města až 13, přes den stoupnou na 27 až 29. Slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: a sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v pražských ulicích, kde máme hned několik dopravních nehod. V Sokolské u křižovatky Zálkovou havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. A pozor si dejte také v Chlumecké ve směru z centra u metra Černý most, se tam srazila dvě osobní vozidla. Komplikace máme také na dálnici D1, a to ve směru do Prahy. Mezi 15. a 14.5 kilometrem je hlášený pohyb chodce na vozovce, tak projíždějte velmi opatrně tímto místem. Problémy jsou také na dálnici D1 na 19. kilometru ve směru z Prahy, havarovala tady dvě osobní auta. A pozor si dejte i na D5, a to konkrétně na 27. až 28. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vydařenou sobotu vám všem. Do kina se můžete vydat na celovečerní dokumentární film Dalaj Lama Oceán moudrosti. Snímek vznikl u příležitosti životního jubilea jeho svátosti 14. Dalaj Lamy a my vás na něj v 17:30 pozveme. A ve víkendové Praze stále přinášíme skvělé songy. Důkazem jsou Avicii a El King. Miley Cyrus. A také skupina Scooter. Je 17 hodin 6 minut a příjemný poslech vám přeje vláda.

0: Tohle byla skupina Scooter na rádiu Praha, je 17 hodin 15 minut. Určitě mi dáte za pravdu v tom, že léto a koncerty pod širým nebem k sobě neodmyslitelně patří. Projekt Prague Open Air i letos oživuje pražské scény, jako je Areál 7 Holešovice a Energy Pub Riegerovy Sady, vystoupeními špičkových českých i zahraničních interpretů. Čeká vás špičkový zvuk, unikátní Genius Loci a večery plné tance. Máte tak jedinečnou šanci spojit kulturu s posezením s přáteli u vychlazeného drinku v neformálním prostředí. No a další skvělé tipy pro vás máme i na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je kulturou. A na silnicích to taky žije, ne vždy tak, jak bychom si přáli. Pozor, stále v Praze v Sokolské ulici u křižovatky s Hálkovou havarovala dvě osobní auta. Neura je také v Chlumecké ve směru z centra u metra Černý most. Také tady se jedná o srážku dvou osobních vozidel. Projíždějte opatrně. Pozor si dejte i na dálnici D1, a to ve směru do Prahy mezi 15. a 14. půltým kilometrem. Je tady hlášený pohyb chodce na vozovce, tak opatrně. Opatrně i na dálnici D1 na 19. kilometru ve směru z Prahy. Havarovala tady dvě osobní auta, stále tady máme hlášené komplikace. A pozor si dejte i na D5, a to konkrétně na 27. až 28. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl šesté, Rádio Praha vám přináší další zajímavé pozvání, ale tentokrát do kina. Dokumentární film Dalaj Lama Oceán moudrosti je intimní portrét tibetského duchovního vůdce, který vznikl u příležitosti jeho 90. narozenin. Obsahuje záběry z průběhu posledních 30 let. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Dokument představuje 14. Dalajlámu nejen jako výraznou duchovní osobnost a držitele Nobelovy ceny míru, ale také prostřednictvím osobních a méně známých momentů. Film sleduje jeho životní příběh od dětství, přes nucený exil až po jeho současnou roli.
2: Když někoho potkám, třeba i poprvé, vnímám ho jako starého přítele.
1: Ve snímku jsou archivní záběry natočené v letech 1991 až 2002. Unikátní jsou například záběry z meditací, u kterých se nechal natočit, ale třeba i sekvence z posilování nebo práce s nářadím v kutilském koutku.
2: Já sám jsem zažil dost utrpení, ale mentálně jsem si udržel klid mysli. Rozhodujícím faktorem je mentální postoj.
1: Autorem filmu Dalaj Lama Oceán moudrosti je český režisér William Poltikovič, který se dlouhodobě věnuje dokumentům s duchovní a filozofickou tématikou. V dokumentu použil záběry Tibetu, které vznikaly během několika expedic napříč zemí. Ukazují tibetskou krajinu, kláštery, slavnosti, rituály i každodenní život Tibeťanů. Natáčení probíhalo i v odlehlých oblastech a ve vysokých nadmořských výškách, kam se zahraniční štáby dostávají jen výjimečně.
2: Zdroj skutečného štěstí je v nás samých.

0: Z kina vyrážíme na silnice, v Praze máme hned několik dopravních nehod, například v Opatovské ulici u křižovatky s Čilskou. Dejte pozor, srazilo se tady osobní auto a motocykl. Opatrně také v Sokolské ulici u křižovatky s Hálkovou. Tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. A stejný problém, tedy srážka dvou osobních aut, je také v Chlumecké ve směru z centra u metra Černý most. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte i na dálnici D1 mezi 15. a 14. a půltým kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje chodec na vozovce, tak stále platí to varování v tomto místě. Připomínám také dálnici D1 na 19. kilometru ve směru z Prahy. Havarovala tady dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15.

0: zemí.
1: Necelá minuta zbývá do 6:45. Hvězdné léto pod Žižkovskou věží je oblíbená letní divadelní scéna divadla Kalich a jeho partnerských souborů. Malebné prostředí Málerových sadů na Praze 3 se koná už 8. ročník festivalu a potrvá do 3. září. Program nabízí bohatý výběr úspěšných komedií a koncertů předních českých umělců. Začátky představení jsou vždy v 19 hodin. I letos vás čekají oblíbené tituly jako Bez předsudků, S pidlou v zádech, Nikdy není pozdě, Malé chytré lži nebo legendární Lakomec. A z koncertů nebo hudebních večerů zmíním třeba velký muzikálový večer divadla Kalich či koncerty Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Další tipy najdete taky na našem webu praha.rozhlas.cz.
2: Praha žije festivaly.
1: A jak to vypadá na silnicích? Žádné velké změny, stále komplikace v Praze kvůli dopravním nehodám, například v Opatovské ulici. U křižovatky s Čilskou dejte pozor, je tam nehoda osobního auta a motocyklu. Nehoda je také v Sokolské u křižovatky s Hálkovou, tady se jedná o střet dvou osobních aut. A dvě osobní auta po nehodě jsou také v Chlumecké ve směru z centra u metra Černý most. Připomínám také varování na dálnici D1 na 14. respektive na 15. až 14,5 kilometru. Pohybuje se tady chodec po dálnici tak opatrně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte se

0: Je tady 18. hodina na rádiu Praha, přinášíme další zprávy s Václavem Millerem.
1: Dobrý večer. Vinohradská nemocnice opravila lůžkové oddělení a nakoupila nové přístroje pro lepší vyšetření onkologických pacientů. Inspekce zjistila na filmovém festivalu v Karlových Varech prohřešky u 40% kontrol. Ve finále Wimbledonu vede Linda Nosková nad Karolínou Muchovou 1-0 na sety. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, během dne i oblačno, teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vinohradská nemocnice upravila centrum vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Za práce zaplatila téměř 400 milionů korun. Součástí projektu byla oprava lůžkového oddělení a nákup nových speciálních přístrojů pro přesnější diagnostiku, říká mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.
3: Pořízení PET-CT je pro naši nemocnici významným krokem, protože posiluje diagnostické možnosti ve Vinohradech a umožňuje přesnější vyšetření pacientů přímo v rámci naší nemocnice. Nový lineární urychlovač pak přispěje k přesnější a šetrnější radioterapeutické léčbě.
1: Praha 11 otevřela veřejnosti srub Gizela v Kunratickém lese. Zatím slouží jako technické zázemí pro údržbu lesa. Podle starosty městské části Martina Sedekeho z ODS chce Praha 11 srub rekolaudovat, aby v něm mohla zřídit lesní kavárnu.
4: My jsme podklady pro toto rozhodnutí pro stavební úřad už zpracovali. Předpokládám, že rozhodnutí v tomto smyslu bychom od stavebního úřadu měli získat někdy v měsících září, říjen. To znamená, buď někdy na konci roku, anebo nejdýl na jaře příštího roku by měl sloužit způsobem, který jsem popsal.
1: Provozovna s občerstvením už ve srubu v minulosti byla. V roce 2011, ale kiosek vyhořel a po opravě provoz nikdo neobnovil. Zástupci hlavního města ho do správy Prahy 11 předali ke konci loňského roku. Česká obchodní inspekce zjistila na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nedostatky u 40% kontrol. Celkem jich inspektoři za prvních 5 dnů festivalu udělali 48. Zaměřili se především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy objevily zhruba ve 2/3 případů. Pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
5: Je to samozřejmě problém, který je trochu společenský, celospolečenský. Je to vysoká akceptance alkoholu, která je tradiční v těch našich zemích. Je to snadná dostupnost alkoholu.
1: Loni provedli inspektoři na filmovém festivalu celkem 94 kontrol a nedostatky zjistili téměř v polovině případů. V Bosně a Hercegovině si připomínají 31 let od masakru ve Srebrenici. Při něm armáda bosenských Srbů zavraždila přes 8300 muslimských mužů a chlapců. V památníku genocidy dnes pohřbili ostatky dalších 10 obětí, které se podařilo identifikovat.
6: Do Srebrenice i tentokrát dorazili tisíce lidí a část z nich, jako už tradičně, přišla víc než 100 kilometrů dlouhým třídenním pochodem. Oběti masakru si připomnělo i bosenské hlavní město Sarajevo, kde se v poledne na minutu rozezněly zvony i sirény a zastavila se doprava i lidé v ulicích. Den smutku byl ale vyhlášený jen ve většinově bosenské části země. Za válečné zločiny a genocidu ve Srebrenici bylo dosud odsouzeno přes 50 lidí, dohromady na víc než 700 let vězení. Zároveň se stále nepodařilo najít a identifikovat ostatky asi tisícovky obětí. Václav Hojiný, Český rozhlas.
1: Ryze české finále ženského Wimbledonu má za sebou první set, ten s přehledem vyhrála nad Karolínou Muchovou Linda Nosková 6-2. A stav toho druhého je v tuto chvíli 2-2. Cyklista Pavel Bittner spurtoval pátý v 8. etapě Tour de France. Páteční vítězství v hromadném finiši zopakoval i dnes Belgičan Tim Merlier. Žlutý dres pro lídra celkového pořadí dál patří Slovinci Tadej Pogačarovi. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, během nepřechodně zvětšená oblačnost, noční a ranní teploty 17 až 15 stupňů, na krajích města až 13, přes den stoupnou na 27 až 29. Slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor, máme tady varování z dálnice D4, 33. kilometr ve směru od Strakonic do Prahy. Tady v tomto místě je hlášeno vozidlo jedoucí v protisměru. Projíždějte velmi opatrně. Ještě jednou D4, 33. kilometr ve směru od Strakonic do Prahy. Je tady hlášené vozidlo jedoucí v protisměru. Komplikace zůstávají kvůli nehodám v pražských ulicích, například v Sokolské. U křižovatky s Hálkovou se jedná o střet dvou osobních aut a v Opatovské u křižovatky s Čilskou se jedná o střet motocyklu a osobního auta. Problémy máme také na dálnici D11, a to konkrétně mezi 6,5 a 7,5 kilometrem. V tomto místě je odstavené porouchané nákladní auto. A ještě jednou D11, 29. kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy, tady je odstavený porouchaný motocykl. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražský update. Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Máme 6,5 minuty po 18. hodině a sobotní pražský update právě startuje. S naší létající redaktorkou Sabinou se ve 3/4 vydáme pozorovat slunce a prozradíme, kde to jde nejlépe. S Petrem Jungmanem se ohlédneme do historie 11. červencového dne. Rekreační plavba po českých řekách, kanálech nebo nádržích je v Česku stále oblíbenější. Přibývá totiž těch, kteří si vyřídí oprávnění k vedení malého plavidla. Prozradíme, co to obnáší. No a pokud pojedete po pražské magistrále do Holešovic, měli byste počítat s možným zpožděním. Dělníci totiž začali opravovat hlávku v most nad ostrovem Štvanice. Podrobnosti přidáme už za okamžik. Dobrou náladu i posle vám přeje Vláda Malošík.
7: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražští silničáři začali opravovat hlávku v Most nad ostrovem Štvanice. Ve směru z centra do Holešovic proto řidiči musí jezdit pouze jedním pruhem. V opačném směru je magistrála plně průjezdná. Omezený je ale taky provoz tramvají.
1: Po Hlávkově mostě pomalu projíždí auta z centra do Holešovic. Na příjezdu se tvoří krátké kolony. Kvůli opravám tady také nemůžou jezdit tramvaje, popisuje Sofie, která pravidelně jezdila na zastávku u ostrova Štvanice.
2: Na tenis, tady do klubu. Asi budu jezdit někam co nejblíž a dojdu to pěšky. No.
1: Kvůli rekonstrukci museli změnit trasu tramvajové linky 12 a 41, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Prahy Aneta Řehková.
3: V oblasti mohou například cestující využít linku metra C, aby se dopravili z Vltavské na Florence. Náhradní doprava není zavedena.
1: Silničáři musí na Hlávkově mostě opravit přechodové železobetonové desky, které jsou ve špatném stavu, přibližuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
4: Byly dvě možnosti, buď to je kompletně vyměnit, což by znamenalo deinstalování tramvajového tělesa, nebo vyrobit speciální zpevnění, což budeme realizovat, tak abychom zkrátili to dopravní omezení.
1: Práce by tak měly skončit do 30. srpna. Od pondělí ale budou na pražské magistrále další omezení, konkrétně u hlavního nádraží. Správa železnic tam totiž bude opravovat stropní desku odbavovací haly, popisuje mluvčí organizace Nela Frýbová.
5: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
1: Navíc bude uzavřené parkoviště nad odbavovací halou. Rekonstrukce vyjde na 290 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Sokolská ulice u křižovatky s Hálkovou. Tam je nehoda dvou osobních aut a nehoda je také v Opatovské u křižovatky s Čilskou v Praze. Jedná se o střet osobního auta a motocyklu. Stále platí varování na D4, 33. kilometr ve směru od Strakonic do Prahy. Je tady hlášené vozidlo jedoucí v protisměru, tak opatrně. A opatrně i na D11, 6,5. až 7,5. kilometr ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané nákladní auto. Ještě doplním D11, 29. kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy. Dejte pozor na odstavený porouchaný motocykl. A dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Scrollujete? Jen si klidně

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Vůdců lodí neboli plavců v Česku přibývá. Ročně si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3,5 tisíce uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Mohou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně mohou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře do jedné námořní míle od břehu. Hlavní zájem o vyřízení takzvaného průkazu vůdce malého plavidla je před sezónou a teď v létě.
2: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku. Všechno máme a můžeme
3: ano.
2: Do lodi.
3: Ano. Tak. Odstrčíme. A jdeme. Můžeme vyplout.
2: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je velká výletní loď.
3: Můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme plavidla, která máme na vodní dráze.
2: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
3: Ten tady musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec.
2: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
4: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
2: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
4: Úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
3: Dobře, děkuji.
2: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek, paní Bára.
5: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě, počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
2: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Ročně si oprávnění udělá kolem 3,5 tisíce uchazečů a podle státní plavební správy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
6: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
2: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
6: V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila.

0: 7 kilometrů, vznikají nová vývaziště, veřejné přístavy.
1: S uznáváním dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Český rozhlas. Pražský update. Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3.

0: Je půl sedmé, na Rádiu Praha vám přinášíme pražský souhrn s Vaškem Millerem.
1: Dobrý večer, v centru Prahy ode dneška nejezdí tramvaje mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Důvodem jsou opravy hlavků a mostu, které potrvají do konce prázdnin. Změnit trasu musely linky 12 a 41. Náhradní doprava není zavedena, uzavírka potrvá do konce srpna. Novou cisternu dostanou dobrovolní hasiči z Bezbraslavy. Stát bude více než 8 milionů korun a městské části na ní přispěje magistrát. Radnice už vybrala firmu, u které auto nakoupí. Hasiči by ho měli podle nezávislé starostky Kateřiny Pavlíkové dostat na přelomu května a června příštího roku. Vinohradská nemocnice upravila centrum vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Za práce zaplatila téměř 400 milionů korun. Součástí projektu byla oprava lůžkového oddělení a nákup nových speciálních přístrojů pro přesnější diagnostiku. A v pražské zoo dnes slavili Den Mongolska a Světový den koní. Zájemci se u expozice Gobi mohli zúčastnit komentovaného krmení koní Převalského nebo se setkat s fotografem Václavem Šilhou. Ve vzdělávacím centru pak pro návštěvníky organizátoři připravili naučný program a ochutnávku mongolských specialit. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, během dne i oblačno, teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu, která je v Opatovské ulici v Praze u křižovatky s Čilskou. Jedná se tady o střet osobního auta a motocyklu. Opatrně na D8 na 28.5. až 28. kilometru ve směru do Prahy je odstavené porouchané osobní auto. D11. Tady máme problém ve směru z Prahy mezi 6.5. a 7.5. kilometrem. V místě je odstavené nákladní auto s poruchou. Očekávejte možné zdržení. A pozor na D11 taky na 29. kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady je odstavený porouchaný motocykl. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Bernie Den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem, a to 5 hlasy kurfiřtů ze 7 možných. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
4: Byli povolávaní predovšetkým uvědomělí robot a družstevný roj.
3: Československá hranice o délce skoro 3 500 km se stala neprodyšnou pevností, a to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
4: Při organizování ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
3: První občané Československa vystoupili na 8000 vrchol před 55 lety v roce 1971, když slovenští horolezci Ivan Fiala a Michal Orolin zdolali 9. nejvyšší horu světa Nanga Parbat. Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totality byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Španělští lékaři v nemocnici La Fe ve Valencii provedli před 15 lety první transplantaci obou dolních končetin. Operace trvala 14 hodin. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru. Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Tyl. Já přeju hezkou sobotu.
0: Rádio Praha.

0: Je to zcela běžná hvězda, přesto je pro nás nejdůležitější. Bez ní by totiž na Zemi neexistoval život. Řeč je o Slunci. Oproti Zemi je tak velké, že by se do něj naše planeta vešla víc než milionkrát. Je od nás tak daleko, že by k němu pro představu trvala cesta dopravním letadlem zhruba 171 let. Nejlépe ho jde pozorovat z pražské Štefánikovy hvězdárny, kde natáčela naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Štefánikova hvězdárna byla zprovozněná v roce 1928. Stojí v nejjižnějším cípu Hradčan a patří mezi nejstarší veřejné hvězdárny v Praze. Díky speciálnímu dalekohledu je to místo, odkud můžete nejlépe pozorovat Slunce. Hvězdárnou mě provází její vedoucí Tomáš Prosecký.
2: Teď vlastně spolu míříme, nechci říct na to nejdůležitější místo, ale je to určitě místo, které zajímá možná návštěvníky nejvíc.
3: No pro nás je to nejdůležitější místo, protože samozřejmě si tady může projít výstavku, může shlédnout některý z astronomických pořadů v promítacím sále, tam se za chvíli můžeme taky podívat, ale prostě to gro pro nás je tedy to pozorování těmi dalekohledy.
2: Tedy hlavní kopule, my jsme tu přes den.
3: Je to tak.
2: Což znamená, že přes den to pozorování tím dalekohledem není až tak jednoduchá záležitost.
3: To, co můžete přes den pozorovat dalekohledem, je Slunce, ale musíte k tomu mít speciálně uspůsobený dalekohled, aby to nebylo nebezpečný, že jo? Protože kdyby se člověk kouknul běžným dalekohledem na Slunce, tak se koukne tak maximálně dvakrát, každým okem jednou a pak už neuvidí nikdy nic. Takže samozřejmě my tady k tomu máme ten dalekohled uspůsobený. Samozřejmě případně v některých jako vhodných okamžicích je možno pozorovat i další jasné objekty, ale musí být, řekněme, ta správná doba. Slunce teda pozorujeme vlastně tady rozměrově naším největším dalekohledem, zároveň nejstarším. Je mu přes 100 let, ale jak jsem říkal, před 2 roky prodělal generální opravu. Takže přes ten den pozorujeme tady Slunce, buď to takto v projekci a teď se nám to sluníčko schovalo za ty mraky, anebo pomocí vlastně speciálního takzvaného helioskopického okuláru, který většinu toho slunečního světla, tady je takový vlastně pětiboký hranol, který většinu toho slunečního světla posílá mimo zbytek, kde pak ještě skrz filtr, takže ta intenzita je zeslabená na nějaký 2-3% normální intenzity slunečního záření, takže zase to není nebezpečné.
1: Ve výstavní části hvězdárny se pak dozvíte podrobnější informace o planetách, taky černé díře a dokonce si tu můžete i potěškat meteorit. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Praha je nej. Rádio Praha. Pražský update na Rádio Praha. Pražský update.
0: Doplníme aktuální dopravní informace, připomeneme nehodu v Praze v Opatovské ulici u křižovatky s Čilskou. Tady se jedná o střet osobního auta a motocyklu. Stále tam máme hlášené komplikace, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Pokud se ku Praze blížíte po D8, tak pozor, v Cínovecké ulici u sjezdu na Březině ves havaroval, respektive je odstavené vozidlo v komunikaci, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. A pozor si dejte taky na D11, a to ve směru z Prahy. Mezi 6,5 a 7,5 kilometrem je tady odstavené nákladní auto s poruchou, tak opatrně. A očekávejte možné zdržení. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: V noci na zítřek bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů Celsia, na okrajích města až 13 stupňů. A slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu bude k ránu částečně zesilovat. V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: 19 hodin, Rádio Praha vám přináší další zprávy. Je tady Václav Miller, ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobrý večer. Prezident Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO zlepší. Cenu diváků vyhrál na Karlovarském festivalu dokument o Báře Basikové. Dramatické české wimbledonské finále pokračuje. Stav zápasu Nosková-Muchová je vyrovnaný 1-1, hraje se rozhodující set. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, během dne i oblačno, teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO uklidní. Řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
3: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
1: Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil za absurdní. Policisté z drony, psovodi a hasiči pátrají v Národním parku České Švýcarsko po ztraceném 12-letém chlapci. Maximilian Malevský je polské národnosti a naposledy ho viděli v okolí Mariiny Vyhlídky. Policie žádá každého, kdo chlapce potkal nebo o něm má informace, aby volal na linku tísňovou 158. Fotografii chlapce najdete na našem webu irozhlas.cz. Divákům se letos na festivalu v Karlových Varech nejvíc líbil dokument Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Dali mu nejvíc hlasů v divácké anketě deníku Právo. Podle režisérky Třeštíkové je film upřímnou zpovědí.
4: Bára byla absolutně autentická.
5: To víš jenom ty. To je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
4: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme.
1: Památky a muzea ve Francii kvůli vlně veder zavírají dřív. Patří mezi ně například pařížská Eiffelova věž, která je o víkendu výjimečně otevřená jen do 16 hodin. Informuje o tom agentura AFP. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí na čtvrtině francouzského území a týká se 22 milionů lidí. Vlna veder přišla do Francie na začátku prodlouženého víkendu před úterním státním svátkem, dnem dobytí Bastily. Několik francouzských měst už teď kvůli suchu a riziku požáru zrušilo tradiční ohňostroje. Francie letos čelí už třetí vlně veder. Ve velké drama se proměnilo české finále Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Zatímco první set Nosková hladce vyhrála 6-2, v tom druhém nevyužila 5 matchbolů a sedu pak vyhrála Muchová 7-5. Stav je tedy nerozhodný 1-1 na sety, hraje se rozhodující třetí set a v něm vede první gem, tedy vyhrála Linda Nosková. Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková triumfovali v londýnském All England Clubu ve čtyřhře juniorek. Nejvýše nasazený pár Barrosová da Silvaová z Brazílie zdolali 7-6, 6-7 a 10-6. A zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, noční a ranní teploty 17 až 15 stupňů, na okrajích města až 13, přes den stoupnou na 27 až 29, slabý, přes den mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Praze v Opatovské ulici stále dávejte pozor u křižovatky s Čilskou. Vyšetřují tady nehodu osobního auta a motocyklu. Projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Pokud se ku Praze blížíte po D8, tak u Cínovecké, u sjezdu na Březiněves a Ďáblice dejte pozor. Je tam odstavené, porouchané auto. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Komplikace máme i na D10 mezi 10. a 14. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. Pracuje se tady na silnici, vozovka je uzavřená v obou směrech kvůli plánované demolice lávky. A to obou směrně doprava je odkláněná po objízdné trase. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 5,5 minuty po 19. hodině a ve večerní Praze pro vás v této hodině máme také aktuální pražské tipy. Taky uslyšíte, že pražské arcibiskupství ukončilo jednání se soukromým majitelem, který chtěl odkoupit Jindřišskou věž v Praze. Nově bude o jejím využití jednat jen s hlavním městem. A taky nezapomínáme držet to správné hudební tempo. Pomůže nám v tom třeba Madison Beer. Kapela Depeche Mode. A taky November 2nd. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám nerušený poslech.

0: 19 hodina téměř 17 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný večer. Arcibiskupství pražské zrušilo prodej Jindřišské věže v Praze. Kupce hledalo několik let, nově chce jednat jen s hlavním městem. Jestli o prodeji, pronájmu nebo jiné spolupráci, ale neuvedlo.
1: Nikdy jsem tam nebyl, jen kolem toho vždycky chodím. Přišlo mi to divný, že tam je nějaká restaurace, že to třeba nefunguje celý pro návštěvníky, jako třeba Prašná brána.
2: Říká pan Martin, který kolem Jindřišské věže chodí každý den do práce. Památku vlastní arcibiskupství pražské a dříve sloužila jako kostelní zvonice, říká mluvčí arcibiskupství Pavel Šrétr.
3: Potřeby církve a města se v průběhu staletí mění. Věž dnes již svému původnímu účelu, tedy kostelní zvonice, neslouží. Jindřišskou věž má v dlouhodobém nájmu soukromý subjekt. O jejím budoucím využití zatím není rozhodnuto.
2: Věž podle něj chtělo arcibiskupství několik let prodat, ale jednání se soukromým majitelem nakonec ukončilo a bude jednat s hlavním městem.
3: Při dalším nakládání s Jindřišskou věží však budeme jednat odpovědně a s ohledem na to, že jde o významnou kulturní památku. Proto je potřeba při rozhodování projednat možné využití Jindřišské věže s partnery, zejména s hlavním městem Prahou.
2: Arcibiskupství s hlavním městem jednalo o budoucnosti věže už v minulosti. Tehdy za prodej památky chtělo 100 milionů korun. Podle pražského radního Adama Zábranského z Pirátů byla cena ale příliš vysoká.
4: Ten problém je, že až do konce roku 2044 je celá obsazená nájemníkem. Nájemné je necelých 500 000 korun ročně, takže nám to vlastně nedávalo vůbec smysl. Ještě víme, že je potřeba zainvestovat do té věže nějaké peníze.
2: Arcibiskupství ale neuvedlo, jestli chce Jindřišskou věž městu prodat, pronajmout, anebo uvažuje o jiné spolupráci. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album

Večerní Praze dospívala Cher, je 7:30. Pokud zítra plánujete třeba návštěvu pražské zoologické zahrady, tak si ji můžete ještě o kapánek zpestřit a vyrazit tam třeba lodí pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží do konce srpna denně vždy v 9, ve 12 a v 15:30. Tu správnou loď poznáte bezpečně, jezdí se totiž na lodi Odra, která je nově polepená Lego zvířátky. Cesta trvá přibližně 75 minut a během ní uvidíte historické centrum metropole z trošku jiného úhlu. Na lodi si můžete zvolit horní otevřenou terasu nebo dolní uzavřený prostor. Podrobné informace k plavebnímu řádu i do i ze zoo najdete v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: To byla skupina Jelen v oblacích a v oblacích jsou teď i vy, nebo jste teď i vy, kteří jste fandili jedné z Češek na finále v Wimbledonu, tedy ženském finále. Česko má novou grandslamovou šampionku, Linda Nosková ve finále Wimbledonu přehrála Karolínu Muchovou a po setech 6-2, 5-7 a 6-3 slaví premiérové vítězství na grandslamu. Tak tolik rychlá informace ještě před zprávami, které pro vás připravujeme už na 20. hodinu. No a sobotní večerní Praha, to je taky Jirka Štefl a aktuální pražské tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. Podívejte se do jeskyní tak, jak je neznáte. V Národním zemědělském muzeu otevřeli speciální výstavu fotografií fotografa Petra Zajíčka. Výstava přibližuje třeba nejdelší zpřístupněný krasový systém v Česku, a tedy sloupsko-šošovské jeskyně s hlubokými propastmi, nebo boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším smaragdovým podzemním jezerem v Česku. Výstavu fotografií najdete na střeše Národního zemědělského muzea na Letné. A pokračují letní shakespearovské slavnosti. Ty jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespeara. Představení se odehrávají v prostoru před nejvyšším purkrabstvím Pražského hradu a taky na venkovní scéně Lichtenštejnského paláce v horní části Malostranského náměstí. Teď o víkendu tam můžete vidět letošní novinku, komedii Omylů. Nebudou ale chybět ani oblíbené hry z minulých let. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 20. hodina je tady, Snín Rádio Praha. Opět zprávy a opět Vašek Miller ve studiu.
1: Dobrý večer. Wimbledonskou vítězkou je Linda Nosková. V historicky prvním ryze českém finále porazila Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Dálnice D10 je u Staré Boleslavy do rána obousněně zavřená kvůli demolici lávky. Film Padlé ovoce získal hlavní cenu na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, během dne i oblačno, teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na dálnici D10 je obousměrně přerušený provoz mezi 10. a 14. kilometrem. Objízdná trasa vede pro osobní automobily přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní doprava jezdí přes Lysou nad Labem. Dálnice se zavřela dnes v 7 večer, aby se nad ní mohla zbourat železobetonová lávka pro pěší a cyklisty. Ta je ve špatném technickém stavu. Nová by ji měla nahradit koncem příštího roku. Auta by se na dálnici měla vrátit zítra kolem 9. hodiny dopoledne. Prezident Petr Pavel pokládá za iluzorní, že se podaří personálně naplnit nový centrální stavební úřad. Ten má vzniknout na základě koaliční novely stavebního zákona, který včera schválila sněmovna. Teď je po celé republice 638 stavebních úřadů. Po zavedení centrální stavební správy by jich mělo být 205, 14 krajských územního rozvoje a jeden hlavní se sídlem v Praze. Podle prezidenta Pavla není přechod dostatečně připravený.
3: Představa, že by všech těch asi 7 tisíc lidí, kteří se dneska na různých úrovních na tom podílejí, přešli do této kategorie činnosti, je iluzorní. Takže se nám může stát, že sice bude vytvořen jeden úřad, ale bude silně nenaplněn, což může vést k tomu, že plánované zefektivnění povede naopak ke zkomplikování celého procesu, protože se celý ten proces výrazně prodlouží.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO už dřív řekla, že by pod státní úřad měla přejít asi polovina úředníků z nynějších stavebních úřadů a zároveň, že počítá s náborovou kampaní. Křišťálový globus za nejlepší film získal na 60. ročníku Karlovarského festivalu snímek z Myanmaru. Film Padlé ovoce vypráví o intimním vztahu dvou mladých žen v prostředí textilní továrny průmyslového Rangúnu. Pro Český rozhlas ho popsal umělecký ředitel festivalu Karel Och.
4: Prostředí velmi vyčerpávající práce ve fabrice, prostředí ekonomických nejistot, sociálního útlaku, vypráví o tom, jak dvě ženy, které k sobě můžou nalézt tak intenzivní intimní vztah, jak mohou přežít, či se o to pokusit právě v tomto prostředí.
1: Při ruském útoku na východu ukrajinské Sumy zemřelo nejméně 5 lidí, včetně dítěte. Zraněných je 30, 5 z nich je v nemocnici ve vážném stavu. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy sumské oblasti Oleh Hryhorov. Podle něj ruská armáda použila řízené letecké bomby. Rusové už dřív během noci na dnešek zaútočili taky na Kyjev, Charkov a Oděsu. Tam zemřeli 2 lidé. Teniska Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala premiérový titul z turnaju Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. 21-letá Nosková se stala třetí českou šampionkou Wimbledonu za poslední 4 ročníky. Předloni triumfovala na trávě v londýnském All England Clubu Barbora Krejčí. O rok dříve se to povedlo také Markétě Vondroušové. Z českých tenistek získali titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a Jana Novotná. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, noční a ranní teploty 17 až 15 stupňů, na okrajích města až 13, přes den stoupnou na 27 až 29 stupňů, slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Opatrně na Pražském okruhu na 11. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Tady máme nehodu nákladního auta s osobním a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Projíždějte velmi opatrně. Komplikace máme také už na zmíněné D10 mezi 10. a 14. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov se pracuje na vozovce. Vozovka je uzavřená v obou směrech kvůli plánované demolici lávky obousměrně je uzavřená a doprava je odkloněna po objízdné trase. No a ještě připojím D11 a konkrétně 44. až 45. kilometr ve směru z Prahy. Tady je hlášený předmět na vozovce, jedná se o polystyrenové desky, které leží na silnici mezi jízdními pruhy. Tak projíždějte se zvýšenou opatrností a přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 20. hodina odbyla před 5 minutami, je stále sobota 11. července. Charita Starý Knín vyhlásila veřejnou sbírku. Potřebuje vybrat 1 milion korun. Na co peníze chce, řekneme už kolem 3/4. A Vlny, Zátopek nebo nový film od Martina Scorseseho. To jsou některé z výrazných snímků, které v posledních letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení oznámilo, že na začátku podzimu otevře znovu příjem žádostí o podporu nových filmů. Víc uslyšíte už za pár minut. Ještě muzika, tu ve večerní Praze zajistí Selena Gomez. Loud Luxury a Brandou.

0: 20 hodin 17 minut. Večerní Praha je stále s vámi. Od historických dramat přes hollywoodské velkofilmy až po seriálové hity. Česko se v posledních letech stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých produkcí. Za jejich příchodem stojí také filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
1: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
2: Bojím za svobodu slova. Jako vy.
1: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
3: His name is Emil Zátopek.
1: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
4: My máme přerušen od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
1: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
4: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
5: Kolik se vrátilo v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
4: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
1: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Nejvíc hitů

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

20 hodin, téměř 30 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme nádherný sobotní večer. K sobotnímu večeru patří na Rádio Praha taky Zóna 90, čeká vás už za pár minut. A dnes konkrétně vás čeká kapela The Rolling Stones, Daniel Brisboa, Madonna, kapela Creason, Robbie Williams, Kylie Minogue, Cyndi Lauper, skupina Simply Red nebo třeba Mylène Farmer. Bude toho mnohem víc. Více informací najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. Tu nejlepší muziku z 90. vám přinášíme v Zóně 90 a to každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha. V našem případě vlastně už za pár minut.

0: Večerní Praha pokračuje, bude 8:45. Část fary v Maršovicích na Benešovsku zničila dřevomorka. V přízemí budovy poškodila podlahy, obložení dveří i nábytek. Charita Starý Knín, která ji vlastní, zaplatila za opravu zhruba 1 milion korun a žádá lidi o pomoc. Vyhlásila veřejnou sbírku. Situace je o to smutnější, že faru v roce 2023 zrekonstruovali za 51 milionů korun dělníci.
1: No, řeknu vám, že jsem ve stavebnictví 55 let se pohybuju a tohle jsem neviděl, takovouhle zkázu.
2: František Čipera, musím říct, že to je moc hezké tady jméno na pana řemeslníka. A slyšela jsem, že vy jste ten, který trošku tady odskákal tu dřevomorku, trhání podlah, pálení toho vlastně nakaženého dřeva.
1: No, tak asi tak nějak to bylo, no, ale jako nedělal jsem to sám, samozřejmě, že jo, tady místní a mě pomohli.
2: Bylo to tady sežrané, drolilo se to?
1: No, to bylo sežrané opravdu, sežralo nám to i dáme obložky, které jsme měli udělaný nový. No, bylo to teda opravdu tragický, no, na pláč pomalu, jo.
2: Tak pokyn zněl jasně, zaklekni a pracuj. Takže teďkon už tady vidíme tady novou podlahu, dlažbu.
1: Takže teda se ty podlahy vybouraly, dalo se tam pěnosklo, to je takový jako uhlí, takový je to izolace. Pak se dělá to beton a na ten beton teda se dala ta dlažba, se položila. No.
2: Jana Moulíková, sociální pracovnice, mě bere tady přízemím, které zasáhla ta dřevomorka. Co se odehrávalo ve vás?
3: Smutek, bylo to smutný. My jsme tady vlastně, nám se podařilo i tu službu tady docela pěkně, jako, když to řeknu, rozjet, navázat tady na sebe nějaký rodiny, navázat na sebe tady místní lidi ve spolupráci s obcí a najednou jsme to vlastně museli všechno jako utnout, všechno jako ukončit. Takže pro mě to představovalo víc, jako jezdí do rodin, ale bylo to takový smutný. No.
2: Je vidět, že už se toho hodně udělalo, ale řemeslníci tady ještě stále jsou. Dokdy potřebujete mít 100% hotovo?
3: Do 2 týdnů musíme mít hotovo, určitě. Od 20. teďka července nám začínají příměstské tábory. A to už musí být hotovo, protože tady bude plno dětí.
4: Jmenuji se Markéta Prodanová. Děláme tady na charitě vlastně od začátku, co se tady ten dům otevřel.
2: A vy mi teď ukazujete v telefonu fotografie té dřevomorky, protože vy jste byla první, které se tady něco nezdálo. Že se vám zdálo takhle, že je něco pod skříní. A tady teď máme teda fotografie té skříně.
4: Ten barák je z 16. století a je tady celková vlhkost. Takže my jsme se tady dělali kolikrát srandu, že tady budeme pěstovat houby, ale že nás to potom jako porazí takovýmhle směrem, to jsme netušili. A prvotně jsme tu dřevomorku našli v této místnosti, kde sedíme. A lezla vlastně z těch lišt, ale že to je dřevomorka, jsem prostě nevěděla, to jsme nevěděli nikdo.
2: Stanislav Žák a ředitel tady v charity Starý Knín. Pojďme říci, k čemu konkrétně tato fara slouží.
5: Tady mají jako zázemí 3 služby. To je pečovatelská služba, služba osobní asistence a služba aktivizace rodin s dětmi. A máme tady 3-4 akce během týdne pro veřejnost.
2: Služby chce charita co nejdřív na faře obnovit. Boj s dřevomorkou ale vyšel na 1 milion korun a potřebuje teď pomoci s jeho uhrazením. Vyhlásila tedy veřejnou sbírku z Maršovic, Věra Hájková, Český rozhlas. Rádio Praha.

0: Ve studiu Rádia Praha je už teď v 9 hodin připravený Václav Miller a přináší zprávy. Vašku, vítám tě.
1: Díky, Vláďo, a dobrý večer. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Děti by měly nově povinně navštěvovat mateřskou školu 2 roky. Magda Vašáriová v Karlových Varech převzala cenu prezidenta festivalu. A Linda Nosková je vítězkou Wimbledonu. 21-letá tenistka porazila v prvním českém finále Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Zítra bude jasno až polojasno, během dne i oblačno, teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného 1 roku na 2. Detaily změny chce představit v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. 2 roky v předškolním vzdělávání můžou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do 1. třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
3: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten 1 rok není mnoho.
1: Slovenská herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová převzala cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary. Na pódiu velkého sálu hotelu Thermal si připomněla všechny své role.
4: Ten zoznam tých, obrovský zoznam filmov, i ja si niektoré ani nepamätám, to som natočila behom 26 rokov. A potom ma požiadal Václav Havel, aby som sa vlastne vrátila do nejakého iného sveta. A ja som veľmi šťastná, že som mohla začať presadzovať v roku 1990 úplne novú zahraničnú politiku Československej republiky.
1: Dnes je Světový den populace, má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
5: Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojný, Český rozhlas.
1: Moldavská prezidentka Maja Sanduová jmenovala do funkce nového premiéra Vasela Tofana. Investor a manažer už podle moldavských médií získal podporu vládnoucí prozápadní strany Akce a Solidarity. Prezidentka Sanduová řeší vládní krizi po náhlé demisi předchozího premiéra Alexandra Muntenova. Ten byl v čele moldavské vlády od listopadu do začátku července. Nový premiér Tofan chce teď obnovit důvěru lidí. Příští týden bude jednat o složení kabinetu a do 15 dnů musí požádat parlament o důvěru. Teniska Linda Nosková ovládla Wimbledon. Na londýnském Grand Slamu si poradila v historicky prvním českém finále s Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-2, 5-7 a 6-2. Jana Kováčová a Kateřina Zajíčková triumfovali v All England Clubu ve čtyřhře juniorek. Nejvýše nasazený pár Barosová da Silvaová z Brazílie zdolali Češky 7-6, 6-7 a 10-6. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost. Noční a ranní teploty 17 až 15 stupňů, na okrajích města až 13, přes den stoupnou na 27 až 29 stupňů. Slabý, přes den mírný, severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha.

Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století. Zóna 90. Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let. To je Zóna 90.

0: každou neděli v 9 večer
1: na Rádiu Praha.
0: Devadesátky v nejlepším mixu ve městě. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9 večer.

0: 90.
1: To byla Zóna 90 na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Další 90, celých 60 minut, přesně za týden. V sobotu v 9 večer.
2: Zóna 90.
3: Je 22 hodin.
4: Dálnice D10 je u Staré Boleslavy do rána obousměrně zavřená kvůli demolici lávky. Film Padlé ovoce získal hlavní cenu na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A wimbledonskou vítězkou je Linda Nosková. V historicky prvním rysečeském finále porazila Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Zítra bude jasno až polojasno, během dne i oblačno, teploty 27 až 29 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
4: Na dálnici D10 je obousměrně přerušený provoz mezi 10. a 14. kilometrem. Objízdná trasa vede pro osobní automobily přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní doprava jezdí přes Lysou nad Labem. Dálnice se zavřela dnes v 7 večer, aby se nad ní mohla zbourat železobetonová lávka pro pěší a cyklisty. Ta je ve špatném technickém stavu. Nová by ji měla nahradit koncem příštího roku. Auta by se na dálnici měla vrátit zítra kolem 9. hodiny dopoledne. Prezident Petr Pavel pokládá za iluzorní, že se podaří personálně naplnit nový centrální stavební úřad. Ten má vzniknout na základě koaliční novely stavebního zákona, který včera schválila sněmovna. Teď je po celé republice 638 stavebních úřadů. Po zavedení centrální stavební správy by jich mělo být 205, 14 krajských územního rozvoje a jeden hlavní se sídlem v Praze. Podle prezidenta Pavla není přechod dostatečně připravený.
5: Představa, že by všech těch asi 7 tisíc lidí, kteří se dneska na různých úrovních na tom podílejí, přešli do této kategorie činnosti, je iluzorní. Takže se nám může stát, že sice bude vytvořen jeden úřad, ale bude silně nenaplněn, což může vést k tomu, že plánované zefektivnění povede naopak ke zkomplikování celého procesu, protože se celý ten proces výrazně prodlouží.
4: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO už dříve řekla, že by pod státní úřad měla přejít asi polovina úředníků z nynějších stavebních úřadů a zároveň, že počítá s náborovou kampaní. Křišťálový globus za nejlepší film získal na 60. ročníku Karlovarského festivalu snímek z Myanmaru. Film Padlé ovoce vypráví o intimním vztahu dvou mladých žen v prostředí textilní továrny průmyslového Rangúnu. Pro Český rozhlas ho popsal umělecký ředitel festivalu Karel Och.
6: Prostředí velmi vyčerpávající práce ve fabrice, prostředí ekonomických nejistot, sociálního útlaku, vypráví o tom, jak dvě ženy, které k sobě můžou nalézt tak intenzivní intimní vztah, jak mohou přežít, či se o to pokusit právě v tomto prostředí.
4: Při ruském útoku na východoukrajinské Sumy zemřelo nejméně 5 lidí, včetně dítěte. Zraněných je 30. 5 z nich je v nemocnici ve vážném stavu. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Podle něj ruská armáda použila řízené letecké bomby. Rusové už dřív během noci na dnešek zaútočili taky na Kyjev, Charkov a Oděsu. Tam zemřeli 2 lidé. Teniska Linda Nosková porazila ve Wimbledonu historicky prvním českém grandslamovém finále Krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů v druhé sadě. 21-letá Nosková se stala třetí českou šampionkou Wimbledonu za poslední 4 ročníky. Předloni triumfovala na trávě v londýnském All England Clubu Barbora Krejčíková. O rok dříve se to povedlo také Markétě Vondroušové. Z českých tenistek získali titul i dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a Jana Novotná. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, během nepřechodně zvětšená oblačnost. Noční a ranní teploty 17 až 15 stupňů, na okrajích města až 13. Přes den stoupnou na 27 až 29 stupňů. Slabý, přes den mírný, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

centru Starého Města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu, románskou rotundu svatého Kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album

0: Hostlenky Váhalové. Hostlenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Hostlenky Váhalové.
1: Hostlenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Váhalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Váhalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
2: Dobrý den.
1: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
2: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
1: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
2: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
1: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
2: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že no, opravdu jako pracuji více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
1: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
2: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kde se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
1: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
2: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
1: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
2: Občas ano.
1: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
2: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře. Líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále. Takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a Teddy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety. Když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center, přes letiště, přes taxíky. Jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.
0: Rádio Praha.

0: celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy, 21 Pilots, tedy Swims a Moby, ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunter, z lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v lovkyni démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9, takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude. A to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme. Takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych toho viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely. Možná často neví ani se budou spolu ještě. Ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
1: Ostravačka.
0: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
1: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby chom podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Mirai, EMT Smile a podobně.
0: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
1: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr a ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
0: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby mohli jet na Colorsy.
1: Ještě navíc máme rádi speciální projekty, takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show a i spousta kapel, ať už je to právě třeba Mirai nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
0: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
1: Vůbec ne, říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
0: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
1: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.
2: Rádio Praha 107,1 FM.
3: Rádio Praha.

0: Stále posloucháte Radio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek a teď určitě Melting Pot, tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Kalersov Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
1: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijde taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně.

0: diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky, a s tom mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
1: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas. Bude i letos Airstream přímo na místě?
0: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
1: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi a co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
0: Jasně. On se nám ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
1: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
0: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
1: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí, ten festival zůstane za každou cenu.
0: Jsme Colors of Ostrava.
1: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
0: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt. Ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
1: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
0: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché, do pár minut v rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
2: Host Lenky Válové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové. Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album

0: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
1: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Huse na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky bez ruči, s Baníčkem, ale.
0: Takže... A opět v gongu?
1: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly chillovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
0: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
1: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
0: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
1: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že ta Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné, světové.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
2: Ne, z lístku se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu. No a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů. Dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez ní by to rozhodně nešlo.
1: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
2: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
1: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
2: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4 dní festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
1: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
2: To je dobrá otázka. Asi bych to neuměl. Asi bych neuměl si jen tak užít festival.
1: Vždycky pracujete.
2: Vždycky pracuji. Vlastně, když si naladím český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
1: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
2: Je to tak.
1: Stage.
2: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vylečím.
1: Já jsem to z vás minulé nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
2: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
1: No a ta částka?
2: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 000 000 euro.
1: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
2: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
1: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
2: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
1: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
2: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
1: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
2: Je to tak, dokonce už po 4. po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festivaly, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
1: Ale chci tím říct, že když oslovujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
2: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Právě naopak chtějí být kámoši a to je super.
1: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
2: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
0: Host Lenky Vahalové. Poslouchali jste

0: Je 10. srpen roku 2013 a houbaře v lese na Hodonínsku zaujme mladík, který odpočívá kousek od lesní cesty. Leží na zádech s rozpaženýma rukama i nohama a dívá se do korun stromů. Procházejícímu muži se ale zdá, že chlapec se vůbec nehýbe a na jeho příchod nereaguje. Když neodpoví ani na zavolání, přiblíží se s neblahým tušením až k němu. V tu chvíli spatří krev v mladíkově obličeji a strnulé oči. Policejní hlídka, kterou přivolá, muži o pár minut později potvrdí, že mladíkovu smrt nejspíš nemá na svědomí náhlá zdravotní indispozice, ale vrah.
1: Protože okresní vědec zjistil, že to je násilný trestný čin a že ten poškozený byl pravděpodobně zastřelen, takže to kvalifikovali jako vraždu a tím pádem tam měl krajský výjezd, který si to na místě převzal.
0: Brněnský krajský kriminalista Jan Knibel dostal případ na starost za policejní operativu a vzpomíná, že nález zastřeleného chlapce patřil mezi ty mimořádně závažné. Od prvních okamžiků byl na místě i další brněnský operativec Pavel Filouš.
2: V tom lese je hodně lesních cest, ten les je poměrně rozsáhlý a zrovna on byl v takovém místě, kde nejezdí moc lidí, spíš tam chodí houbaři. Prostě není to tam nějaká frekventovaná cesta. Bylo to na takové menší odbočce z té hlavní frekventované cesty lesní.
3: Přicházíme po lesní cestě od zvěři zemřelému. Zemřelý leží na zádech.
0: Blížil se večer a soudní lékař u lesní cesty pokračoval v detailní prohlídce těla.
2: Na tom místě se zjistilo, že na těle v oblasti hlavy jsou střely a že mladík, který zemřel násilnou smrtí pravděpodobně z nějaké té zbraně, že byl zastřelen. Přímo na tom těle nějaký stopy zápasu, že by s někým bojoval nebo prostě se nějakým způsobem bránil, tak to tam nebyly. Když se ohledávalo to místo nálezu, tak poblíž toho těla byl baťoch a po prohlídce věcí v tom baťohu se nalezl občanský průkaz.
0: Bezprostředně se tak vyřešila pro policii zásadní skutečnost, kterou při každém nálezu neznámého mrtvého potřebují znát co nejdříve. Totožnost oběti. Když totiž kriminalisté porovnali mladíka na fotografii s podobou zastřeleného chlapce, bylo téměř jisté, že jde o tu samou osobu.
2: Bylo důležité udělat časový snímek, kde se ten člověk pohyboval v poslední době a s kým se pohyboval. Takže tady odtud se asi začínalo, hovořilo se s rodinou především, pak se obcházeli kamarádi, jeho známí a tak dále.
0: Kriminalisty čekal nejtěžší okamžik. Pár hodin po nálezu těla se o smrti syna měla dozvědět i jeho rodina. Téměř 17-letý Ota měl trvalé bydliště v bývalém hornickém městečku, které bezprostředně sousedilo s lesem, kde byl nalezen. A část operativního týmu se vydala prověřit chlapcovo bydliště. Celý tým kriminálky vedl brněnský vyšetřovatel Jiří Ščudla a snažil se co nejlépe skoordinovat první hodiny pátrání po neznámém vrahovi.
4: Já jsem se snažil dělat ohledačku, z ní něco vymyslet, dát věci na okte ke zkoumání, protože v tu danou chvíli jsme neměli v ruce opravdu nic. No. A chlapi z operativy se věnovali operativní práci. Pochopitelně zaměřili se i na rodinu.
0: Protože každá informace teď byla cenná, operativci se snažili zjistit o životě teenagera maximum. V následujících hodinách začali prověřovat i další chlapcovy kontakty, známé a kamarády.
1: Vychodil 9. třídu a měl někam nastoupit do učňáku nebo něco takového. Takže jsme k němu samozřejmě hned začali zjišťovat informace, protože proč by někdo zastřelil nebo zabil takovýhle kluka. No a zjistili jsme, že tento kluk se pohyboval v prostředí drogových dealerů. Byl to mladý kluk, tak začal se zajímat hlavně o Mariánku, kterou měl údajně vypěstovat a pak ji měl prodávat.
0: Navíc se ukázalo, že měl zavražděný chlapec časté konflikty především ve škole. Přestože byl inteligentní, s dobrým zázemím u matky, do školy se nepřipravoval a opakovaně napadal a šikanoval spolužáky. Útočil pěstmi do obličeje, používal kopy a škrcení. V 9. třídě už byl pod dohledem sociální pracovnice, ale od prodeje drog ho to neodradilo.
1: První myšlenky byly to, že by to mohlo souviset s drogama, s nějakou jeho činností ohledně těch drog.
0: Vyšetřování ale bylo na samém začátku. Druhý den po nálezu přišla podrobnější zpráva od soudního lékaře. Ten při pitvě odhalil v těle uvízlou střelu. Podle změřené trajektorie vstřelů vrah musel vypálit několikrát a z různých úhlů.
4: Střely do toho těla toho poškozeného šly jak zezadu, tak zepředu a potom vlastně pachatel poškozeného střelil už ležícího, prakticky ho dorážel.
0: Chlapec měl na těle celkem 4 střelná poranění, která podle soudního lékaře vznikla mezi 15. hodinou odpolední a podvečerem. Při podrobném dodatečném ohledání místa nálezu se druhý den také potvrdilo, že nejspíš půjde i o místo činu. Kriminalističtí technici s detektorem kovů tu nalezli několik nábojnic a další střelu.
5: Výjezdová skupina krajského ředitelství společně s balistikem oktem dnešního dne bylo od 14 hodin 15 minut prováděno do ohledání místa nálezu zastřeleného. V těchto místech, kde je zapíchnutá do země červená sonda fáborkem, označuje místo, kde poškozený měl položenou hlavu. Současně v místě, kde je zapíchnutá modrá sonda, se nachází místo, kde poškozený měl nohy. Za účasti balistika, který s detektorem kovu prováděl ohledání tohoto prostoru, došlo k zajištění dalších stop, které byly číslovány dále podle prvního ohledání z místa činu. Číslo 17 označuje místo, kde byla nalezena nábojnice.
4: Kromě toho, že v Brně na Okte se posílali oděvy, boty a tak dále, tak tady ty střely a ty nábojnice se posílali na kriminalistický ústav do Prahy a nechali se vyzkoumat.
0: Při širším ohledání rozlehlého prostoru kriminalisté narazili ještě na další dvě důležité stopy. Jedna z nich se nacházela nedaleko místa, kde ležel zastřelený mladík.
2: Tak ve vzdálenosti asi 20 metrů v tom lesním terénu, který byl mírně zvlněný, byl takový pahorek a tam byla vyhloubená menší jáma. A kousek od té jámy byl nalezený rýč.
1: Vzhledem k tomu, že tam zůstal rýč, ten hrob nebyl využit, protože poškozený zůstal ležet u cesty kousek od toho hrobu, jestli to bylo 20 metrů nebo 30. Ale vzhledem k tomu, že tam zůstal ten rýč, tak jsme tam zkusili nainstalovat fotopast, jestli pro ten rýč se ten pachatel třeba nevrátí, nebo že se tam přijde podívat, zjistí, že tam ten rýč je a prostě si ho odebere.
0: Ale byl tu ještě jeden zajímavý nález.
2: V lese, asi odhadem kilometr od toho místa, kde bylo nalezeno tady to tělo, tak se nalezlo jízdní kolo v křoví, které patřilo tady tomu poškozenému, zastřelenému mladíkovi. A zde se vlastně také dělalo ohledání a zjišťovalo se, proč je na tom místě, proč nej někde jinde a tak dál, jak se tam na to místo to kolo dostalo.
0: Úvahy o tom, jak oba nálezy souvisí s vraždou, přerušil telefonát z kriminalistického ústavu. Ozvali se balistici, kteří zkoumali nalezené střely a nábojnice.
1: Přišla zpráva z kriminalistického ústavu, kde bylo zjištěno, jakým typem zbraně bylo stříleno. Takže my jsme vlastně během pár dní věděli, že se střílelo z margolíny, která se hodně používá jako sportovní zbraň za různých střeleckých soutěže.
2: té první fázi jsme vytipovali držitele zbrojních průkazů v rámci Jihomoravského kraje a začali jsme prověřovat nejprve osoby z toho bydliště toho mladíka a tam jsme začali prověřovat jednak jejich alibi, kde se zdržovali v té dané době a zajišťovali jsme jejich zbraně pro budoucí expertizu.
1: Objížděli jsme to zhruba tak 3-4 dny, kdy jsme vyzvali dopředu, protože v našich evidencích toto je, kdo je vlastník který zbraně, takže jsme to objeli a všechny ty zbraně jsme stáhli a poslali na kriminalistický ústav.
0: Pistoli, takzvanou malorážku, v obci vlastnili téměř 20 lidí a všichni policii ochotně vydali. Obavu o bezpečí dětí a solidaritu při pátrání po vrahovi vnímali kriminalisté v městečku na každém kroku. Atmosféra strachu se ale měla ještě vystupňovat.
2: 19.8.2013 kolem 14-15 hodin nějaký člověk vložil do poštovní schránky matky, kde bydlel ten zavražděný, dopis, ve kterém jí anonymní pisatel sděluje, že lituje ztráty jejího syna, nicméně zároveň požaduje částku 300 tisíc korun.
4: Dopis byl anonymní, pochopitelně, a byl výhružný. Bylo v něm psáno, pakliže se tak nestane, takže zemře další člen její rodiny.
2: Takže policie se začala zabývat i tady touto věcí. Dávali jsme to dohromady s tou vraždou jejího syna, protože obsah toho dopisu vyznívá, že by se mohlo jednat o jednu a tutéž osobu. To nebyl dopis poslaný poštou, to byl ručně psaný dopis na linkovaném papíru a ten byl hozený do té schránky.
0: Neznámý vyděrač se k vraždě syna nepřiznával, ale přiložil pokyny pro předání. Matka měla tašku s penězi pověsit na plot u branky svého domu v 5 hodin odpoledne. Přestože styl dopisu i písmo působili nedospěle a naivně, jeho autor mohl být nebezpečný.
2: My na základě tady toho dopisu jsme to nebrali na lehkou váhu, už vzhledem k tomu, že jeden člověk tam zemřel v té rodině, tak jsme samozřejmě udělali operativní úkony tady v této věci. A vzhledem k tomu, že předání těch peněz mělo dojít ve čtvrtek 22.8., což je za 3 dny poté, co ona ten dopis našla ve schránce, tak jsme to nepodcenili. Podařilo se nám zajistit peníze, těch 300 tisíc, co ten pisatel požadoval, a udělali jsme si tam opatření tak, aby jsme toho člověka, který ten dopis psal, mohli zadržet při tom, jak si přebírá tady ty peníze.
0: Operativec Pavel Filouš vzpomíná, že policejní hlídky dům sledovali z úkrytu. A přestože pro peníze si nikdo nepřišel, jeho kolegové zaznamenali, že v okolí se potuloval chlapec na jízdním kole a vyfotografovali ho.
2: Neviděli jsme, kdo ten dopis napsal, tak jsme se snažili najít toho pisatele a potažmo zjistit, jaký má vztah k té vraždě nebo k samotnému poškozenému a jestli nebyl pachatelem té vraždy.
0: Policie neznámého mladíka začala hledat právě v době, kdy fotopast na místě vraždy zachytila neznámou osobu, která si do lesa přišla pro rýč. Opět se jednalo o nějakého mladíka. Byl ale na fotografii zezadu a tak nebylo možné ho identifikovat.
2: Když jsme porovnali ty fotky, tak bylo možné udělat závěr, že se jedná o téhož mladíka, který tam projížděl na tom kole po té ulici.
0: Že by mohlo jít o náhodu, se nikomu z týmu nechtělo věřit. Jan Knibel připomíná, že následující události změnil další telefonát z kriminalistického ústavu.
1: Zhruba za 14 dní, víc to nebylo, možná 3 týdny, nám dali vědět, že tu zbraň, z který bylo stříleno, že mají u sebe a že tam našli individuální schodu.
4: To pro nás byl velký posun. Takže pochopitelně operativa se do této rodiny rozjela a majitele této zbraně vyslechla.
1: V té době, v době spáchání toho skutku, tenhle ten člověk měl dokonalé alibi. Majitel zbraně byl ten den v práci, kdy se to událo stala a měl to potvrzený jak dýchačkama, tak svědecky od svého mistra i od spolupracovníků a on neměl šanci se z té práce dostat do místa bydliště a spáchat ten čin.
0: Pan M. se věnoval sportovní střelbě a tvrdil, že zbraň má uloženou v trezoru. Co ale kriminalisty zaujalo, bylo, že sportovní střelbě se věnoval i jeho syn, kterému ještě nebylo 15 let.
2: My jsme ho vyzvali k doplnění té výpovědi, zabývali jsme se možností, jak je možné, že tam vyšla shoda se zbraní, kterou byl zastřelen ten poškozený. A on nám doplnil tu výpověď v tom směru, že tu pistoli měl uschovanou v bytě u své matky v originálním kufru pod postelí, takže tam se k ní mohl dostat zase pravděpodobně někdo z rodiny. Táta se o synovi vyjadřoval, že je klidné povahy, bezproblémový, většinou se zdržuje doma nebo u babičky. Neměl prostě vztah, že by dělal nějaký lumpárny nebo že by byl jakýmkoliv způsobem problémové dítě.
0: Ještě ten den se brněnští kriminalisté rozhodli, že podrobně vyslechnou nejen otce, ale i syna.
2: My jsme se domnívali, že máme tu správnou osobu, akorát v době, kdy jsme ho převáželi, tak jsme se ho ještě nesměli na nic ptát, protože je osoba mladší 15 let, nebyla tam ta pracovnice hospodu, takže jsme museli s vyslechem započít až za její přítomnosti. Nicméně nás zaujala jedna věc, že ještě v době, kdy jsme ho převáželi, tak po cestě v tom autě nám ten mladý kluk řekl s kolegou, že chlapi jste dobří, že jste na mě přišli. No tady to už jsme se utvrdili, že skutečně máme toho správného člověka a že případ nezůstane neobjasněn.
0: Arogance a útočný slovník nezletilého chlapce svědčili o tom, že si vůbec neuvědomuje, v jaké situaci se ocitl. Pod dohledem sociální pracovnice ale Petr nakonec přiznal, že svého staršího spolužáka skutečně zavraždil.
2: Úplně v té první výpovědi neřekl všechny věci dopodrobna, tak jak se ve skutečnosti udály. Nicméně se tady začalo objevovat informace, že ten zastřelený mladík se nechoval ve škole dobře ke spolužákům, že je šikanoval a on si to chtěl tady s tím člověkem vyřídit po svým. No, vzhledem k tomu, že údajně šikanoval i jeho jednu chvíli, tak už nějakou dobu předtím, než k tomu činu došlo, tak se rozhodl, že tady toho mladíka potrestá, že ho zabije.
0: I když Petr zpočátku tvrdil, že do lesa vylákal Otu on sám, zastřelil ho a vykopal díru a později také sám napsal vyděračský dopis, na shromážděné důkazy svědčili ještě o jednom pachateli.
1: Při té realizaci jsme zajistili jo, mobilní telefon, facebookovou komunikaci a v té facebookové komunikaci mezi pachatelem a tady spolupachatelem tam byla a zjistili jsme, že skutečně na tom místě byli dva.
0: Další Petrovy výpovědi už se přiblížily skutečným událostem. S 15-letým spolužákem se prý rozhodli pomstit za Otovu šikanu.
1: Oni za ním šli oba dva, šli k němu do bydliště, měli tam první záminku toho, že mu nesli vrátit nějaký monitory od počítačů, ty mu vrátili a při té příležitosti, že mu sdělili, že mají s ním a že v lese, který je nedaleko toho bydliště, je nějaký malý políčko.
2: Ten komplic tam byl proto, aby toho poškozeného nebo tu oběť vylákal z domu do lesa na to místo, kde se to stalo. Oni tam měli legendu, že ví o místě, kde roste marihuana v tom lese a že mu ukážou to místo, ale samozřejmě to bylo smyšlené a na tom místě, kam ho dovedli, tak tam ho teda i zastřelil.
1: A tenhle ten spolupachatel, tak ten potom na tom místě přímo nestřílel, ale byl poblíž a žádným způsobem se tomu nesnažil zabránit.
0: Po příchodu na místo, kde Ota před časem zbyl a přivázal ke stromu staršího z obou chlapců, na něj mladší Petr zaútočil.
2: vytáhl zbraň, dvakrát vystřelil do vzduchu a jednou odstřelil do zad toho poškozeného. Ten se údajně k němu obrátil a v prvé fázi toho výslechu tvrdil teda, že měl u sebe nůž, což potom v dalším vyšetřování se zjistilo, že to nebyla pravda, že se chtěl udělat jakoby lepším, tak na něho asi z těch 10 metrů namířil na hlavu a trefil ho do hlavy. Potom, když ten padl, tak ho střelil ještě jednou. To už právě zjistili, že je mrtvý. A toším, že tam proběhl ještě nějaký kop do hlavy, aby se ubezpečili, že už je po smrti.
0: Po vraždě spolupachatelé odjeli na kole a to Otovo pohodili na kraji lesa. Sebevědomí a arogance, s jakou 14-letý chlapec u výslechu vystupoval a obhajoval svůj čin, šokovala i kriminalistu Jana Knibela.
1: Mně to skutečně jak připadalo, že on je ten spravedlivý, který to vyřešil, ten problém. A že ho nikdo neřešil. On jakoby tvrdil, škola to neřešila, rodiče to neřešili, všichni jsme to tady věděli, tak jsem já to vyřešil. Já jsem vlastně tu společnost zachránil.
0: Tým Jiřího Ščudly musel dokončit spis, přestože soud neproběhl. Pachatelé byli totiž nezletilí. Zkoumání v oboru daktyloskopie prokazatelně identifikovalo otisky Petra na vyděračském dopisu. Vše, co se odehrálo, upřesňovala a dokládala i komunikace mladíků na sociálních sítích. Oba spolupachatelé skončili v nápravných ústavech.
4: Vzhledem k tomu, že pachatel byl nezletilý, to znamená nebyl trestně odpovědný, tak zůstal v tom diagnostickém ústavu nějakou dobu, potom byl přemístěn.
1: Jakým způsobem s náma mluvil, tak on ani toho činu v té chvíli ten nezletilý kluk vůbec nelitoval. On vystupoval tím způsobem, že vlastně udělal pro společnost dobro. On si neuvědomoval, vzhledem k svému věku asi, že vlastně někomu vzal život.
0: Vyšetřovatel Jiří Ščudla je jako bývalý pedagog přesvědčený, že k tak dramatickému konci nemuselo vůbec dojít. Po zhodnocení všech informací z vyšetřování si je jistý, že šikana se měla rázně zastavit už v samotném začátku.
4: Když jsem se bavil s tou sociální pracovnicí, tak to vyhodnotila, že tam ten učitelský sbor nějak zrovna tomu dozorování v té škole nedával asi to, co by dávat měl. Tak mě to z toho vyplynulo, jestliže já mám dozor na chodbě, ke které přilíhají nějaké záchody, no tak prostě tam mám dozor, jsou tam, chodím tam, dívám se a nemůže se mě stát, že mě někdo bude kouřit, nebo mě bude šikanovat někoho na záchodě. Aspoň tak si to myslím já.
2: To si můžem ukázat právě tady na tom případu, no, že ta šikana dojde až k tomu, že šikanovaný se tomu, co šikanuje, pomstí a že to může skončit i smrti.
4: Pocházel ze slušné rodiny, takže já si myslím, že tam nebylo nic takového špatného v té výchově, prostě stalo se to, co se stalo, je to neodpustitelný, ale myslím si, že by v budoucnu mohl žít řádným životem a nemusel by mít problémy se zákonem, ale víte, jak to je, no, někdy.
1: Možná teď už předpokládám, že nějaká doba uběhla, že už si to uvědomuje, co vlastně udělal. Ale v té chvíli, jak mluvil, tak to skutečně běhal mráz po zádech, protože mi to připadalo, že on byl jakoby v nějaké hře, kterou ty dětská hrajou, kde se normálně zabíjí, ale tohle to byl reálný život. A on v tom reálném životě někoho dokázal zabít a vůbec si to neuvědomoval.

0: pořadu Kriminálka.
1: Na Rádiu Praha.
0: Premiéru vysílá Český rozhlas Dvojka ve středu po 18. hodině.
2: Rádio Praha. 107,1 FM.

0: protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Vědci už dávno našli společnou řeč ohledně toho, jak stabilizovat rozkolísané klima, dokonce i vlády prakticky všech zemí světa v roce 2023 našli společnou řeč a postavili se za rychlý odklon od fosilních paliv. U nás průzkumy veřejného mínění ukazují, že Čechy zajímá příroda a krajina a jejich dobrý stav. A přesto všechno se zdá, že pokud jde o ochranu přírody a klimatu, tak společnou řečí jako národ ani jako lidstvo rozhodně nemluvíme. Jak z toho ven? Já jsem Jan Kaliba a právě o tom budu dnes mluvit se zástupci dvou vzdálených generací.
1: Leonardo Plus.
2: Ty dvě generace reprezentují Ivona Gajliová, ředitelka Ekologického institutu Veronika a spoluzakladatelka společenství skupiny Klima Babičky, to je docela nedávná záležitost, a Ivona Gajliová také obdržela ocenění mimo jiné prezidentskou medailí za zásluhy prvního stupně. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A druhým hostem je Prokop Pithart, dokumentarista přírody a také kolega moderátor pořadu Podhoubí v Českém rozhlase na rádiu Wave. Nebudu prozrazovat, kdo je která generace, ale prozradím, že dohromady je vám stejně jako Davidu Attenboroughovi. To jsem si spočítal. A také je důležité říct, že natáčíme v rámci festivalu AFO Olomouc, kde je právě hledání společné řeči a vzájemného porozumění ve společnosti jedním z letošních témat. Natáčíme v divadelním sále Konviktu Uměleckého centra Univerzity Palackého tady v Olomouci a jsme rádi, že je i přímo tady s námi publikum, které také dostane šanci se ptát. Když se vrátím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, tak věda je jasná, vlády se shodly, všichni tak nějak deklarujeme, že máme rádi přírodu, málo kdo asi řekne, že ji rád nemá, a přesto začíná země narážet na své limity a současné vlády zemí jako Spojené státy a nebo teď i Česko popírají nebo zpochybňují změnu klimatu jako takovou, oslabují nebo podle některých rozkládají instituce, které mají zajišťovat ochranu přírody, životního prostředí, a přitom k tomu dostali mandát od voličů, takže se nedá říct, že by to byla libovůle nebo náhoda, tak kde se stala chyba podle vás? Myslím teď v té komunikační rovině. Prokope.
4: Dobrý den. Já si myslím, že jedna věc je, jestli když čteme výsledky veřejného mínění, kde můžeme vidět, že spousta lidí nebo skoro většina lidí u nás má rádo přírodu, že opravdu už většina věří tomu, co říkají vědci, čili že klimatickou změnu opravdu způsobuje lidská činnost a spalování fosilních paliv. Tak to je jedna ta rovina. A druhá ta rovina je, jestli my jako jednotlivci to reálně vidíme a cítíme na vlastní kůži, na vlastní oči, což třeba teď, zrovna v tyto dny, můžeme vidět. Prostě jsou spálený trávníky vlastně na mnoha místech na konci dubna. Já to teda sleduju s dost těžkým srdcem a myslím si, že ta nejistota, která občas vyvstává kolem toho, jak to teda s náma třeba bude, nebo jak to s tím klimatem je, tak ta způsobuje, že někteří se můžou té příležitosti chopit a vlastně pokoušet se měnit ten kurz směrem, který jim vyhovuje. Čili například popírat to, že člověk může za změnu klimatu. To vidíme teď v takové velké vlně, ale ona není úplně nová, protože Václav Klaus například velmi ovlivnil a jeho politika velmi ovlivnila tu rychlost, jakou česká společnost přijímala ten fakt, že klimatická změna je tady a teď a že je s tím potřeba něco dělat. A myslím si taky, že to, že to komunikačně často kolabuje, je způsobený, že jsme dost odpojení od přírody a od krajiny, protože my často nevíme, co se děje na poli za naší vesnicí nebo v lese, za naší vesnicí, a jak bychom potom mohli vědět, co se děje s naší planetou, což je jako strašně komplexní, složitá věc.
2: Ivona Gajliová, kde podle vás udělali chybu? Vědci, média, environmentální hnutí?
3: Jako každý udělal nějaké jiné chyby a já myslím, že velká chyba je uvnitř toho, jak se mluví o tom, co se má stát, a že se o tom mluví strašně špatně ve smyslu, budeme si muset odříct, nebudeme už moc lítat, nesmíme jíst maso, místo aby se o těchto věcech, které přispívají k dobrému životu, mluvilo úplně opačně. A bohužel se tak mluví jako v akademické sféře, místo aby se ukázalo na to, jak je krásný jet s dětma na výlet vlakem, jak budeme mít příjemné domy, když si je spravíme, jak se nám bude líp žít. Toto se vůbec jako v souvislosti s tím, co je potřeba udělat, co znamená dekarbonizace, nezdůrazňuje a pojmenovává se to špatně. Tak to mně přijde, že je jedna z chyb, o kterých se hůř mluví. A potom já trošku si myslím, že ano, vlády se přihlásily, já jsem vděčná za ta gesta, za Pařížskou úmluvu, ale nedělají to.
2: To znamená, čtu z toho, že doporučení je celé to vlastně přerámovat, hlavně tedy tu změnu klimatu, která je hodně abstraktní a vzdáleně vnímaný problém. Je na to vlastně ještě čas a prostor a vlastně už to jako hmatatelně i vidíme. Evropská komise už zelené dohodě vlastně moc neříká. Zelená dohoda už to teď jako přerámovávají na průmyslovou dohodu a mluví se o konkurenceschopnosti. To jenom dávám jeden jako příklad. Vidíte snahu to přerámovat a není na to vlastně už pozdě?
4: Možná jsem naivní, ale já mám pocit, že všechno zlí je pro něco dobrý a že to, co tady teď vidíme komunikačně, co se děje ohledně klimatu, spochyňování základních věcí, když to jako uchopíme za dobrý konec, tak to teoreticky může zafungovat jako takový urychlovač, protože ta akce, třeba stran motoristů, ty jejich akce, vyvolávají prostě nějaký protireakce. Vidím opravdu silnější zájem o klima, o životní prostředí, dostávám daleko víc otázek k obnovitelným zdrojům a tak dále, takže je vidět, že oni vlastně na to téma nasvicují ty reflektory. Česká společnost, veřejnost, bohužel docela klopítá za tou odbornou veřejností informačně, protože tam opravdu je propast, nebo byla dlouho, ten odborný jazyk a ten způsob vyjadřování nevtáhnul tu veřejnost do těch témat dostatečně a spousta lidí opravdu neví a nemá základní informace. Do toho se dozví poprvé, že zelená dohoda nám chce zakázat auta a už tomu jako dlouho věří, aniž by věděli vlastně, co to ta zelená dohoda je. Čili myslím si, že bychom mohli tuhle tu situaci opravdu využít tomu, aby naše společnost byla zelenější, než byla před nástupem této vládní garnitury.
2: Není třeba ta krize teď s Hormuzským průlivem zrovna ta šance na to přerámování, protože asi to není tak, že lidi milují fosilní paliva a za každou cenu je chtějí používat, ale chtějí prostě se levně, co nejlevněji přepravovat a víceméně pokud se dostanou k jinému způsobu a bude to pro ně výhodné, tak to asi začnou dělat a vidíme, že fosilní paliva najednou, aniž bychom na to mohli mít vliv, tak prudce zdražují a není to poprvé. Ale na druhou stranu, paralelně nám tady ve společnosti běží dezinformační kampaň k větrné energetice.
3: Já úplně jako přerámování nevěřím, nebo nemyslím si, že se to má dělat, protože to je vlastně jako jakýsi ustupování. Já jsem tím myslela, co jsem říkala předtím, spíš jako nazývat věci pravými jmény. Člověk myslel, že lidé budou věřit tomu obnovitelným zdrojům, komunitní energetice ve smyslu bezpečnosti, odpoutáme se od diktátorských režimů, protože to od nich nemusíme kupovat, nebudeme živit válku. Já si pamatuju v 90. letech, když jsme začínali jezdit do Rakouska s exkurzema na obnovitelné zdroje, na pasivní domy, tak tam to říkal skoro každý starosta ve vesnicích, nebudu kupovat od Sadama to a od Putina něco jiného, jako plyn, tak já bych se bála jako přerámovávání debat o zelené dohodě, protože si myslím, že to, proč je to vykolejené a proč se spojila u nás zelená dohoda s autama nebo s spalovacími motory, je jako taktika, je to nějaký nálepkování a když se to přerámuje, tak se nálepky vylepší těch, komu to šlape na kuří oko. Tam je to totiž tak, když jste mluvil o rozvracení jako institucí, tak ono to zadání je někde i mimo vlády, že jo, vlády nejsou dneska to nejmocnější na světě. Jako bohužel, jako ta fosilní lobby se brání a možná ještě jako další zájmy se brání, nebo určitě se další zájmy proti těm potřebným změnám, no, tak není to vlastně lehké dostat ty lidi na svou stranu. No, hledejme cesty, no.
2: Posloucháte Leonardo Plus z Olomouckého konviktu s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
2: Pojďme si víc říct o vašich komunikačních metodách, o životním prostředí, o přírodě a o tom, jak fungují u vás, Prokope. Je to lék na to, o čem jste mluvil, na to naše odpojení od přírody? To, že zkrátka lidi potřebují vidět velmi přístupnou formou a velmi názorně, co mají za domem a že když to hodně zvulgarizuju, prostě brambory nerostou v tom igelitu, v samoobsluze?
4: Jo, jedna věc jsou ty informace, ale myslím si, že ještě předtím je něco daleko silnějšího a to je vztah a láska, protože děti tak nějak přirozeně do nějakého věku tu lásku ke světu a fascinaci světem mají, umí jako to žít. Bohužel jsou časem z toho, jak říká můj oblíbený Ken Robinson, educate out, jako jsou z toho vlastně jakoby odvzdělávání ve školách, kde se stigmatizují chyby, kde není často ta živná půda pro ty dětské talenty podporována. Takže myslím si, že naším úkolem je opravdu pracovat u dětí odmala, aby co nejvíc v té přírodě byly, aby přírodopis nebyla jenom jako otrava dvakrát týdně těch 45 minut, kdy sedí v té učebně, ale kdy opravdu půjdou ven. Já se snažím o přírodě dělat videa, krátký na Instagram, delší, všude možně jinde. A mám jako velkou radost, když to pouštějí rodiče svým dětem, když se na to koukají jako večerníček, když si to pouštějí ve škole a když dokonce i učitelé, učitelky potom jdou ven s těma dětma a zkoušejí to, co viděli na mých videích nebo v mých pořadech. To je pro mě vlastně hrozně silná zpětná vazba. A opravdu se ukazuje, že mě osobně, ale nejenom mě, ale jsou na to data průkazný, že děti, který v té přírodě k ní si udrželi ten vztah k ní a cítějí se být jako součástí toho prostředí, tak opravdu si třeba už myslej v útlým věku na profese, kterým by se chtěli jednou věnovat. Takže mě píšou třeba děti, které byly před x lety, že si teď vybírají nějaký přírodovědný střední školy nebo zemědělský. Rodiče píšou, že jejich děti už ví, jako čím chtějí být po té, co byly na našem přírodovědným táboře.
3: Já myslím, že všichni ti, kteří se věnují ekologické výchově dětí, tak o tom to touží a snad dostávají dost často jako dobrou zpětnou vazbu, ale mně přijde, že jsme toho ztratili víc. Jo. Že nežasnem nad zázraky přírody, ale i nad zázraky jako geologickými. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně, že Kantov. My nežasneme nad hvězdným nebem, protože ho nevidíme skoro z města a nedíváme se na ně. Díváme se případně, já se nechci dotknout, a díváme se na videa nebo v planetáriu. Ale to přemýšlení o tom, jak je to možné, jak je možné, že strom žije 300 let na jednom místě, vytáhne vodu do 40-50 metrů, my nad tím nepřemýšlíme, protože jsme ztratili jako vůbec jako vztah jako těm přírodním vědám, protože jako si myslíme, že když se něco strčí do zásuvky, tak to funguje. Pak se může stát, že se zpochybňuje příčiny klimatické změny. Je stejně dobré říct, já důvěřuju tomu, ten to tam psal někde a je to úplně stejné, jak když to říká člověk, který se v té vědě vyzná, v té konkrétní věci. Ja? Z toho je mi velice smutno. Jo? Vy jste se ptal, kde udělali vědci chybu? Já nevím, ale jednu chybu dělali.
2: Nešli na Instagram.
3: No, já taky ne, ale že čeští vědci teprve krátkou dobu věci jako v těch klimatických vědách se stávají tím, co se v Británii dávno jmenovalo angažovaný vědec. Stávají se těmi, kteří nejenže tvoří nebo bádají a dávají to někdo do svých prací a v takové veřejné debatě se potom snaží být, jakoby snažili bývat velmi jako neutrální, aby se neřeklo, že je to nějaký aktivista. Proto tak dlouho u nás trvalo, než se objevili lidé, kteří už to nemohli vydržet, jako je třeba profesor Trnka, který mluví opravdu angažovaně, jo, a jako jsou jako mnozí věci po světě, kteří zjistili, že ta jejich věda nestačí, že to oni udělali všechno, vysvětlili to ve svých pracích všechno, potom s tím předstoupili třeba James Hansen před americký kongres někdy v 80. letech a stejně to nestačilo, tak posléze se stal, nakonec získal cenu za občanskou angažovanost, protože protestoval u Bílého domu proti ropovodu z Kanady, nebo přes ta indiánská nebo doborodá teritoria. Člověk musí být zaráz vědec, zaráz občan a každý z nás musí být zaráz jako to, co je, ale taky musí být jako tady pro tu společnost. No.
2: Já využiju toho, co jste teď řekla, ten domorodý národ ve Spojených státech nebo v celé Americe, to jsou lidé, kteří ty komunity stále mají k té přírodě velmi blízko, jsou na ní velmi závislí, vlastně tak jako my, ale mnohem víc si to uvědomují, jsou to skupiny tady u nás hodně romantizované, ale já, když jsem se reportážně mezi nimi pohyboval, natáčel s nimi jak v Severní Americe, tak vlastně i v Brazílii, v Amazonii, tak když se s nimi bavíte, tak opravdu ta navázanost na tu přírodu a ta blízkost a to, jak si uvědomují a mají v sobě ten úžas z toho stvoření, můžeme to tak asi říct, je stále velmi silné. Můžeme si pustit první ukázku.
5: Říkají nám lososoví lidé severozápadního pobřeží, protože tahle ryba je pro nás část roku hlavním zdrojem obživy. Ale od té doby, co na horním toku řeky Klamath stojí čtyři přehrady, je ta řeka pro ryby smrtící. Voda je někdy moc teplá a taky úplně zelená kvůli řasám.
6: Když nedávno zahájil provoz ropovod číslo 3, tak jsem se cítila strašně a brečela jsem. Bojovala jsem proti tomu, dokonce mám za to zápis v rejstříku. Trestu. Ta stavba má dopad na nás na všechny. Žijeme po proudu Mississippi od toho ropovodu. Chceme čistou vodu a aby těžební průmysl zmizel z domorodých území.
7: Od dětství se učíme, že les je jako náš příbuzný. Dává nám obživu, léky, bezpečí. Tak to k němu máme jiný vztah. Pro vás je prales pouze ekonomický majetek, který lze využít k obohacení. Třeba tím, že ho vykácím a začnu na jeho místě pěstovat soju. Pro nás je to nepochopitelné. Nás rodiče od malička učí chápat, že princip života je kolektivní, ne individuální, jako u vás. A když mluvíme o kolektivu, ten zahrnuje nejen lidi, ale i strom, zvíře nebo řeku.
8: Máme filozofii, které říkáme tekopora, neboli umění dobře žít. Dobře žít pro nás znamená probudit se, zpívat, usmívat se, sázet, sklízet, mluvit s příbuznými a být šťastný v lese.
2: Abych ty mluvčí představil, byli to Bob McConnell z národa Juroků z Kalifornie, potom Julie z národa Lakotu, také ze Spojených států amerických a dva lidé z brazilské Amazonie nebo širšího regionu, Marcos Kmene Kaingang a Karajo Eya z národa Tupi Guaraní. Tam asi byla cítit ta blízkost té přírodě. Je tam nějaký recept, který si můžeme vzít, jak se vrátit z těch kanceláří trochu víc k té přírodě, abychom vlastně chápali, co se děje kolem nás a že to na nás dopadá?
4: Když bych to vzal za nejdřív takový hodně pragmatický konec, tak celý zemědělství je postavený na třeba sezónnosti. Jako, jo, že víme, kdy co začne klíčit, kdy zhruba jako může pršet, kdy to sklidíme, kdy přijdou první mrazy. Tohle to všechno se stírá, ty rozdíly a to, na co se vlastně můžeme spolehnout. Zemědělec dříve daleko více chápal ty přírodní procesy a ten koloběh přírodní i za cenu toho, že samozřejmě potřeboval nějaký produkt, potřeboval z té krajiny něco čerpat, Ale dneska vidíme, že opravdu je tady velká část zemědělců, který nejenom, že nectí přírodní procesy, ale vlastně je ruší tím, že se nestarají o půdu, tím, že ta půda potom neumí zadržovat vodu, že tam není žádná vlastně jakoby diverzita. A vidíme přesný opak. A myslím si, že naše individuální zodpovědnost může taky vypadat tak, že opravdu dáme přednost těm zemědělcům, který ještě trošku jako ve smyslu těch domorodých kmenů ví, jaký je bohatství pod jejich nohama. Jo, ví, co se prostě děje s koloběhem uhlíku, dusíku, co je v půdě za houby, bakterie, roztoče, který v té půdě vlastně pracují pro nás, aby jsme měli co jíst. Jo? Čili tam je jako nádherný propojení zrovna u toho zemědělství, který mě hodně zajímá. A co se týče nějakého našeho pobytu venku v přírodě, ono je to opravdu velmi důležitý bejt venku, koukat s otevřenýma očima kolem sebe a vnímat třeba ten strom, o kterým tam taky mluvil ten pán, protože ten strom funguje vlastně jako samostatně bez nás, má nějaký svůj cyklus, taky se nějak chová v tom ročním období a my tudíž můžeme vnímat něco, co nás přesahuje a hlavně, co přesahuje ten jenom jako čistě lidský svět. Problém je, když my lidé se obklopujeme jenom tím lidským světem a těma věcma, které slouží jenom pro nás. O tom píše Erazim Kohák, je prostě takováhle jako židle. Tady je jako pro člověka vlastně a bez toho člověka nemá úplně moc nějaký další jako smysly. Prostě bez toho člověka je to prázdná židle. A když my zapomeneme na ten přírodní svět, tak se vlastně příliš uzavřeme, jsme vlastně od té přírody odpojení a opravdu se ukazuje, že to může mít silný negativní důsledky na naší psychiku, ale i na to, jak se ve výsledku chováme k té přírodě. Protože tady je spousta lidí kolem nás, kteří opravdu mají rádi přírodu a nejsou to zlí lidi, ale můžou naprosto nevědomky dělat špatné věci, protože o tom neví. Jo. Já si myslím, že tak jako třeba firmy, proto aby něco prodali, tak to musí nějak komunikovat. Obchodní oddělení, marketingový oddělení a tak dále. Já si myslím, že my jsme příliš rezignovali na to, aby se ty informace od té odborné obce přeložily pomocí nějakých překladatelů, překladatelek do srozumitelného jazyka a poslali se vlastně dál teda lidem, který nemusí do posledního detailu znát všechno, co se děje teda za tím domem. Ale já když to natáčím s odborníky, tak opravdu to je často boj, protože oni říkají, a to tam taky musíte říct, že tohle to je chřástal takovej a takovej. Já jsem říkal, ne, řekneme jenom chřástal, prostě lidem je úplně ukradený, jestli je to chřástal takovej nebo takovej. Prostě a dobře, ale tak tam musíte říct ještě, že tam je jako tolik a tolik druhů. Já jsem říkal, a to tam nebude vůbec jakoby místo na nic jiného. A opravdu se člověk musí jako vyhádat, že se to musí říct jiným jazykem, který je zjednodušující.
2: Chřástal ani les nemají obchodní oddělení a to je možná ani marketingové, to je možná ten problém. Domorodci mi vlastně říkali vždycky, pro nás je kritická infrastruktura strom. To, co je pro vás třeba ropovod, tak pro nás je to ten strom, ale vy to tak vůbec neberete. Nebo bereme, Ivona Gajdlová?
3: No, nebereme. Já myslím, že ta, jako ta příroda nebo to naše, ta matka země, tak to je opravdu zásadní a myslím si, že my jsme jako úplně spadlí momentálně z Marsu i tím, jak komunikujeme to, co se bude muset změnit. Jako to všechno byly teďka 200leté nějaké vynálezy, byly strašně pohodlný, dovedli nás daleko jako ve zdravotnictví a tak. Ale bohužel se ukázalo, že to spalování fosilních paliv nejde. A ono fakt jako nejde, to nejde přemluvit. To musí pryč, to je jakoby jednoznačný, to je jako jednoznačný vědecký fakt a s tím se nedá hrát. A myslím, že jsme tady zapomněli jednu věc doříct. Jo, my jsme ztratili strašně moc času. Jako na to, co jsme měli, na co jsme měli čas v 90. letech, tak teďka už by to muselo být hrozně rychle, tak tady mladé generaci necháváme veliké úkoly, které budou těžko řešit. Jo.
2: Říká Ivona Gajliová, environmentalistka a spoluzakladatelka společenství Klima Babičky, a naším hostem byl i filmař a dokumentarista Prokop Pithart. Díky, že jste si udělali čas, a celý záznam debaty z festivalu Akademia Film Olomouc najdete na našem webu plus.rozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jan Kaliba.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
9: na Rádiu Praha.
0: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

0: mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Přemýšleli jste někdy o tom, jak se jako miminka učíme mateřský jazyk? Možná vás překvapí, že i hned po narození už umíme rozlišit hlas matky, cizí přízvuk v češtině, ale i slova jako parník a perník. Více nám o tom řekne neurolingvistka Martina Dvořáková. Martino, vítej, mám velkou radost, že jsi přijala naše pozvání do pořadu Žárovky.
3: Děkuji moc za pozvání.
0: Žárovky.
2: Pojďme rovnou začít první otázkou. Jak se miminka učí jazyky? Co o tom už víme?
3: Miminka se vlastně učí jazyky mnohem dřív, než by se nám mohlo zdát z toho, jak začínají produkovat například svoje první slova nebo nějaké první žvatlání. Miminka se začnou učit nebo naciťovat se na ten jazyk vlastně ještě předtím, než se narodí. A vlastně v průběhu třetího trimestru ten plod, který je v děloze, tak vnímá hlas svojí maminky. Ten hlas té maminky se k tomu plodu vlastně přenáší skrz kosti a tkáně zevnitř toho těla, ale zároveň i zvenku. A ta břišní stěna působí jako takový filtr, to znamená, že ten plod úplně neslyší hlasy všech ostatních lidí, ale slyší hlavně hlas té svojí maminky.
2: Já

0: jsem v úvodu zmínila, že už po narození umíme rozlišit parník a perník. Mm-hmm. Co dalšího?
1: Po tom narození ta miminka vlastně jsou schopná rozlišit jazyk, kterým mluvila jejich maminka, to znamená svůj mateřský jazyk, od nějakého cizího, neznámého jazyka. Zároveň umí rozlišit básničku nebo nějakou říkanku, kterou jí maminka recitovala v těhotenství, zase od nějaké neznámé básničky. A zároveň to není jenom, co se týče percepce, to, co vlastně víme o tom, co ta miminka už umí, ale víme taky o těch jejich jazykových schopnostech, například z jejich plakání, protože jedna studie zjistila, že miminka, která se vyskytují v prostředí třeba němčiny, kdy ta intonace větná je klesavá, tak to jejich plakání vlastně kopíruje tu intonační konturu té němčiny a ta miminka vlastně pláčí intonačně dolů. Naopak, miminka, která jsou vystavená francouzštině před narozením, tak to jejich plakání kopíruje tu konturu intonační, která je stoupavá, takže ten jejich pláč vlastně obsahuje tu stoupavou intonační konturu. Takže tady vidíme vlastně jako jazykově specifické prvky po narození už i v té produkci těch miminek.
0: To je neuvěřitelně zajímavé. Jak se něco takového zkoumá? Protože miminka, ty vám toho moc neřeknou.
1: To je pravda. Řekla bych, že v dnešní době jsou nejpopulárnější neurozobrazovací metody. Mezi ně patří třeba elektroencefalografie EEG, která vlastně snímá elektrickou aktivitu z povrchu hlavy. A dříve se používaly různé jiné behaviorální metody, třeba dudlíková metoda, kdy vlastně se do dudlíku umístil takový senzor, tomu miminku se pouštěly nějaké stimuly a podle toho, jak frekventovaně, jak moc to miminko sálo, tak vlastně se z toho dalo odečítat, jak například brzo habituje na nějaký zvukový stimul, nebo jak něco už zná pomocí toho dudlíku.
0: Pojďme si to ještě podrobněji popsat. Co si pod tím přesně představit? Vezmi nás do laboratoře, jak to u vás vypadá?
1: Testujeme jednak v Olomouci, ale hlavně testujeme v pražské baby laboratoři. Pracuju hlavně s novorozenci a probíhá to tak, že maminka s malým novorozencem přijdou k nám do laboratoře. Tím, že musí vlastně chodit mimo svůj domov, tak někteří jsou 12 dní staří, někteří jsou 25 dní staří, je to podle toho, jak se každá maminka cítí. A funguje to tak, že miminko vlastně spinká celou dobu toho experimentu v náručí maminky, ta ho může v průběhu toho experimentu krmit nebo kojit, je to úplně v pořádku. To miminko může být buď vzhůru, nebo může spinkat, vlastně u novorozenců je to úplně jedno, což pro nás je dost výhodné. A potom my pouštíme nějakou zvukovou stimulaci, kde vlastně testujeme něco, co nás zajímá. Konkrétně v jednom projektu, kde nás zajímá prenatální učení jazyka. První taková kontrolní podmínka, ta obsahuje bílý šum. A potom jsou dvě podmínky jazykové. Ta první obsahuje mluvenou řeč češtiny. Konkrétně v tomto experimentu se snažíme, aby ty věty byly co nejvíce přirozené, aby to byla kontinuální mluvená řeč, která prostě kopíruje co nejvíc to přirozené prostředí toho miminka. A tady ten blok mluvené češtiny má zhruba 10 minut a potom následuje mluvený blok ruštiny, je to cizí jazyk pro to miminko a ten má taky 10 minut.
0: My si teď ukázky pustíme, protože ty se nám je přinesla, aby jsme měli představu, co slyší i ta miminka.
2: Matka si vzpomněla, že nemá lžíci a misku, když se vracela s příborem, co to nevidí. S vytřeštěnýma očima kouká na hrnec.
3: Mať řešila pak schodit za ložkou i miskou. А вернувшись, не поверила своим глазам. В ужасе она уставилась на горшочек.
0: Martino, jak vy to měříte, když teda miminka takhle poslouchají češtinu a ruštinu? Co z toho zjišťujete?
1: Nejdřív vlastně je potřeba změřit úplně všechna miminka. Jakmile máme data od celé kohorty miminek, což může být třeba 30 nebo 60 miminek, tak potom všechna ta data nejdřív zpracujeme, potom je zanalyzujeme, potom uděláme statistickou analýzu a potom se vlastně můžeme dívat na různé věci. My se například díváme na neurální oscilace a tam se dá dívat na spoustu věcí, ale jakoby věc, na kterou já jsem hrozně hrdá, kterou bych ráda vypíchla, je, že například máme postavený model, který natrénujeme na ta mozková data těch miminek a zároveň na ty zvukové stimuly, které ta miminka slyšela. A potom vezmeme nová mozková data těch miminek a ten model potom predikuje na základě toho mozkového signálu, co to miminko slyšelo. A podle toho vlastně dokážeme dobře určit, jak dobře ta miminka vlastně na té neurální úrovni trekovala tu češtinu nebo ten cizí jazyk.
0: My jsme řekli, že miminka u toho klidně mohou spát, že to je pro ně vlastně docela příjemné vyšetření, ale my jsme ještě vůbec neřekli, jak se to měří, jak se měří ty neurální stimul.
1: Vlastně když k nám ty maminky s miminky přijdou, tak se posadí do takové pohodlné židle a my nejdřív očistíme pokožku hlavy, potom tam dáme takovou speciální pastu a potom vlastně se tam nasadí senzory. Někdy můžeme na fotkách vidět, že se používají speciální čepičky, to je takové velmi roztomilé, ale lze používat vlastně i individuální senzory nebo individuální elektrody. Žárovky.
4: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: S Martinou Dvořákovou si povídáme o tom, jak se učíme už jako malá miminka svému mateřskému jazyku. A Martina se ve svém výzkumu zaměřuje na to, jak se liší třeba čeština od jiných cizích jazyků. Tak čím je čeština unikátní?
1: Možná každého hnedka napadne, že čeština má takovou unikátní hlásku, a to je ř. Je to vlastně hláska, která se vyskytuje kromě češtiny ještě asi jenom v třech jazycích, takže je to opravdu velmi výjimečné. Dále je čeština dost unikátní tím, že má takzvanou fonemickou délku, to znamená, že nerozlišujeme jenom mezi A, E, I například, rozlišujeme vlastně i délku, takže rozlišujeme AA nebo EE. A tohle je třeba velký problém pro cizince, kteří si chtějí osvojit češtinu, protože velké množství jazyků tuhle délku nemá. A pro člověka, který není vůbec citlivý tady na tohle vlastně vodítko, tak je hrozně těžké se to naučit. A proto potom cizinci často i produkují, i vlastně slyší například slovo kolik a kolík jako jedno a to samé slovo.
0: Víme něco o tom, jak zní čeština cizincům, protože občas se říká, že některý jazyk je krásný a některý je takový tvrdý, tak co víme o češtině?
1: Čeština, z toho, co víme, zní cizincům poměrně ploše a nezáživně. Je to hlavně proto, že slovní přízvuk se v češtině v plynulé řeči v podstatě nerealizuje. My se sice ve škole učíme často, že čeština má přízvuk na první slabice slova, ale když se opravdu v akustickém rozboru podíváme na to, jak to je, tak ten přízvuk tam v podstatě není a když už, tak se objevuje spíš na té až druhé slabice. Ale je to opravdu velmi jemné a skoro až bych řekla, že ten přízvuk tam není. A to můžeme taky vidět vlastně na řeči cizinců, kteří se snaží osvojit si češtinu, že v jazycích, kde ten slovní přízvuk je velmi silný, to je třeba ruština právě nebo angličtina, tak můžeme vidět, že oni dávají velký důraz právě na ty první slabiky, nebo záleží podle toho, kde v jejich mateřském jazyku ten přízvuk se dává, ale můžeme slyšet, že oni opravdu velmi dávají přízvuk na například ty první slabiky slov.
0: Když mluvíme o učení se cizím jazykům, tak já také vím, že ty vaše výzkumy slouží k tomu, aby jsme dokázali se my jako dospělí lépe učit cizí jazyky a že k tomu máte třeba i aplikaci. Jaké jsou tipy, jak se v dospělosti naučit cizí jazyk?
1: Náš tým se vlastně podílel na vývoji aplikace Movies. Je to aplikace, která se snaží přinést lidem možnost naučit se jazyk co nejvíc přirozenou cestou. A já bych asi zdůraznila, že děti se učí jazyk v podstatě celkem snadno, je to docela bezděčné, je to způsob, jak oni skrz ten jazyk poznávají svět a mají vlastně jakoby perfektní motivaci, proč se ten jazyk učit, protože zároveň se chtějí dorozumět se svým okolím. A když tohle srovnám s tím, jak se velmi často dospělí učí jazyk, kdy se memorují různá slovíčka nebo se učí různé gramatické struktury, tak člověk může být úspěšný v tom, že opravdu zná hodně slovíček, ale řekla bych, že to úplně se nepromítá do nějakého dobrého porozumění nebo do vlastně té komunikační schopnosti. Takže právě ta naše aplikace se snaží poskytnout dospělým nebo lidem, kteří si chtějí osvojit nějaký druhý nebo třetí nebo další cizí jazyk, vlastně metodu tak, jak se to učí miminka, která by měla být nejvíce přirozená a jednoduchá.
0: A co si pod tím konkrétně představit? Kdybych se teda chtěla učit jazyk jako malé miminko, tak co mě třeba čeká v té vaší aplikaci?
1: Je tam několik fází, které právě přesně kopírují to, jak to dělají ta miminka. Není tam žádné mluvení, člověk jenom poslouchá a nalaďuje se, naciťuje se na rytmickou stránku, na intonační stránku toho jazyka. Potom v dalším kroku je vlastně imitace těch rodilých mluvčí. Zkoušíme si vyslovovat ta slova, pracujeme na té artikulaci a čím dál tím více vlastně mluvíme. A zároveň ještě, co je důležité dodat, tak je, že děti si vlastně osvojují psanou formu jazyka až potom, co zvládnou tu mluvenou formu jazyka. A my z výzkumu víme, že učit se ten jazyk skrz tu psanou formu neprospívá, že to spíš někdy může stěžovat to učení se toho jazyka. Takže i v té naší aplikaci vlastně se snažíme na to jít přes poslouchání, mluvení, imitování a ta psaná forma toho jazyka je tam spíše až v těch pozdějších fázích.
4: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
0: Takhle to zní, že učení se cizím jazykům je vlastně velmi jednoduché, ale spoustu lidí s tím se docela trápí v dospělosti. Tak existuje něco jako mít buňky na cizí jazyk? Jsou k tomu nějaké výzkumy, jestli se dokážeme učit všichni stejně, anebo k tomu má někdo opravdu větší dar?
1: Na to je poměrně jednoduchá odpověď. Když máme buňky na to naučit se ten mateřský jazyk a to vlastně všechna typicky se vyvíjící miminka to zvládnou, tak potom máme všichni i ty buňky stejné na to naučit se ten cizí jazyk. Takže nic jako speciální buňky na cizí jazyk vlastně neexistuje. A všechny ty mechanismy, které má k dispozici to miminko, když si osvojuje ten svůj mateřský jazyk, tak má potom k dispozici i ten dospělý, když si osvojuje ten cizí jazyk.
0: A mě by ještě zajímalo, jak to funguje v těch bilingvních rodinách, kde vlastně na miminko mluví rodným jazykem několik osob nebo různými jazyky. Co o tom víme?
1: Tam to vlastně funguje úplně stejně jako v monolingvních rodinách. Máme výzkumy například na novorozencích z monolingvních rodin, kde ti novorozenci preferují ten svůj mateřský jazyk oproti tomu cizímu neznámému jazyku. A když potom se testují bilingvní miminka, tak ty vlastně nemají preferenci, to znamená, oni stejně dobře reagují na ty dva jazyky, kterým byly vystaveny. Vlastně děti jsou velmi citlivé na to, s kým, jakým jazykem mluví. Například, když tatínek mluví česky a maminka mluví německy, tak to dítě velmi dobře ví, s kým má mluvit, jakým jazykem a naopak kdo mu nebude rozumět.
0: A funguje třeba, když se v těhotenství poslouchá nějaké cizí nahrávky, občas jsou takové nápady, že bychom měli poslouchat hlas Mozarta, že to miminko bude chytřejší nebo něco podobného. O tom
1: ano,
0: něco
1: ano.
0: Víme.
1: To je takzvaný Mozartův efekt, to je v podstatě takový mýtus, který nám tvrdí, že když my jako dospělí jedinci budeme poslouchat klasickou hudbu, tak budeme chytřejší, anebo naopak, když těhotná maminka bude svému bříšku pouštět klasickou hudbu, tak to miminko bude chytřejší nebo bude nějakým způsobem mít výhodu. Tak to úplně tak není, ale vlastně pochází to ze studie, kde se předčasně narozeným novorozencům pouštěla klasická hudba a tady ti předčasně narození novorozenci pak byli schopni vlastně se kognitivně vyrovnat těm včas narozeným. Ale určitě bych neřekla, že budeme všichni chytřejší, když budeme poslouchat klasickou hudbu, takhle to nefunguje.
0: A třeba ty nahrávky cizích jazyků, když bych žila v Česku, ale svému miminku bych chtěla dopřát, aby bylo tak trochu bilingvní, tak jak to funguje?
1: Já bych řekla, že pokud je plod ještě v děloze, tak tam to úplně vliv nemá, tam totiž ten plod opravdu slyší hlavně to, co povídá ta maminka. Potom u těch starších miminek nebo u dětí, tam si myslím, že tam nějaká výhoda je, ale zatím o tom tolik nevíme a je to něco, co bychom měli prozkoumat.
4: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
0: Kolik jazyků umíš?
1: Mluvím anglicky, mám ráda němčinu, učila jsem se finsky a hodně dlouho latinsky. Takže 5.
0: Tvůj nejoblíbenější jazyk je?
1: To je těžký, ale řeknu němčinu.
0: Kdybyste mohla být vědkyní, čím bys byla?
1: Kdybych nebyla vědkyní, tak pracuji v oděvním průmyslu a udělám si nějakou malou značku upcyclovaného oblečení a nebo nějak jinak se pohybuju ve věcech, které souvisí s modou vlastně.
0: Jaký vynález nebo objev by si přála, aby už existoval?
1: Já přesně nevím, jak by takový objev, který já bych si přála, jak by měl přesně vypadat, ale hrozně bych si přála, aby nebylo možné ignorovat vědecké poznatky, které nám například říkají, že je tady globální oteplování a klimatická krize.
0: Myslíš si, že někdy budeme rozumět řeči zvířat?
1: To by bylo krásné a to bych si určitě přála.
0: Když se ti při práci nedaří, tak?
1: Když se mi při práci nedaří, tak hodně sportuju, věnuju se tajskému boxu, hodně běhám a nedávno jsem začala i vzpírat. A je to vlastně něco, co mě dokáže zresetovat, jsem potom úplně klidná, vyčistí mi to hlavu a pak se dokážu vrátit do práce.
0: A jak vypadá tvá ideální dovolená?
1: Moje ideální dovolená vypadá přesně tak, jak jsem právě popsala. To, čím si čistím hlavu, to znamená, je tam hodně boxování, je tam hodně fyzické aktivity, plus ideálně je to v nějaké zemi, kde je hodně teplo, je tam hodně dobrýho jídla, protože další moje oblíbená aktivita je, že já hodně ráda jím.
0: Naproti mě sedí Martina Dvořáková, která zkoumá, jak se malá miminka učí jazyky. Martino, jak jsi se k tomu dostala?
1: Já jsem vystudovala obecnou lingvistiku v Brně. A v rámci toho magisterského programu jsem vyjela na Erasmus do Berlína, na Humboldtovu univerzitu a tam jsem přišla úplně do jiného světa a navolila jsem si všechny přednášky a praktika, které v sobě měly něco jako brain and language. A tam jsem zjistila, že dívat se na jazykovědu z toho neurovědního pohledu je to, co chci dělat a už nikdy nechci dělat nic jiného. A pak jsem se vlastně vrátila zpátky do Brna a říkala jsem si, že musím najít někoho, kdo mi povede diplomku. Našla jsem Katku Chládkovou, se kterou doteďka vlastně spolupracuju. A po ukončení magistra jsem byla ještě 3 měsíce v Lipsku na stáži v Max Planckově institutu. To byla taky pro mě naprosto jako život měnící zkušenost.
0: A já o tobě vím, že jsi chtěla studovat, jak se učí jazyk miminka neslyšících rodičů, ale vlastně ti trošku realita zamíchala plány, tak co se stalo?
1: Je to tak, tohle byl vlastně můj plán na moji disertaci. Já jsem chtěla srovnat neurální responze miminek, maminek, které mluví mluvenou češtinou a maminek, které jsou neslyšící a znakují. A myslím si, že by to mohlo odpovědět na velmi zábavné otázky z lingvistiky. Bohužel se ukázalo, že my jsme prostě nebyli schopni rekrutovat ta miminka maminek, které jsou neslyšící. Je to populace, která je ohromně obtížná na spolupráci v tom smyslu, že je opravdu jakoby těžké navázat s nimi nějaký kontakt, navodit si tu důvěru, ale hrozně moc fandím všem, kteří s nimi pracují a hrozně moc doufám, že ten výzkum, který mě se nepovedl, takže někdo jiný vyzkoumá.
0: A co konkrétně teda studuješ teďka, nebo co by tě dalšího lákalo zkoumat?
1: Já bych asi ještě nějakou chvíli zůstala u novorozenců. S Katkou nás právě napadlo, že bychom se mohli dívat. My jsme se doteďka dívali na roli rytmu při osvojování jazyka u novorozenců a zároveň se objevila studie, která modelovala, jak si ta miminka osvojují jazyk a tam jim vyšlo, že možná oni vůbec rytmus nepotřebují a jsou to nějaké menší informace o jednotlivých hláskách, které by stačily, tak tohle je určitě něco, co bychom ještě rádi vyzkoumali.
0: Když jsem se tě zeptala na zvířecí komunikaci, tak je to vlastně velmi rozesmálo. Co o tom víme?
1: Já si myslím, že co se týče nějakého srovnání lidské a zvířecí komunikace, tak by bylo velmi zajímavé to nějak víc srovnat. Vím, že se dělají výzkumy na kočkách, na papoušcích, na tuleních, ale je tam určitě ještě hodně toho, co nevíme.
0: A dá se říct, že nějaké zvíře nám je nejbližší? Jsou to třeba opice, nebo to vlastně nesouvisí?
1: Z hlediska té jazykové schopnosti to asi si netroufnu říct takhle.
0: Ty jsi ve svých výzkumech zatím zmiňovala hodně tu nejranější fázi života, tedy pár týdnů po porodu, ale co následuje v těch dalších měsících do toho, než to miminko začne opravdu samomluvit?
1: V průběhu prvního půl roku života se to miminko vlastně osvojuje jednotlivé hlásky toho jazyka. Například, jak jsem říkala, že miminko už po narození pozná rozdíl mezi parník a perník, tak vlastně tady ta schopnost rozlišovat ty samohlásky se ještě upevňuje v průběhu těch prvních pár měsíců. A potom v průběhu toho druhého půl roku, do konce prvního roku života toho miminka, tak miminko se vlastně učí všechny ty souhláskové kategorie a na konci prvního roku života má osvojeny všechny ty kategorie svého mateřského jazyka.
0: S Martinou Dvořákovou jsme už probrali, jak se miminka učí mateřský jazyk a taky, jak tyto poznatky můžeme využít k tomu, aby jsme se my jako dospěláci naučili cizí jazyky. A mě by teď zajímalo, kdo je Martina Dvořáková mimo laboratoř. Kde tě nejčastěji potkáme? Co tě baví?
1: Nejčastěji mě asi můžete potkat v gymu, kde trénuju tajský box. Zároveň hodně často chodím vzpírat, ale zároveň se snažím myslet na to, že život není jenom o dosahování nějakých cílů nebo o nějaké výkonnosti a snažím se co nejvíc trávit čas se svými kamarády a se svojí rodinou a mám ráda takové příjemné požitky, jako je jídlo nebo dobré pití a nebo jenom chození na procházku. A zároveň vlastně mě teďka ještě napadá, že jeden takový velmi příjemný a intenzivní prožitek, kterému se ráda oddávám, je saunování.
0: Když ale zmiňuješ tajský box, tak jak jsi se k tomu dostala? Protože já bych to do tebe třeba na první dobrou vůbec neřekla.
1: Já jsem se k tomu dostala takovou oklikou, když jsem se vlastně seznámila se svým současným partnerem. On je trenér tajského boxu a v té době já jsem se věnovala horolezení a byla jsem v takové pozici, že jsem říkala, nech si ten svůj tajský box, já si tady budu dělat svoje horolezení a takhle to budeme mít hezky rozdělený. Ale samozřejmě, jak člověk tráví čas s tím druhým člověkem, tak začne se na něj nalaďovat a to platí nejen v jazyku, ale platí to i v tom volném čase, takže jsem to byla vyzkoušet a pak se mi to vlastně zalíbilo a pak jsem začala trénovat a pak jsem si dala první zápas a vlastně takhle vypadala moje cesta.
0: A to vzpírání, to bylo podobné?
1: To vzpírání jsem začala dělat, abych měla větší sílu v tom tajském boxu. Říkala jsem si, že potřebuji být rychlejší, ale potřebuji být i větší sílu. A mě by nikdy nenapadlo, že mě to bude bavit upřímně, ale zjistila jsem, že mi to dává obrovský pocit moci, no, obrovský pocit štěstí zároveň. Když člověk zvedne něco opravdu těžkého, tak je to, trošku se mu zamotá hlava a je to obrovský štěstí.
0: Pak tomu docela dává i smysl další oblíbený koníček a to je jezení. Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
1: Oblíbenou kuchyni. Určitě mám ráda mexickou kuchyni, tajskou kuchyni, japonskou kuchyni. Nejsem úplně faninka české kuchyně a Vlastně nepiju moc alkohol.
0: A vaříš i nebo tě spíš baví ta konzumace?
1: Konzumace mě baví opravdu hodně, ale zároveň mě baví i ta produkce a právě s partnerem si hodně vaříme doma. A já mám takový asi poměrně jakoby zvláštní přístup k tomu jídlu. Já vždycky objevím nějaké nové jídlo a místo, abych vařila potom ta další jiná jídla, tak já pak vařím třeba pětkrát za sebou to jedno jídlo, až mám pocit, že je skoro jako dokonalé. A pak si vyberu jiné jídlo a tam se ten proces opakuje. A pak vlastně všechna ta jídla, která už mám pocit, že jsem nějak jako zvládla, tak zařadím do toho repertoáru, ale vždycky, když si osvojuju nějaké nové jídlo, tak je to třeba pětkrát, šestkrát za sebou.
0: To mi trochu připomíná vědecké experimenty, kdy vlastně musíš několikrát zopakovat měření, abys dostala výsledek, takže je tam nějaká inspirace?
1: Určitě se na mě ta věda propisuje, s tím souhlasím.
0: To byla Martina Dvořáková, neurolingvistka, která zkoumá, jak se miminka učí jazyky. Děkuji, že jsi přišla.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
4: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: rhythm. Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album